0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Jaké bude další hudební přání kysáci? Abychom to zjistili, musíme se přesunout do Skotska za Pavlem.
2: Krásný večer Kubíku, krásný večer kysáci. Mohl bych prosím poprosit písničku od Roxette a Joyride. Tahle ta písnička mi provázala mým mladím. A bylo by to pro všichni, co poslouchají tohle úžasné rádio, pro tebe do rádia Kubíku, ať nám to spolu teče až do 6, někomu do 7 a prostě pro všechny pohodové lidi. Děkuji, Pavel ze Skotska.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Lubega, I got a girl, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss, a my jdeme zvednout naše telefonní číslo 210 323 323, protože vím, že na něm už čeká Šerek. Šereku, ahoj.
2: Nazdar, Kubo, ahoj, dítáci, čau.
1: Víkend je za námi, jaký byl?
2: Ale do pracovní jako každý víkend, takže prostě taková ta klasika, no.
1: Hlavně neprozrazuj, cože děláš za práci, protože samozřejmě i dnes tady budeme mít naši rubriku Tajemné povolání, takže třeba i ty se budeš moct registrovat. Pojďme ale na muziku. Ty jsi chtěl Tinu Turner a Erose Ramazzottiho a song Cosa della Vita. Bohužel to neumím říct líp, ale řeknu to třeba anglicky, Can't Stop Thinking About You. Komu bys tuhletu muziku chtěl poslat?
2: Kubi, samozřejmě to je pro tebe, to je jasný.
1: Děkuju.
2: Pro můj manželku domů, pro naší noční letku samozřejmě, Pítr z Koťa, už ne, k romantaci Olomouc, David z Havlíčkova Brodu, pro všechny kamionáky, kolegy, kamarády, a mějte se všichni fajn a prostě se máme všichni rádi a zase to pro to je všechno.
1: Dobrá, Šerku, děkuju, že se zase ozval a někdy zase. Měj se, ahoj.
2: Tak jo, Kubiku, ahoj, děkuju, čau.
1: A Kisáci, jaké bude další hudební přání? Dejte vědět.
3: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: lepší než originál.
1: Jo, kysáci, určitě jste zaznamenali, že ranní trojice tu každý týden plní nějaké to přání v ranní výzvě. To je jejich nový projekt, do kterého se můžete zapojit i vy, a to přes e-mail rano@kiss.cz a doufat, že si vyberou právě vás. Minulý týden splnili výzvu Dáše a Petrovi, kteří si přáli, aby se do éteru vrátila rubrika Lepší než originál. No a jelikož bylo 1. října Mezinárodní den doktorů, tak vzdali hold nejen jim, ale veškerému zdravotnímu personálu. A jelikož i já vím, že nás v noci ladí spousta lékařů, sestřiček, řidičů sanitek a mnoho dalších, tak si pojďme připomenout, jak se jim povedl jejich song. No a jestli je lepší nebo horší než originál, o tom můžete rozhodnout i vy na stránkách kiss.cz. Zároveň tak plním hudební přání Petru Palíkovi, který se ozval přes můj Instagram Jakub_Krabac.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Rádia Kiss.
1: Jdeme plnit další hudební přání, a to Lily, která se ozvala a napsala: Ahoj, tady Lily, zdravím všechny fanoušky rádia. Chtěla bych pustit skladbu My Heart Goes Boom. Písničku bych ráda věnovala kolegyním, aktuálně teď do práce na noční. Holky, mám vás ráda, ať vám to utíká. Ahoj. A jaká bude kysáci další muzika? Dejte vědět.

0: Zbalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Jukebox. Kysáci, je neuvěřitelný, jak ten čas letí, když se člověk dobře baví. Doufám, že to máte úplně stejně. Nicméně teď jdeme plnit další hudební přání této hodiny Carlosovi. Ahoj.
1: Čau, dobré ráno.
0: Ty jsi mi prozradil, že jsi před chvíličkou teprve vstával, viď?
1: Jo.
0: Takže by to chtělo nějakou muziku na probrání. Tak prozraď, co to bude a komu bys to chtěl poslat?
1: Ale domluvili jsme se, chtěl bych One of My Destiny, že to je takový pohodový, rychlý a je to super muzika.
0: Naprosto souhlasím.
1: No, asi všem, co taky sedí za kulatou lopatou, no.
0: Dobrá, hele, tak šťastnou cestu a zase někdy Féteru Radia Kiss. Ahoj.
1: Děkuju, mějte, čau, čau. Test. I'll find you in my dreams.

0: Za malý moment je tady třetí hodina raní, tak co si dát nějakou devadesátkovou klasiku? Modo 1, 2, Policaj na Kisu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, říká se, že ta třetí hodina prý bývá krizová. Tak co si dát něco pořádně od podlahy? No a co to bude? To nám prozradí Vojta. Vojto, ahoj.
2: Dobré ráno, Kysáci.
1: Vojto, co budeme hrát a komu bys to chtěl poslat?
2: Hele, já bych chtěl Master Blaster a chtěl bych to poslat všem za kulatou lovadou, ať nespíme, i když venku je docela na probuzení.
1: Je to tak?
2: Nějaký 7 stupňů mě to teďka ukazuje mezi Pardubicema a Hradcem.
1: Aha.
2: No, ať se zvrtem.
1: Je to tak? Tak pojďme si užít tuhle tu muziku Master Blaster na Kisu. Vojto, díky, ahoj!

0: Celou noc splní Radio Kiss hudební přání podle vás. A jaké bude to další, to nám prozradí Marcelino.
1: Čau, Jeskubí. Poprosil bych tě zahrát Juice Viga. Bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva superbráchy Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kalského, pro Uřvanýho Valenťáka, pro Pepika Hamplika, pro Zdinka Vavříka, pro Lukina Pávika, taky pro všechny kysáky, pro tebe a pro naší solnočletku SC Regio, teď se nám dobře jezdí a všichni dobře dojedeme. Díky, Marcelino.
0: A i dnes se můžete těšit na naši rubriku Tajemné povolání. Jak se do ní registrovat, to zjistíte za pár minut.

0: Coldplay, hladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a stejně jako každý týden, i dnes se můžete těšit na rubriku Tajemné povolání. O co vlastně jde? Vy máte teď možnost zhruba do té čtvrté hodiny registrovat se pomocí mobilní aplikace Radio Kiss, a to jednoduchým způsobem. Je tam takové tlačítko, které se jmenuje soutěž, to zmáčknete a vlastně nahrajete jenom vaše jméno a povolání. Nic víc, nic míň. A hlavně nezapomenout tam samozřejmě doplnit i to telefonní číslo, ať vím, komu volat. No a co se bude vlastně dít dál? Po čtvrté hodině raní já si vyberu jednoho nebo jednu z vás. No a společně vymyslíme tři indicie a na základě těch indicí bude úkolem ostatních posluchačů zkusit uhodnout, cože to děláte za tajemné povolání. Takže ještě jednou, mobilní aplikace Radia Kiss, stačí jenom kolonka soutěž a pokud se stydíte nahrávat hlasovku, klidně to můžete i napsat. Takže napíšete třeba Karel, novinář, nevím, Jarka, teď řeknu pekařka třeba. Tady vlastně má šanci úplně každý. Tak dejte vidět, já se moc těším, jaké povolání budeme dnes hádat. Mezitím další muzika.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Další skvělá muzika podle vás. Lukáš už čeká na telefonním čísle 210 323 323. Luky, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Vybral jsi Kosmonovu. Komu bys chtěl tuhletu muziku věnovat?
2: Já se jako vždycky k tobě do studia, pro všechny pracující na naší směně, a tím to uteče, pro naši letku a pro všechny, kdo v tohle dobu prostě ladí.
1: Luky, děkuji, že se ozval. Zase někdy, ahoj.
2: Taky děkuji, ahoj.
1: Takže Kosmonova právě teď na Radio Kiss. Today,

0: Ladíte pondělní noční jukeboxy, už nám zbývá necelých 15 minutek do toho, abyste se mohli ještě stále registrovat do naší rubriky Tajemné povolání. Musím se přiznat, že dneska tady jsou samé holky. Pár kluků tady samozřejmě se taky ozvalo, ale teda holky jsou spíš aktivnější. No tak jestli to nakonec bude posluchačka nebo posluchač, to se samozřejmě dozvíte krátce po 16:00, kdy někomu z vás budu volat. Teď jdeme ale plnit hudební přání podle vás. Ozval se Josef.
1: Ahoj Kubo, zase vyjíždím tak časně ráno. Šavil hoty z Valachů do Jeseníku, betonovat do Mikulovic, tak hodně tam něco rytmického, ať se ani lepší jede, díky.
0: No a co to bude, to nám prozradí Šrek.
2: Zdravím kysáci, tady je Šrek, chtěl bych nechat zahrát Imperio Nostra Culpa, a to pro všechny, kteří jako já nemohli spát.
0: Nemohli asi spát, každopádně pojďme si dát volume doprava Imperio Nostra Culpa. Radio.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak si právě teď připravte telefon někomu z vás jdu teď volat.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, jak zaznělo, je tady opět naše rubrika Tajemné povolání. Registrovala se vás opravdu celá řada a moc díky za to. Pokud vás dnes nevyberu, nevadí. Můžete to zkusit samozřejmě za týden, za dva týdny a tak dále, dokud nás to prostě bude bavit. Koho ale jsem vybral, je Michael. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím tě.
1: Tak, teď je naším úkolem dát posluchačům tři indicie a na základě těch indicí se budou snažit uhodnout, cože to děláš za tajemné povolání. Pojďme na první.
2: První indicie je, když nejsem vidět, dělám svou práci dobře.
1: Dobrá, pojďme na druhou.
2: Druhá, ten správný moment musím zadržet dech.
1: Ano, pojďme na třetí.
2: A poslední je, nastavuju v milimetrech, ale měřím v metrech.
1: Já to ještě jednou, kysáci, zopakuju. Michael nám dal tyhle ty tři indicie. Když nejsem vidět, dělám svou práci dobře. V ten správný moment musím zadržet dech. A ta třetí, poslední, nastavuju si v milimetrech, ale měřím v metrech. No tak, kysáci, jsem na vás moc zvědavý, protože dnes to bude asi velmi těžké. Pojďme ale na muziku, chtěl si Status Quo, In The Army Now. Komu chceš tuhle muziku věnovat?
2: Všem stvářečům a všem, co dělají noční a vlastně všem dobrým lidem, co musí být teďka vzhodu. Hlavně to do studia.
1: Děkuju. Michael, užij si nejenom muziku, ale i celou tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj!
2: Díky, ahoj.
1: A vy, kysáci, využijte mobilní aplikaci a dejte vědět, co si myslíte, že Michael dělá za tajemné povolání. Kiss Radio. Kiss.

0: Fun Factory, ladíte pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Michaela. Michael se registroval do naší rubriky Tajemné povolání a dal nám 3 indicie, na základě kterých se snažíte uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Ty indicie zní takhle. Když nejsem vidět, dělám svou práci dobře. V ten správný moment musím zadržet dech. Nastavuju si v milimetrech, ale měřím v metrech. Pepo, co si myslíš?
1: Tak kdysi dávno jsem slyšel od kámoše, že jim někdo svařoval pod vodou. A to mě napadlo už podle indicí. A když ještě řekl všem svářečům, tak si myslím, že podvodní svářeč.
0: Vojta?
2: Tak já si teda myslím, že je svářeč. Mějte se, čau.
0: Druhý Vojta?
3: Ahoj, napadlo mě, že posluchač je policejní ostřelovač, ale když nechává hrát všem svářečům, tak bude svářeč. Čau, Vojta.
0: Ozval se i Šneka, tam když tak se omlouvám za jedno slovíčko, ale máme před šestou a máme po půlnoci, tak dnes může zaznít.
4: Hezké ráno, Kubi. Tak já myslím, že Michael je policista, ale uvidíme, to zas bude prdel do rána. Čágo.
0: David.
5: Dobré ráno, no tak já si myslím, že když Michael přál všem svářečům, takže bude asi svářeč. David, čau.
0: Ernest píše to samé. Michael dělá svářeče. Dobré ráno. No a zatím to uzavírá tenhle ten blok Vlastík.
6: Tak hned bylo jasné, když přeje všem svářečům, že svařuje. Když se má nadechnout, tak svařuje třeba pod vodou. A nebo prostě svařuje, no. Je to asi svářeč prostě. A když už, když jsem to uhodl, můžem to oslavit. Pustíš mi Ferryho Korsena. Fire. Ahoj.
0: Jestli si to uhodl nebo ne, to zjistíš, když budeš dál ladit Radio Kiss.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

0: LMFAO, ladíte pondělní noční juboxy. Máme tady samozřejmě v plném proudu naši rubriku Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Michaela, ten nám dal 3 indicie, no a pak se strhnul téměř internet, protože těch hlasovek a vašich vzkazů, kolik přišlo, to jsem ještě nezažil. Pojďme ještě jednou zopakovat ty indicie. Když nejsem vidět, dělám svou práci dobře. V ten správný moment musím zadržet dech. Nastavuju si v milimetrech, ale měřím v metrech. Tak co si myslí Pepa?
1: Tak kdysi dávno jsem slyšel od kámoše, že jim někdo svařoval pod vodou. A to mě napadlo už podle indicí. A když ještě řekl všem svářečům, tak si myslím, že podvodní svářeč.
0: Bodlina?
2: Prokecl se, je to svářeč. Když ho nejde vidět, je zašitý v té svojí kukání a svařuje. Musí zadržet dech, když začne svařovat, protože ty vypary nejsou nic moc. A posunuje si po milimetru svářovací drát a udělá s tím i kilometry.
0: Mára?
3: Ahoj, tady Mára. Tak já si myslím, že jeho povolání je nějaký laborant nebo něco takového. Já si myslím, že dělá s mikroskopem, jo. Takže určitě to bude nějaký laborant. Čau, hezký ráno všem.
0: Hurvajs.
4: No tak sedí mě to na učitele ve svářecké škole.
0: Pavel.
5: Ahoj, dobré ráno. Tak myslím si, že Majko je odstřelováč podle indicí. Ahoj, mějte se, dobré ráno.
0: Jindra.
6: Ahoj, myslím si, že to je odstřelováč, protože když není vidět, tak je to dobře, takže je někde schovaný. Potom, že musí zadržet dech ve správný moment, zadržuje se dech vlastně těsně předtím, než vystřelíš, aby to mířidlo ledí ti tolik neházelo. A třetí věc, nastavuje milimetrech, měří metrech, je to narážka na to nastavení, to kukátka toho ledí.
0: Píšete, Pájulka píše, ahoj Kubí, já si myslím, že Michael je obrábič kovů neboli CNC, o, anebo ten svářeč pod vodou. Potom se ozval Stanley, který píše, ahoj tady Stanley, svářenec, asi tady měl být svěz, no to je jedno, prostě píše tady, jestli pod vodou nebo na pevnině, čau, pěkný večer. Tak, pojďme na Lukáše, ahoj, já si myslím, že tajemné povolání je vojenský nebo policejní odstřelovač Lukáš. Lenka píše, co asi, svářeče, no a poslední, kdo ještě píše, je Jindra a píše, je to odstřelovač. No taky sáci, i vy můžete využít mobilní aplikaci Rádia Kiss a dát vědět, co si myslíte, že Michael dělá za tajemné povolání.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 4 hodiny 37 minut k tomu hladíte pondělní noční juboxy a my tady máme teďka v plné parádě naší rubriku Tajemné povolání. Na začátku hodiny tady byl Michael. Michael nám dal svoje indicie a vaším úkolem je zkusit uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. První indicie: když nejsem vidět, dělám svou práci dobře. Druhá: v ten správný moment musím zadržet dech. A ta třetí: nastavuju si v milimetrech, ale měřím v metrech. Jurášku, co si myslíš?
1: Čau, čau. Já to vím naprosto přesně. Ten člověk, to je jasný. Ondra se má.
0: Honzo!
2: Ale já vám to řeknu, je to přece dopravní policista, jo? Nemáte záč, čaute!
0: Máme ještě nějaký čas, tak schválně pojďte využít telefonní číslo 210 323 323. Pojďte mi zavolat, pojďte mi dát vědět, co si myslíte vy kysáci, co ten Michael dělá za tajemné povolání. Když nejsem vidět, dělám svou práci dobře. V ten správný moment musím zadržet dech. Nastavuju si v milimetrech, ale měřím v metrech. Tak někdo volá. Rádio Kiss Kuba, kdo se dovolal? Ahoj.
3: A tady jsem jenom jednou.
0: Šneku, ahoj. Tak co si myslíš?
3: Já šlu se do policistu, šel jsem s policistu, když jsem věděl, jako dvěho zavolá později.
0: Dobře, dobře, tak díky, že jsi zavolal. Tak pojďme zkusit ještě jednoho. Rádio Kiss Kuba, kdo se dovolal? Ahoj.
4: Ahoj, tady Tomáš.
0: Tome, co si myslíš, že Michael dělá za tajemné povolání?
4: Myslím si, že to je určitě
0: sniper. Sniper? No tak to zjistíme samozřejmě za pár minutek, ale děkuji, že jsi se ozval. Měj si zatím krásně, ahoj.
4: Díky, ahoj.
0: No ale samozřejmě jsme tady hlavně a především o to, abychom plnili hudební přání, tak Edo.
5: Ahoj Kubo, zahraj prosím Atencion od 666 pro všechny nádražáky, co právě slouží, nebo nastupuj na směnu, ať nám to všem utíká.
0: Atencion ahoj, tady most. Bohužel nemám, ale věřím, že i song Bomba od Alarmy tě určitě potěší. Teď na Kissu.
6: Kiss Radio. Kiss.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

0: ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a samozřejmě je tady okamžik, na který čekáte téměř celou hodinu. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Michaela, který nám dal 3 indicie. No a vaším úkolem bylo zkusit uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Ty indicie jsou: když nejsem vidět, dělám svou práci dobře. V ten správný moment musím zadržet dech. Nastavuju si v milimetrech, ale měřím v metrech. No a vy jste zkoušeli uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Enduriel si myslí tohle.
1: Ahoj, takže podle indicí by to mohlo být odstřelovač, ale vzhledem k tomu, že dělá svážeče a jediné povolání, které můžeš dělat v práce, je myslivec, tak to bude myslivec.
0: Lenka píše, opět píšu, že dělá normálního svářeče. Ten se nadýchá z plodin víc než dost. Tiborce, obdivuju, víc než dost. Radka píše, ahoj, myslím si, že je to tajný policajt nebo tajný agent. Vozí se v Oktávii a před 3 týdny mě taky zastavili. Radka. Potom se tady ozval Petr. Ahoj Kubo, já si myslím, že je to potapič. Když dělá svou práci dobře, tak přece není vidět. No a pokud mu dojde vzduch, nedej bože, tak musí umět zadržet dech. Jen ty milimetry a metry nevím, jak to zakomponovat. Ale třeba to s tím taky nějak souvisí. Tak kysáci, dokázali jste to uhodnout? Nebo vás převezl? Nebylo vás moc, ale ano, pokud jste řekli, že Michael je sniper nebo takzvaný odstřelovač, tak vy, kysáci, jste měli pravdu. Protože Michael opravdu mi tady poslal i fotku a měl jsem problém téměř vlastně identifikovat a najít, kde se na té fotce nachází. Takže Michael, posluchače Rádia Kiss, je odstřelovač. A teď je čas na další muziku.
2: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Je tu poslední hodina nočních jukeboxů a v ní budeme soutěžit, tak pořádně nastražte uši.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

Největší český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. Oslavte s námi výročí úspěšného představení plného hitu Michala Davida. Jak získat lupeny? Jednoduše, když zazní v našem vysílání nějaký zvuk, který se týká dětí, tak i hned volejte telefonní číslo 210 323 323. Rádio.

0: Noční jukebox. Jukebox. I v poslední hodině nočních jukeboxů tady na Rádio Kiss splníme vaše hudební přání, a to od let 90. až po současnost. A další, komu plním přání, je Šnek. Šneku, ahoj.
1: Krásné ráno, Kuby, tobě do studia i všem kysákům, to musí pracovat stejně jako my dva.
0: Je to tak. Pojďme na tvoje hudební přání. Chtěl jsi Bacila, Rugby, 365 dní. Komu tuhle muziku pošleme?
1: Kuby, samozřejmě pro tebe, že tak nám krásně hraje, že nech nám to uteče. Ty máš ještě hodinku a já začínám. No a samozřejmě, pro našenčí lesku, jak je písničko. Já slyšel ten Šreka, takže dobré ráno i pro něho. Romčovi do taxíku a pro Peťuli, pro Bábinu a pro Davida do Havlíčkového Brodu. Abych se nikoho nezapomněl, tak zkrátka pro všechny kysáky, ať jsou by happy.
0: Šneku, děkuji, že se ozval zase někdy. Ahoj.
1: Jasně, Kuby, díky, ahoj.
0: A jaká bude další muzika? Dejte vědět pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci děti ráje Sagvana Tofiho, oceněné cenou Thálie, patří mezi nejúspěšnější české hitmuzikály. Příběh se odehrává ve druhé polovině 80. let a následně o více než dvě dekády později. Ústředním motivem je diskotéková éra, kterou tehdy ovládali nesmrtelné hity Michala Davida. No a právě z nich je celý muzikál poskládán. No a proč máte přijít? Oslava 20 let nejúspěšnějšího českého hitmuzikálu. Více než 30 hitů Michala Davida, které zná celá země. Romantika, humor, nostalgie i nadhled v jednom představení. A příběh, který propojuje generace, rodiče, děti i prarodiče. No a já jsem vám dal takový úkol. Jakmile zazní něco, co se týká dětí, tak máte volat na telefonní číslo 210 323 323. A první, kdo se dovolala, je Nikča. Niky, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Tahle akce se bude konat už tuto sobotu, 10.10.2026 v Plzni. Budeš mít čas?
1: Jo, udělám si ho.
0: Lístek je pro 4 osoby. Koho sebou vezmeš?
1: Zkusila bych to na tatínka s přítelkyní a manžela.
0: Je tady jenom jedna jediná podmínka. Zkus zaspívat něco od Michala Davida, cokoliv.
1: Třeba Lansa?
0: No tak můžeš, pojď na to za 3, 2, 1, teď.
1: Tátovi nesmíním skřížit krok, pro něj jsem pouhej výskok. Pro mámu pořád jen dítě jsem, brácha ten hlídá jen svůj job.
0: Ty jo, já myslím, že takhle to stačí, paráda. Nikčo, já myslím, že si to splnila úplně skvěle, tak mi ještě chviličku zůstaň na drátě. Samozřejmě Kysáci i vy, dále leďte Radio Kiss, protože noční jukeboxy ještě zdaleka nekončí. Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Kysáci, teď se stala taková zvláštní a možná i trochu vtipná situace. Dovolal se mi Petr, kterého nejdřív zdravím. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Petr původně volal kvůli tomu, že chtěl zjistit, cože vlastně bylo to tajemné povolání v minulé hodině, protože to přeslechl. Takže ještě jednou, pokud jste náhodou to neslyšeli, tak Michael, který se účastnil naší rubriky, tak je sniper neboli odstřelovač. No ale zároveň se Petr dovolal úplně poprvé do nočních jukeboxů. A přesně pro takové tady máme speciální samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. Takže nejenom, že máš radost, že ses dozvěděl, co to teda ten Michael dělá za tajemné povolání, ale zároveň získáváš samolepku. Kam ji nalepíš?
2: No, dvojitá radost, to ještě musím promyslet.
1: Dobře, ale pojďme k muzice. Ty jsi chtěl Parostellar, Cat Groove. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
2: No tak úplně každému, kdo si dokáže vychutnat a poslechnout.
1: Věřím, že i Elišky, které mají dnes svátek. Peťo, díky, že jsi zavolal. Ahoj.
2: Díky moc, mějte se. Ahoj, ahoj.
1: A ještě zdaleka nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Radio Kiss.

0: Pisáci, probouzíte se do pondělního rána. Máme 5. října, Elišky mají svátek a já už na našem telefonním čísle 210 323 323 vítám Marka. Marku, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Jak to máš? Máš teďka už konec noční nebo naopak právě se probouzíš do toho pondělního rána?
1: Hele, teď jsem začal pracovat a mám to tak, dejme tomu do 5, do 6 do večera.
0: Tak já doufám, že ti to při poslechu Rádia Kiss bude utíkat. Jakou dáme muziku a komu bys ji chtěl věnovat?
1: Hele, dáme muziku Replay a chtěl bych to věnovat svý soubence, který to mám prý zaspívat, takže to bude pro ní.
0: Tak počkej, tohle to je challenge. Zkusíš to takhle přes ETR Rádia Kiss? Zvládl bys to takhle zaspívat, anebo to radši necháme na jindy?
1: Necháme to na jindy.
0: Dobře, já věřím, že si budeš aspoň takhle broukat při poslechu a doufám, že si užiješ tuhle tu muziku a že jí to samozřejmě hlavně zaspíváš, jak jsi slíbil. Měj se krásně, díky, že se ozval. Ahoj.
1: Hele, ahoj, děkuju.
0: A za chviličku Kisáci už poslední hudební přání dnešní noci.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Mark Horn, Semitu, Raga Gambam. Ladíte pondělní noční jukeboxy, jdeme do samotného závěru. Přišla opravdu celá obrovská řada vašich hlasovek a samozřejmě jako vždy na všechny se prostě nedostalo. Tak dám teďka možnost pozdravit aspoň pozdrav třem z vás. Vítek začíná.
1: Dobré ráno, Kubo, do rádia. Dobré ráno, posluchači. No, vlastně tobě, Kubo, dobrou noc. Čau, Vítě. Zahraj něco dobrýho.
0: Něco dobrýho. A pro koho ještě budeme hrát, Vojto?
2: Ahoj, Kubíku, prosím tě, musíme zahrát něco Eliškám k dnešnímu svátku. Ať na ně nezapomeneme. Čau, Vojta.
0: Je to tak. 5. říjen patří Eliškám a samozřejmě všem oslavencům, kteří mají třeba narozeniny nebo nějaké výročí, takže i jim všechno nejvíc. Nejlepší je Mario rozradí, cože to bude, co bude ten poslední song.
3: Ahoj, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím ti něco od Apollo 440, ať nám to pondělí uteče. Díky, čágo Mario.
0: Já moc krát děkuji, že jste si pro dnešní noc zvolili právě poslech Rádia Kiss a za chviličku už ranní trojice. Patrik, Míša, Roman na Kisu.
4: Kiss Radio Kiss.

0: Prezident, krásné pondělní ráno, nejenom kysákům, ale samozřejmě i naší ranní trojici. Ahoj.
1: Dobré ráno.
2: Nazdar. Ahoj.
0: Vy jste mi udělali neskutečnou radost a nejenom mě, protože vy tady máte tu ranní výzvu. A opět jste vytáhli rubriku Lepší než originál.
1: Ano, vrátili jsme ji do hry na přání našich posluchačů Dáši a Petra. A dneska se dozvíme, jestli to byl nebo nebyl dobrý nápad.
2: jsem taky zvědavá.
0: Mě jenom zarazilo, že už v tom studiu jste hnedka hlasovali. Roman, pokud se nepletu, horší, Míša lepší, tak jak chcete, aby to bylo co nejlepší?
3: To bude skvělý.
1: Hele, exkluzivně pro tebe, Kubo, dáme ano. Si to teď a kapela. 3, 4...
2: No, začínáš, Romane. Romane, začínáš ty.
1: Já myslím, jako refrén, víš, jako, že bychom dali, no, tak nic, tak si to dáme
0: podpovědí.
1: Kubo, hezký den tobě.
0: Budu ladit, ahoj.
2: Ahoj. Radio Kiss.
4: Filmové tipy.
5: Máte rádi filmy, u kterých si myslíte, že víte, co se stalo? A za 5 minut už si nejste jistí vůbec ničím? Pak si dejte pravdu nebo lež. Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett v příběhu, kde zmizí holka, všichni něco vědí a hlavně nikdo vám neřekne celou pravdu. Takže můžete hádat, podezírat a klidně se i splést. Protože tady není nic tak, jak se na první pohled zdá. Takže popcorn do ruky, nejlepší flek v kině a jde se na to. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Zpočátku je mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně se bude vyjasňovat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko si dnes 5. října připomíná 90 let od narození Václava Havla. Dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty nebo happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Americká armáda a vojenské jednotky Severoatlantické aliance chystají začátkem října několikadenní vojenská cvičení. Ta budou probíhat na území hned 4 evropských států. Jejich cílem bude zejména nacvičování rozsáhlých obranných operací. A teď zpátky domů.
2: Jak vést silnici první třídy číslo 35 Českým rájem? Odpověď hledají úřady i spolky už 25 let. Severní trasa za 30 miliard korun čelí trestnímu oznámení. Odpůrci tvrdí, že nebyla řádně posouzena účelovost ani efektivnost projektu. Ministerstvo zrušilo souhlasné stanovisko EIA a celý proces začne znovu.
1: Sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii a zaznamenal premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten závod nedokončil. Třetí dojel jiný Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Tolik aktuální zprávy a Tereza Jandová.
3: Pondělí.
4: Poloviční pondělí.
3: Proč?
4: Protože jsem ještě nemocná.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Menší test nosovek, řekni máma.
4: Máma.
3: No jo.

0: To jsou Daft Punk na Rádiu Kiss po 6. hodině. Víkend byl nádherný, začal tak hezky pátečním večerem skupiny Lunatic. A musíme říct, díky tomu, že jsme s vámi byli dole v kotli, že ta atmosféra oproti minulému roku byla ještě lepší.
1: To máš pravdu.
2: A to hlavně i díky tomu, že tam byl Martin Kocián. To bylo něco.
1: Tolik kysáků, kolik jsme tam potkali, to bylo naprosto skvělý. Tolik fotek, já si normálně přišel jak člen Lunatiků.
0: S Martinem jsme taky mluvili vzadu v zákulisí a teda jako klobouk dolů před ním, že se na to takhle připravil. Víme, jak závislý na drogách byl. A tady teda, jestli můžu soudit, já teda pořádně nepoznám, jestli člověk má v sobě něco nebo ne, já jsem pivař, jo? Tak mi přišel, že byl naprosto OK a když jsme se o tom bavili a jakoby jsme ho podporovali v tom, že je skvělý, že do toho šel a že je takhle v pořádku, měl normálně slzu v oku, byl z toho všeho až dojatý a myslím si, že si uvědomil, o co možná i tak trošku za ty roky přišel.
1: Mě příjemně překvapilo, že z toho byl nervózní a bylo na něm vidět, že mu na tom opravdu záleží. Jo. Fakt skvělý.
2: On tam čekal na ten svůj okamžik. My jsme měli tu čest, že jsme byli chvilku vzadu, protože pak jsme šli za Lunatikama na chvilku na pódium a on tam tak nervózně přešlapoval a to jsme si řekli, že za ním musíme jít a musíme ho podpořit.
0: Pravdou je, že to teď byly plný média, že se to hodně řešilo, ať už dobrým nebo ve zlým. Pro nás podstatný, že jsme věděli to, co jsme viděli, a Martinovi jsme přáli, že bojuje s tím, že se z té závislosti chce dostat ven. A můžeme vlastně tím pádem prozradit, jaký hit, že to vyhrál. Největší hit ever posluchačů Rádia Kiss.

0: Máma a na třetím hit Chtěl bych chtěl jíbat.
1: Wow.
0: Takže kluci měli radost, povedlo se to a uvidíme, jestli tady dají ještě 30. narozeniny do třetice.
2: Jo, myslíš?
3: Tak jako 30. po třetí.
0: To taky nezní blbě.
2: Dobrý.
0: Hala byla vyprodaná, proč ne?
3: Já bych do toho šla. Kluci, lunetici, slyšíte to, jo?
0: Možná za rok.
4: Ranní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Jak se těšíte na tento týden? Do Česka se blíží citelné ochlazení a na horách nám dokonce zasněží.
1: Je to tady!
0: Bude se topit pod kotlem! Tak to vypadá, že opravdu teď o víkendu možná zatopíte, protože mají být teploty přes den i něco kolem 13 stupňů Celsia. Ale zase výhled na další dny má to stoupat k 18 stupňům, takže to je ještě pořád hezký.
2: To se pořád ještě dá.
0: Tak to zaujalo mě na netu, co tebe, Patriku?
3: Američan rozluštil díky AI šifrovaný Napoleonův dopis, jeho obsah byl 217 let záhadou.
0: A co rozšifroval?
3: Rozšifroval dopis, kde Napoleon varoval někoho před vojsky a tak dále, ale nikdo to nedokázal rozluštit, protože ten klíč k tomu rozluštění se ztratil, ale AI to rozluštila.
0: Ty varování, haleď, to jsem zrovna včera viděl někde vysvětlení, proč když pijeme pivo a ťukáme si, tak ho potom bouchneme o stůl.
3: Já jsem taky viděl, ano, proč varování před zběhem.
0: Zběhem, víš, když třeba byl někde nějaký kdo mohl donášet v hospodě, tak ty lidi, co věděli, tak když ťukli, ale zároveň bouchli o stůl, tím dávali najevo tím půl litrem. Bacha, je tu někdo, kdo by na nás mohl donášet, sedí tamhle vedle. Jo.
2: No takže teď budete si ťukat o ten stůl,
0: to je
2: nebo
0: jenom
2: ne?
0: Prostě historie, jenom odkud to vlastně pochází. A nebo se to taky dělo z toho důvodu, že si ťuknul třeba s nějakým Němcem, nacistou, ale nechtěl si jako uznat ten přípitek. Jo. Tak to jako by anuloval tím, že si ten půl litr dala normálně ještě o stůl. A to jsme odbočili. Míšo, co zaujalo tebe?
2: U mě to není až tak šťastná zpráva, protože oblítlo to internet. Eva Farna se rozvádí se svým manželem Martinem Chobotem.
0: No jo, oni tvrdili tady, že několik měsíců bojovali, možná snad i let.
2: Možná i let.
0: Co se k sobě chtěli nějak vrátit, aby se vyloženě milovali, ale vypadá to, že to zvládnou jako partneři.
2: Takhle, no, oni se rozvádí, ale já jsem ten příspěvek, než vůbec byl v médiích, já jsem ho viděla právě u Evy Farný na Instagramu. A líbí se mi jedna věc, že k tomu přistupuje zodpovědně, s respektem, k manželovi, k rodině, prostě normální oznámení a nedělala z toho žádný velký halo.
0: Tak by to mělo být, protože nejenom, že jsou to partneři, navždy snad doufám budou, že budou kamarádi, ale jsou rodiče. Musím se to zajímavý moment v sobotu, když to oznámení vyšlo ven, protože já jsem seděl vzadu v zákulisí, moderoval jsem maturák v Budějcích a vyběh kamarád, kytarista, měl normálně slzy v očích.
3: Nekecej.
0: A já říkám, co se děje. A on, že s nima hrával často. Yeah. A teď se to dozvěděl a normálně ho to vzalo, člověče.
3: Vidíš to.

0: Romane, byl jsi odhalen velmi brzy.
1: Já myslím, že na kachnu s ťukáním piva v hostu ještě dost brzo, ale dobře ty.
2: Jo, vy hledáte kachnu.
0: Ano, nějak.

0: nejlepší od 90. let, Right Said Fred. Míšo, když si se dávala dohromady, trošku marodila, my jsme tady kachnili jenom pro připomenutí. Mm-hmm. Měli jsme tu tip od naší posluchačky na Urnobota.
1: Urnobota.
0: Automaty už máš dneska na všechno, viď? V automatu můžeš koupit lístky, jízdenky, jídlo, nápoje, cigarety a tak dále. Bohužel si můžeš pořídit i svoji vlastní urnu.
1: Dobrý, takže to byly prázdné urny.
0: Ano, jsou bez náplně.
1: Ježišmarja. No, tak to je dobrý. A přišli na to kysáci.
0: Přišli na to, dobře. Stejně jako ve čtvrtek, myslím, a to byl zase nápad našeho posluchače, a to bylo moc dobrý, kdyby to opravdu v reálu fungovalo. Sjednocení věrnostních kartiček.
1: Prosím.
0: Co?
1: Prosím, tak to bych si přála, aby to kachna nebyla.
0: Ono to mělo, Míšo, fungovat tak, že třeba přijdeš do Kauflandu, budeš mít v ruce kuře, obrazně řečeno za 100 korun.
1: Ano.
0: Ale ty potom řekneš paní prodavačce, počkejte, já tu mám kartičku Alberta, tam ho mají za 90. Takže ty tou kartičkou si prostě jako to kuře vyslevníš na tu hodnotu, kde je někde v nějakém supermarketu za lepší peníze.
1: Ale tak to by bylo
0: dobrý,
1: taky pěkný.
0: No jo, no, bohužel tohle to se jim tak
1: teda
0: nestane.
1: Ale víš, jak by se to hodilo, protože moje prababička byla zrovna takový trošku generál a ona si normálně v letácích zakroužkovávala, co je v jakém obchodě nejlevnější. A my jsme pak museli lítat po celém městě.
0: A to se děje dodnes, tomu věř.
2: Radio.

0: Kyskysem za volantem po celé republice.
1: Čerstvá dopravní nehoda z D8 u exitu 18 ve směru na Prahu se srazila dvě auta. Nehoda u Hluboké nad Vltavou na hlavní silnici 20 a také u Humpolce na silnici 34.

0: Servis počasí.
1: Zpočátku je mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně se bude vyjasňovat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě, političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. Podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Mezinárodní tým astronomů objevil planetu, která je vzdálená zhruba 450 světelných let od Země a je stará méně než 1 milion let. Planeta obíhá okolo mladé hvězdy. Země vznikla přibližně před 4,5 miliardy let, takže nově objevená planeta je z pohledu vzniku vesmíru podle NASA skutečným novorozencem.
0: Sport.
1: Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole Extraligy Olomouc na jejím ledě 9-0 a vytvořili nový rekord Extraligy. Vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Pardubice přestříleli ve šlágru kola Spartu 6-4 a jsou za Třincem v tabulce druhé o 3 body. Odehráli ale o zápas víc. To byly zprávy v jedné minutě. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jedno jediné slovo Míša zmínila. Navíc jsme rádi, Míšu, asi zpátky v naší ranní trojce. Vítej.
1: Já jsem taky ráda, ahoj.
0: A najednou to tady vybouchlo. Jedna hlasovka za druhou a stačilo říct kroužkování.
2: Ajaj.
1: Ano, protože já jsem si vzpomněla na to, že moje prababička dělávala to, že si kroužkovala přesně, kde mají v jakém supermarketu co nejlevnější a my jsme museli běhat po celém městě, aby jsme jí ty nejlevnější věci koupili.
0: Správně, no, musí se šetřit peníze, no. Míšo.
1: Já to naprosto chápu, ale teda... Jakože to dělají starší lidi, aby ušetřili peníze a ano. mají taky čas na
0: ano,
1: to,
0: ano.
1: tak to chápu. Ale Míšo...
3: Míško, neboj, padlo mi 35 a dělám to taky jako tvoje babička. Takže vím, o čem mluvíš. To přijde, neboj.
0: Někdo kroužkuje, někdo už to dělá digitálně, že mu chodí různý takový upomínky, notifikace na jo, to, co je levnější a tak dále.
2: Jako taky si občas za kroužku něco, co potřebuju.
0: Tak jo.
2: Jo, jako jenom si označím, že potřebuju kuřecí, tak vím, kam jet.
4: Ahoj, Míšo. No ono s tím a zakroužkováním věcí v letáku, to funguje furt. Moje babička, ta si to kroužkuje pořád. A ještě si kroužkuje televizní program, takže když ní přijedeme na návštěvu, tak se musíme koukat přesně na to, co má zakroužkovaný. Prostě přesto nejede vlak.
0: Tak doufám, že tam má zakroužkovaný zrádce na první, hele. Jsou vždycky v neděli, včera jste vlastně viděli další díl.
1: Ano.
0: Takže my tu budeme rozdávat, vidíte, dneska po 9. hodině vstupenky na premiérový díl, který bude ve středu v Cinestarech po celé České republice. Bude taky na Prima Plus. Takže po 9. hodině buďte připraveni na soutěž, rozdáme celkem 10 vstupenek.
2: Prosím vás, hlavně si zjistěte, jestli ten Cinestar je ve vašem městě. Pak je strašně komplikovaný vám všem psát, že v tomhle městě není a kam teda chcete.
0: To si ještě vysvětlíme.
5: U nás to je vždycky taková velká válečná porada. Co potřebujeme koupit, kde to koupíme, jaké mají slevy. Ano, totiž není umění peníze utratit, ale ono je umění peníze vydělat.
0: To říká Jirka moc dobře.
1: To je pravda.
0: Heleď, tak aby se vám ty peníze vydělávaly dobře, něco jsme vám připravili.
6: Ranní šot.
7: Ranní šot.
2: Dneska speciální narazeninový šot, protože Brian Johnson

0: vydělali líp. Ale pokud byste si chtěli peníze vydělat trošku s nás, tak v 7 hodin volejte do KISu.
1: Vidíš, no jo, soutěž 7-7 a koukám, že kroužkování Patriku ještě pokračuje.
2: Roman s tímto má totiž taky zkušenost.
3: Moje babička vždycky taky, v jedném obchodě, v druhém obchodě, ve třetím obchodě, sedli jsme do auta, ona, no pojedem do Alberta, pojedem do Bílé, pojedem do Teska, tam majou to, já říkám, babi, když si spočítám ten benzín, tak to vyjde o hodně dráž.
0: To je přesně ono.
1: Hele, ale vidíš, ty takový kroužkování děláš v rámci benzínu, když jsi mi ukazoval apku.
2: Jo.
1: A jak si říká, pojedu tudy, a hele, tady mají benzín za tolik, tady za tolik, jo.
2: Ale to je chytrá aplikace, řekneš si, chci naftu, podíváš se hezky na mapku města a tam vidíš zelený, říkám, tam jedu.
1: No počkej, tak to řekni, jak se to jmenuje.
2: Myslím, že tank navigátor, něco
1: tank
2: takovýho.
1: Navigátor.
0: To si to najít.
2: To skvělý.
1: To jdeš tankem, jo.
2: No. To ještě ne.
0: Tank tě naviguje.
4: Raní KISS. Každý všední den od 6 do 10.

0: Dobré ráno, paní učitelko.
1: Dobré ráno, pane učiteli.
0: Děkuji, sednout. Je to tady, pondělí 5. října je Mezinárodní den učitelů.
1: Všichni učitelé, co nás teď posloucháte, ať máte dneska krásný den a ať vás děti nezlobí.
0: Teď si děcka říkají, kéž by učitelé dneska dostali volno, svátek, měli bychom ho taky.
2: To by bylo dobrý.
0: Heleď, zlobili jste své učitele? Já jsme bych typoval, že Patrik trošku jo, viď?
2: My jsme to měli jako takový sport s jednou paní učitelkou, já zlobil jí, ona zlobila mě, takže to bylo takový vzájemný.
0: Jak může tebe učit zlobit učitelka?
2: Dostával jsem nesmyslný tresty a do dneška si za to budu stát.
1: Počkej, co je třeba nesmyslný trest?
2: Napiš stokrát slovo trojúhelník. Nikdy jsem to nepochopil, proč to mám psát.
1: A proč jsi to měl psát?
2: Protože jsem jednou do žákovský napsal místo čárky kolečko nad
0: no
2: U.
0: No jo.
1: A někdy jsi pak už napsal nad tím U kolečko?
2: Píšu to vždycky bez toho.
0: Schválně. Jo, prostě.
3: Řekni básničko.
4: Koza mečí, ovce bečí, čmelák bzučí, debil učí.
3: Za 6! Teda... Za 5 a táhni do ředitelny.
4: S radostí, tak nazdar.
0: Toto byl příklad děti zlobivého nějakého školáka, že jo? A co vy, děti, chtěli byste být učitelem nebo učitelkou?
5: Chtěl bys být učitelem?
6: Asi jo.
5: A proč?
6: Protože by všechny děti museli poslouchat.
7: Jo, protože potom si můžu dělat, co chci.
8: Jo, protože by jsem všechno dětem říkal.
9: Nechci být pane učitelka, chci být záhodnice.
0: Za co?
1: Závodnice.
0: Závodnice.
2: Závodnice.
0: Závodnice.
2: Závodnice. To je
1: to
2: hezký.
1: Je pěkný. A taky je zároveň Světový den prevence šikany, když jsme u té školy.
0: To už není tak veselé téma.
1: Víte co? Dejte si teď chvilku čas a mě by zajímalo, jestli vy jste měli zkušenost se šikanou.
0: Vystříkaný pepřákem jsem byl na základce.
1: Ne.
0: Moc dobře vím, co to je.
2: Šlapali mi na hlavu, taky vím, co to je.
1: Šlapali ti na hlavu.
2: Jo, hajzle jeden.
0: Tak proto psal ten kroužek nad tím.

0: 1. října je Světový den prevence šikany. A jak jsem pochopila správně, všichni tady máme se šikanou nějakou zkušenost.
1: Takhle u mě jenom o tom, že prostě Milan vzal pepřák a trošku mě vystříkal, no, v průběhu přestávky základní školy.
2: A proč?
1: Nevím. A svesl jsem se sanitkou zase, hele. Houkající, takže jako já s tou měl nějaký jako zvláštní záchvat. A co ty, Patriku?
3: Já měl jednoho kluka, Stando, zdravím tě, pacholíku, on bude moc dobře vědět. A on byl asi o 2 roky starší, chodili jsme společně do družiny a tam si mě vždycky někde vytáh a vždycky mě tam nějakým způsobem vlastně šikanoval a potom mi jednou tak jako lehounce šlápnul na hlavu a to už jsem to jako řekl doma, no a taťka to nevydržel, tak si ho odchyt před školou, řekl jako, jestli mu to přijde normální, on řekl, že ne a od té doby, hele, mě pouštěl na obědě, byli jsme nejlepší kámoši.
1: V tomhle případě to dobře dopadlo a je dobře, že jsi to řešil, Míšo, předpokládám, že s tvou vizáží,
0: ano,
1: s tvými předky a tak dále, jsi to tady u nás v České republice musela fakt vyžrat.
0: To si pište, protože já vlastně, když jsem chodila na základku, tak to bylo někdy kolem roku, že jo, 2000 a tehdy ono i teď to je.
1: To, jo, je, to je
0: prostě
1: pořád.
0: Pořád. A jak jsem napůl Vietnamka, tak samozřejmě, že se mi děti posmívaly a tak dále. A to jsem chtěla říct, děti, jestli si tohleto někdo prožíváte. Musíte to někomu říct. Musíte to říct někomu dospělýmu, komu věříte. A zároveň apeluju na dospělý, abyste k těm dětem byli vnímaví. A abyste to třeba neřešili tak, že no tak já tam půjdu, tak já to teda řeknu a tohle. Jemně, prosím vás, na ty děti, protože třeba moje mamka, přesně, tobě někdo něco, tak já tam jdu, tak já to vyřešu. Aha, ne, mami, ne, prosím tě, ne, ano, ne, nechoď ano, tam, ano, nechoď ano, tam. Ano.
1: Z toho máš potom obavu. Jo, no a naopak, otočili se role, náhodou třeba na střední, jestli si nezačal ty spíš šikanovat, Patriku?
3: Ty čověče, to asi ne.
1: Pri asi, hele.
3: Přemýšlel jsem, ne, asi ne, opravdu.
0: Romane.
1: Co?
0: Ty jsi někoho šikanoval?
1: Trošku.
3: Ale pojď.
0: Ty vostudo, pojď se přiznat.
1: My jsme s klukama házeli Martinovi ponožky přetělákem nahoru na lustry.
3: Ale to je takový zdravý, to jsem taky něco taky určitě
0: dělal. A pomohli
3: dělal.
0: Jste mu to pak sundat dolů?
1: No, moc ne.
0: Martinovi, jo?
1: Ale on je v pohodě, Martin.
0: Znáte se?
1: Takhle, jo, akorát jezdím vždycky opatrně, teď tam jedu moderovat Ples Krumlova, musím jet pomalu, protože on je u dopravky, víš, u policajtů.
3: Já bych ti dal, Roman má bílou kupru.
1: My jsme teď nedávno byli na pivu s Martinem, takže je to dobrý.
0: Takže dobrý, a ponožky už mu necháváš, jo?
1: To bylo takový škádlení tohle, ale ne, že někdo dělal nějaký fyzický tresty a tak dále. To si myslím, že kdyby my jsme jako parta kluků na střední viděli, tak to takového týpka bychom vyčlenili z naší party a rovnou ze třídy.
3: To my jsme na intru taky někomu vyházeli v oblečení z okna, ale to je takový normální.
1: A je to tak vtipný,
3: no,
1: je
3: to dobrý.
1: Je to úplně vadí tyhle věci, já bych to dělal hned.
3: Romane, kde máš boty?
1: Teď se to chtěl říct, sundej ponožky.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Důležitá hlasovka od Mirka.
2: Ahoj, řidič Mirek. Silnice Mladá Boleslav, Česká Lípa stojí aktuálně, jezdí tady sanitky, stojí to v obou směrech.
1: Co tady jednička?
3: Je jedna ve směru na Prahu, 28. kilometr, bouračka asi 5 aut.
1: Ano, byla to velká nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, takže tady můžou být kolony. Na D8 je nehoda u exitu 18 směrem na Prahu. D11 má nehodu na 39. kilometru ve směru Jaroměř a pozor, mezi 50. a 75. kilometrem máme na D11 hlásenou místy silnou mlhu. Tolik dopravní info, za chvilku soutěž 7-7.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se stotunami dýní mezi horskými dráhami. Tiket Energylandia.pl.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Co je korfbal?
6: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
5: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
6: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
5: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery.

0: Zdravotnictví Adam Vojtěch chce tento měsíc předložit vládě návrh, že umělé oplodnění mohou podstoupit i ženy bez partnera. Podporu v koalici pro něj nicméně nemá. Například šéf rezortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka by asistovanou reprodukci umožnil pouze manželům. Evropská unie od 10. října zpřísní pravidla pro některé chemikálie v běžných výrobcích. Nové limity se dotknou oblečení, bot, kosmetiky i papírových obalů na potraviny. Výrobci budou muset u nově uváděného zboží dodržet přísné hranice pro konkrétní skupinu takzvaných věčných chemikálií. Lidé ale nemusí vyhazovat výrobky, které už mají doma. A teď zpátky domů.
1: Most má nový pump track. U jezera Matilda nahradil původní hliněný okruh moderní asfaltový areál. Dráha dlouhá přibližně 220 metrů je určena začátečníkům i zkušeným jezdcům. Stavba zabrala pouhé 4 měsíce a podle jejího tvůrce patří mezi nejlepší pump tracky v republice.
0: Sport. 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Uspěla také wimbledonská šampionka Linda Nosková. Ta si poradila 6-2 a 6-1 s Viktorií Golubicovou ze Švýcarska. Vypadla naopak Sára Bejlek po prohře s Naomi Osakaovou. Jiří Léčka na turnaji v Tokiu porazil Adolfa Daniela Valeja z Paraguaje a postoupil do semifinále. To byly zprávy a teď už je na řadě soutěž 7 v 7, tak hodně štěstí.
2: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 3.

0: Je to normálně Stanislava?
1: A neříkala Táňa.
0: No to jo, ale není to jako Tanislava, ne? To má jako přezdívku.
1: No to jo, ale mám říkat Stáňo nebo Táňo?
0: To je jedno.
2: Bylo 7 hodin ráno. A na Rádiu Kiss začíná soutěž 7-7.
1: Tak Stáňo nebo Táňo, ahoj.
3: Táňo,
1: že jo?
0: No jasně.
1: Já si říkám. Já jsem se bála, abych ti třeba neřekla nějak špatně, víš?
0: Čau, Pavle.
1: Třeba. Dobře. Táňo, tak co, ty jsi na cestě do práce?
3: Přesně tak.
1: Dobře, tak uvidíme, jestli ti dneska nějakou kačku ušetříme, protože dneska bych měla hrací kostkou házet já. A co na kostce padne, to násobíme 1000. V případě, že by padla 6, přihodíme 1000 korun a ty vyhraješ 7000.
0: Snad, bylo by to skvělý.
3: Takže, no, bylo by to báječný.
0: Táňo, teď je to tady pro tebe. Házíme hrací kostkou.
1: Jdu na to. Není to úplně špatný.
0: Ježí, to říkáš vždycky.
1: No, no, protože nikdy to není špatný. Neříkej mi, že 4000 neudělají radost.
0: To je dobrý. Super, dobrý start tohle týdne. Že jo? Tak snad ti to aspoň trošku zlepší náladu. Táňo, dobře dojeď a posíláme 4000 od Kisu.
3: Děkuju, hezký den přeju.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Už to tady zapisujeme do tabulky výherců, takže Táňa, 4000 korun. Dobrý. A jak to dopadne zítra?
2: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Prosím vás, Paprik se bojí.
1: Čeho?
0: Protože je tady posledních 19 minut hlasování v rubrice Lepší než originál.
1: Příteli, chvátej, hlasuj! Webkiss.cz. Vůbec nevím, co mám čekat.
2: Já

0: Tuto píseň jsme věnovali všem lékařům, lékařkám, vůbec prostě každému, kdo pracuje ve zdravotnictví. A uvidíme, jak to tedy dopadne v rámci hlasování na webu Kiss.cz. Jedna věc je, jak krásné vzkazy od vás dostáváme, ale druhá věc je, co udělá anonymní hlasování, který probíhá na webu Kiss.cz.
1: Tak co, kysáci, lepší nebo horší poslední minuty na hlasování na webu Kiss.cz?
0: Po půl osmé si řekneme.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jaký to asi bude týden, jak u vás ve škole, tak v práci a kdekoliv, kde budete. A nevím, no, co asi, co říci k tomuto týdnu?
1: No, tento týden už bude možná potřeba vyndat nějakou takovou tu lehkou podzimní zbundu, protože se nám ve středu láme počasí, z těch letních teplot už se to pomaličku, ale jistě bude dostávat
0: dolů. To je pravda, volební víkend to taky bude, takže kolem toho se bude točit spoustu věcí.
2: A taky je výročí uvaření první várky plzeňského piva. Do pivovaru Plzeňský Prazdroj se každý rok přijde podívat téměř milion návštěvníků. Láká nejenom na seznámení s historií pivovarnictví a oblíbené pivní značky, moderní návštěvnické centrum a zajímavou prohlídku spojenou s ochutnávkou piva.
0: Jaký to asi bylo před tolika lety, když uvařili první plzeňský pivo?
1: Bylo takhle dobrý.
0: No právě.
2: Jo.
0: A no třeba ne, třeba, nebo takovýhle bylo a říkal si, hele, já víc nestihnu, nemám čas, nechám to takhle.
1: A vydrželo to do dnes.
0: Oni to takhle budou vařit celou dobu.
2: Ale zároveň, že to je vyhlášený po celém světě.
0: To je na dnešek, jo, přímo.
2: Přímo na dnešek.
0: Oh, wow.
1: Tak dáme.
0: Jakkoliv.
2: Počkej, Patriku, nejseš tady autem.
1: Tak ho tu nechám.
0: Ty jo, hned teď ráno tady.
2: No, to narazit
0: sud.
1: Já, to je sem.
0: Tak co, neveze někdo náhodou soudek? Nezastavíte se u nás?
1: I s Fifou.
0: My vás veme.
2: Jdeme slavit. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Už od samého rána hlásíte, že je někde silná mlha.
2: Trasa Benešov Praha, celou cestu, docela místama hustá mlha.
1: A jak to je na té D1?
3: D1 ve směru na Prahu, 28 km, bouračka asi 5 o.
1: Tam už by to mělo být všechno svedeno do jednoho pruhu, takže snad se kolony rozjíbou. Nehoda je na D7, 3,5 km ve směru na Prahu a taky na D46 na 25,5 km ve směru na Olomouc.
4: Bouralo se na silnici 34 v Humpolci, na Kladensku v Unhošti se v Pražské ulici srazila dvě auta a další nehodu řeší v Říčanech v Říčanské ulici.
1: Ranní trojka pro vás zpívala v pořadu Lepší než originál. Jak to dopadne, dozvíme se po 7:30. Máte ještě posledních asi 9 minut na to, abyste zahlasovali na webu kiss.cz.

0: Servis počasí.
1: Zpočátku je mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně se bude vyjasňovat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Stát má zhruba 30 miliard korun na provoz a zvyšování kapacit sociálních služeb. Uvedl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Peníze na jejich výstavbu v letech 2028 až 2034 podle něj půjdou z Národního plánu obnovy. Podle bývalého ministra práce Mariana Jurečky, ale návrh státního rozpočtu schválený vládou peníze na stavby pro sociální služby nezahrnuje. Německo poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodá jí také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Oznámil to spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Sešel se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vyzval Rusko k mírovým jednáním.
0: Sport.
1: Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 vyhrál Španěl Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní Kiss.
2: Po dlouhé době jsme šli z kůží na trh s písničkou, kterou jsme naspívali.
3: Tak jak to dopadlo? Lepší než originál.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: je po půl osmé.
1: Tvoje přání naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: A naši posluchači si řekli to, aby jsme vrátili do hry pořád lepší než originál. No a takže jsme se zavřeli do studia, naspívali píseň, která se vázala na konkrétní den, kdy ta píseň šla ven, protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
2: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva, protože to bylo těžký. Několik dní jsme to točili ve studiu, teda minimálně pro mě jako země dostat nějaký pěvecký střevo není vůbec jednoduchý.
0: To jsme si mákli, ještě že jsme měli po ruce našeho produkčního Žána Luka, který při nás stál a opravdu nám pomáhal. Jenomže já tu mám výsledky hlasování z webukis.cz.
3: No, jak to dopadlo?
0: Byly tam dvě tlačítka. Lepší nebo horší? Před 10 minutama jsme vás ještě motivovali k tomu, abyste šli hlasovat. Hleď, a stejně se našel někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší.
4: Šmejdi,
0: kdo to byl?
5: Že vám není hamba, cházko nenechává.
2: Tak co, jak to dopadlo?
0: Spočteno, je to dobrý, no? Za mě.
3: Jo.
0: Jako takhle, hele, je to lepší, jo, je to přes 50%.
6: Dobrý.
0: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
6: To je škoda.
0: 92?
7: No hele, dobrý.
0: To se mi líbí. Moc vám děkujeme. Píseň Můj čas, raní trojky. Tady dobře dopadla, no. A děkujem taky za všechny krásné vzkazy, protože video, které je venku, to si popřípadě můžete pustit v natáčení na YouTube, na Facebooku, Instagramu. Tak to udělalo velkou radost. Jak vám všem, sestřičkám, bratrům, doktorům, doktorkám, ale my jsme tím mysleli na všechny vlastně řidiče, kuchařky, uklízečky a tak dále. Mm-hmm. Ale zároveň, a to vlastně spíš bohužel, to v některých z vás vyvolalo i ty smutné vzpomínky na vaše přátelé a příbuzné, kamarády, co s nějakou nemocí bojovali a bohužel to nedopadlo dobře. Písničku si ale za chvilku pustíme vítězně tady a no a děkujem za takhle hezký hlasování.
3: Ano, jak už jsi říkal, Romane, my jsme to chtěli věnovat hlavně všem, co pracují ve zdravotnictví, jako takový originální poděkování a jsme rádi, že se vám to líbilo. A víme, že máme spoustu kysáků právě z tohohle oboru. Jako třeba Janču, která nám napsala. Krásné dobré ráno, moc vás všechny zdravíme z Písecké nemocnice z centrálních operačních sálů. Musela jsem je tady naučit poslouchat tu správnou stanici. Teď už vás poslouchají i někteří lékaři přímo na sálech.
0: Ne.
3: Wow. No jo.
0: Tak ať máte dneska klidný den a říkáš Písek, jo.
3: Písek.
0: Teď v sobotu se možná uvidíme, v Písku je velká událost.
2: Hele.
0: Sestřička roku.
2: To jim tam dej můj čas.
0: Nebudete Romane. To po mně chtít zpívat.
2: Ať to Roman zaspívá.
0: Já mu to jenom pustím. Ale jestli vyrážíte na tuto každoroční událost, tentokrát bude v Písku, je to jeho česká sestřička, tak to vás moc rádi uvidíme.
1: Lepší než originál.
0: A je to tady.
2: Já mám husinu.
0: Tak si užívejte. Můj čas raní trojky.

0: 52%, lepší než originál. Děkujeme, že jste klikali na tlačítko lepší.
1: Romane, Patriku, Míšo, hele, u takových výkonů musíte přidat tlačítko ještě nejlepší.
0: Nejlepší, takhle, dobrý. Ale je to teda hezký, děkuju, Míšo, za ten krásný vzkaz, co jsme dostali z Písku, že nás takhle poslouchají i při operacích.
2: No v tom případě bychom měli trošku šetřit s tím vtipkováním, aby se jim neklepaly ruce.
0: Pamatujete, co nám říkala Lenka s Karlem? Ty zase pracují jako zubní doktoři.
2: Ano.
0: Jak poslouchali KIS a teď tomu pacientovi vložili něco do pusy.
3: Aha.
0: Něco, co tam muselo být, že jo? No a málem mu to zapadlo do krku, jak se tam všichni smáli.
3: Maria.
0: Oni si mysleli, že se směje, ale on se jim skoro dusil.
3: Nebo představ si na tom operačním sále, jak najednou začne hajpa, hajpa. Ale...
0: a pak by se něco omelem přeřízlo. Pamatujete na básníky?
4: Všechny tři otázky jste zodpověděl.
5: V praktických cvičeních něco přeřízl, soudru profesore.
4: Ale sejkoro... To se mu v životě stane ještě mockrát.
0: Na to pozor. Takže všechny zdravotníky do zdravotnictví zdravíme. Zdravíme, to je hezký slovo, věc. Zdraví.
2: Ano.
0: Zdravíme. Ať je to dneska klidný den.
6: Raní KIS. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: je důležitá zpráva. Ranní trojka za chvilku začne plnit další ranní výzvu. O co půjde? Nebude se to náhodou týkat někoho z vás? Dobře poslouchejte.
1: Zbalte kufry a odleďte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kis.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kis a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Výzva. Ranní výzva.
1: V ranní výzvě jsme toho splnili tolik a pokračujeme rovnou dál.
2: Můžete nám nahrát hlasovku o tom, co byste si přáli od ranní trojky nebo všeobecně rádi, jaký jsi. Můžete nám napsat ideálně na e-mail rano@kiss.cz. No a pojďme si poslechnout další opravdu originální přání, i když ze začátku se vám to moc originální zdát nebude, ale počkejte si nakonec.
3: Ahoj, ranní trojko, prosím, prosím, já bych strašně moc se chtěla se svým 10letým synem podívat na jeden den za váma do studia. Nemusíme mluvit nic, jenom vás chceme vidět a při té příležitosti by jsem chtěla podepsat na památku svoje malinkaté červené autíčko. Moc prosím.
2: Slyšíte to, kysáci? Podepsat auto!
4: Jo, to je něco.
1: Brňo, já jsem se snad v životě nepodepisovala na auto.
2: To jako tam se nesmíš splíst teda, nebo takhle dobře, musíme se podepsat něčím, co se dá po případě smazat.
4: Ale ta fixa nesmí ujet, abys to najednou nemělo ošklivý.
1: No počkej, my se musíme právě podepsat něčím, co se jen tak nesmaže.
2: No a teď se vím, kolik nás tady je, teď to nám jedna kapota na to nebude stačit. Ty Katko, ty vůbec nevíš, do čeho jdeš, ale my do toho jdeme. My do toho jdeme.
0: Výzva přijata.
2: Protože Patrik propojil diáře naše a Katky a jak to proto v příštích dnech proběhne, pojďme to teď rovnou od Katky zjistit.
5: Kata Silová, prosím.
6: Ahoj Katko, tady je Patrik z Kisu, neruším, můžeš chvilku mluvit?
5: Ahoj Pati, můžu, samozřejmě, že ano.
6: Čau, čau. Kačko, před nějakou dobou si nám nahrávala vzkaz, že by ses chtěla podívat do studia Rádia Kis a zároveň si nechat podepsat svoje auto od moderátorů.
5: Ano, samozřejmě.
6: Máš furt toho červeného drakouše, co jsi nám posílala na fotce?
5: Jo, mám. Se mi každý směje, ale já jsem říkala, že to je prostě peckovní auto, já do práce ideální.
6: Tvé přání furt platí?
5: Ano, samozřejmě.
6: Dobře, Kačko, takhle. Udělám všechno proto, aby nás u toho bylo co nejvíc a to auto bychom ti podepsali přímo před budovou Rádia Kiss. Co říkáš?
5: Úžasné, Paťo, mě se chce brečet, já se musím uklidnit, počkej.
6: V klidu, klidně breč, to jako, to vůbec nevadí, jenom musíme tady domluvit kdy, samozřejmě, a kam to budeš chtít podepsat toho červeného drakouše? Máš nějaký místo vytipovaný nebo můžem všude?
5: Všude, nechám to na vás.
6: A dovedeš si to představit, že někdo to udělá obrovský přes kapotu?
5: Já už jsem to zkoušela přes AI, protože vlastně já mám to auto celkem polepené, já mám na sedačkách vlastně tričko, co jsem vyhrála od Michaela, tak jsem si to dala jako, že potah na auto. Pak mám vlastně nálepky, co jsem měla u Kuby Krabáče a tak dále, sovičky a to a každý prostě jako, že jsou blázen. Říkám, wow. Ne, nejsem, já prostě Kiss, prostě vy jste úžasní.
6: Wow.
5: Jo, to je, vy mě držíte na nohou takovým způsobem, jakým si nedokážete představit. Myslím si, že nejenom mě. Lidi toho prožívají hodně denodenně a na mě teďkom se to nějak sypalo celkem dost, ale prostě každý mi říká, ty se furt směješ, proč se furt směješ? Říkám, poslouchám Kiss.
6: Wow, Katko, tak to jsem rád, že jsme vybrali právě tebe, že ti tohle přání budeme moc splnit. Jsme domluvení, domluvíme ještě samozřejmě podrobnosti, ale můžeš si svýho červeného draka vyleštit, protože bude tady většina týmu Rádia Kiss, kteří by ti to auto podepsali. Děkuju. A samozřejmě bychom ti udělali i prohlídku po studiu.
5: Děkuju strašně moc, Paťo. Hlavně bych sem vám všem chtěla strašně moc poděkovat, jak jste úžasní. Tak jakože hodně dáváte energii, ani o tom netušíte, ani nevíte, co děláte.
6: Katko.
5: A děláte toho strašně moc.
6: Moc ti děkujeme, domluvíme ještě detaily, ale zatím se měj hezky a tahle výzva se přijímá.
5: Děkuju moc.
6: Měj se hezky, ahoj.
5: Ahoj.
2: To byl rozhovor s Katkou. Je skvělá. Ale na druhou stranu vám říkám jednu věc, kysáci. Jestli vás ty ranní výzvy budou dávat do takových situací, kdy budete plakat, tak s ním končíme. Tak to dělat nebudeme.
1: Bobík, jak se jí úplně klepala hlas.
6: Ona se moc těší, já jsem se pak s Katkou ještě bavil a ona je fakt nadšená. Pojede až z Bruntálu semka do Prahy.
2: Právě.
6: To je fakt dálka.
2: Ale Katko, bude to skvělý z jednoho důvodu. My máme ve středu teď bojovou poradu před O2 Arenou, takže tady bude opravdu drtivá většina členů týmu Rádia Kiss, takže to bude podpisů.
6: Těch tam bude hodně.
2: Budeme trénovat.
1: Moc se na tebe těšíme.
0: Tvoje přání naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?

0: Jak tady teď přemýšlíme nad splněním výzvy, Katka si přála podepsat její auto moderátory Rádia Kiss, tak aby to chudá holka ještě nelitovala. Když si představíte takovýho Michala Kavalčíka, to je neřízená střela, Bůh ví, co udělá, že jo?
1: Ten musí jít na řadu jako poslední, jo, přesně se podepíše tak. Jinak přes celý auto.
0: Aby mu zbyl někde dole blatník v rohu jenom.
2: Na kolo. Napsal nám na popud tohodle Honza. Jsou chvíle, kdy mě štvete, jsou chvíle, kdy mě nudíte, jsou chvíle, kdy se s vámi směju, ale přesně pro tohle vás poslouchám, protože dokážete druhým dát víc než jen hlas z rádia. Díky za tu ženskou.
0: To je upřímný, hezký a děkujem.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: No, teď asi přichází ta část té nudy, že jo, protože ty D1čky a podobně jsou věčné, ale neustále se tam něco děje, Jani.
4: D1čka Vyškov Brno opět ucpané, ale prosím pozor, už před Rosinovem pořádně se brzdí, sjíždí na starou, je to zbytečné, ta je ucpaná taky.
0: Kde jsou kolony?
5: Silnice 43 do Brna, klasické pondělí, stojíme Lažany Lipůvka úsek.
0: Nehody Litomyšl, ulice Kapitána Jaroše, nebo taky u Hluboký nad Vltavou na silnici 20.
1: Na Písecku na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou se srazil osobák s kombajnem a silnice je momentálně uzavřená a vážnou nehodu vyšetřují v Praze v Belově ulici.

0: baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Počasí.
4: Zpočátku je mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně se bude vyjasňovat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Poplatky na pražském letišti vzrostou. Předseda představenstva Radomír Lašák řekl, že to bude o 6%. Aerolinky vyjdou tyto služby za každý let na desítky tisíc. Například zpáteční cesta do Říma na polovinu dubna příštího roku teď vyjde zhruba na 3600 korun. V tom jsou i letištní taxi pro cestující ve výši zhruba 680 korun. Nově budou o 40 korun vyšší. Změna by měla začít platit v březnu příštího roku. Vítězem lotyšských parlamentních voleb je podle předběžných výsledků středopravicová sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Na druhé pozici je populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Třetí je strana Suverénní moc, která je označována za proruskou. A teď zpátky domů.
5: Jak vést silnici první třídy číslo 35 Českým rájem? Odpověď hledají úřady i spolky už 25 let. Severní trasa za 30 miliard korun čelí trestnímu oznámení. Odpůrci tvrdí, že nebyla řádně posouzena účelovost ani efektivnost projektu. Ministerstvo zrušilo souhlasné stanovisko EIA a celý proces začne znovu.
4: Sport. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa.

0: Vedle něho se do semifinále 78. ročníku probojoval z domácích jezdců ještě Václav Milík. Za námi jsou zprávy a Raníky pokračuje dál.
1: Ranní trojka už je taky probuzená. Káva, dobrá hudba, no můžeme pokračovat.
2: Tak si dáme Fun Factory Celebration.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Protože dneska oslavujeme Mezinárodní den učitelů.
1: Co byste popřáli paním učitelkám?
2: Aby se všechny paní učitelky měly rádi.
3: Aby měly krásný vajíčka.
4: Já by jsem jim popřála pivo, aby mohli co pít.
5: Přála by jsem jim písničku.
6: Aby měly krásný jaro.
7: Já by jsem ti popřála srdíčko.
8: Šapáňu a kytku by jsem jí popřála.
9: Já by jsem jí koupil náušnice.
10: Já by jsem jí koupil pěkný auto.
11: Aby měly hodně dětí.
12: Tomu poslednímu jsem nerozuměla.
13: Aby měly hodně dětí, ne?
12: Aby...
13: Nebo... Jako hezký vajíčko jí popřát.
12: Hele. No to s tím vajíčkem to mě dostalo teda.
13: Aby měla hezký vajíčko. Ale já si myslím, že to bylo nahráváno v období jara, jak mluvili o tom, aby měli hezký tak, jaro.
14: Nebo Velikonoce. Takže,
13: Velikonoce a tak.
12: Ale aby měli hezký vajíčka. To je nejlepší.
13: Jo. Tak jste si hned vzpomněli jako na plodnost
12: ano,
13: a tak dále.
12: Ano, ale to je hezký přát takhle plodnost.
13: Určitě.
12: To jako, to se hodí, určitě. Teď si vemte, když se třeba nějaká paní učitelka jmenuje Eliška.
13: No ideálně to by měla dvojnásobný svátek, potom taková Eliška paní učitelka.
15: To je naše Eliška, zemlejna. A teď se žádná princezna na světě nevyrovná.
12: A pro spoustu dětí paní učitelky jsou pro ně princezny.
13: To je
12: to
13: pravda.
12: Se ví.
13: To je pravda.
12: A víte, že původně Eliška se jako to jméno nedávalo? Tohle jméno totiž se ve středověku dávalo jenom ženám, které si ho musely zasloužit. Udělovalo se jenom těm ženám, které prokázaly mimořádnou chytrost, odvahu a schopnost poradit si v těžkých situacích. Je to teda čestné jméno, které vzniklo spojením slov elita a liška. A až teprve později se z označení elitních lišek stalo běžné ženské jméno a začalo se dávat už při narození.

0: Prince z nás Zemlejna. Jenom pro zajímavost, ani nevím, jestli to víte nebo ne, jak jsme se setkali s přáteli v rámci pátečního večera, jak jsme byli na Luneticí, tak vás zvali do Mlejna, že jo, který je kousek od Prachatic. A víte, že to byl Mlejn, který byl panem troškou poptávaný, aby se tam právě točila Princezna Zemlejna. Jenomže ten Mlejn už byl tak nádherně zrekonstruovaný, že už byl moc moderní na takovou pohádku. Zajímavý.
1: Já myslel, že tam neměli čerta vodníka.
2: Radio Kiss.

0: Ουσία το τάντι. Ουσία το τάντι. Ουσία το τάντι. Ουσία το τάντι.
1: Ουσία το τάντι. Ουσία το τάντι. Ουσία το τάντι.
2: Je to tady.
3: Tak si to poslechněte. Od teď to bude chodit zase každý den.
4: Zdravím všechny řidiče. Prosím vás, když je mlha, zapněte si zadní světla, nejenom ty automaty vepředu. Fakt nejste vidět.
3: Já vám to říkal. A teď to bude každý den, každou hodinu.
1: Ne, oni to kysáci budou.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: No a je to tady.
2: Je to tady.
3: Je to tady.
4: Je to tady.
5: Prosím vás, připomeňte do éteru, že v mlze se denní svícení automaticky nepřepne na potkávací světla. Lidi, nejste vidět na těch silnicích.
6: Jerry, snažíme, tak snad to zabere a už si ty mlhovky nebudeme muset připomínat. Co ale ty problémy?
7: Ze Zlína do Hulína, krásná čistá rovina, ale od Vyškova do Brna se to vleče jak Jindřichova kudrna.
6: Tome.
8: Kdo jede ze Znojma na Brno, před Brnem to tady stojí, jo? Nevím, jaký to je kilometrů, takový první halí, prodejní nalevo velký, tak už je to na nule, tak bacha pomale.
6: Díky. Jižní Čechy, Lomnice nad Lužnicí, silnice 24, tady je nehoda dvou osobních aut.
9: Dál se bouralo v Teplicích, v Plynárenské a v Jablonci nad Nisou se v Rýnovické ulici srazila tři auta.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
10: Představte si, že jste profík na podvody, máte v hlavě plán století a pak se všechno totálně pokazí. Přesně v téhle brindě je Lucky. Anya Taylor-Joy, podvodnice, která se zaplete do pořádně velkého průšvihu. A najednou po ní jde FBI i banda hodně nepříjemných týpků. Je to rychlý, napínavý, místy dost černohumorný a hlavně pořád se něco děje. Takže jestli chcete seriál, u kterého si řeknete ještě jeden díl a pak zjistíte, že jsou tři ráno, Lucky je přesně pro vás. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Zpočátku je mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně se bude vyjasňovat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Samoobslužné výdejní boxy jsou u Čechů velmi oblíbené. Před jinými možnostmi doručování je preferuje většina zákazníků. Slouží jim také k reklamaci nebo poslání vlastního balíčku. Ministerstvo zdravotnictví jedná o možnosti doručovat tímto způsobem i léky. Průměrně vychází jeden výdejní box na méně než 1000 obyvatel. Česko se tak řadí třeba s Polskem mezi země s největší hustotou úložných schránek v Evropě. Politici z 5 států Evropské unie chtějí od příštího roku zavést nová pravidla pro příchozí migranty. Podle jejich návrhu by lidé, kterým byla odepřena žádost o azyl, měli být cíleně posíláni do předem určených zemí mimo blok. Zastánci návrhu přitom argumentují zlepšením situace ve prospěch migrantů.
0: Sport.
1: Lukáš Dostal pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si vítězství i ve druhém startu sezóny. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New Yorku Rangers. Asistence Filipa Hronka nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3. To byly zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss je s vámi a Míša konečně s námi všemi, vítej zpátky.
1: Ahoj kolegové, ahoj kysáci, jsem ráda, že jsem tady s váma.
0: Chyběla si nám, my jsme nemohli spustit to, na co jsme se těšili, soutěž, ve které budeme říkat texty slavných hitů, akorát je budeme vyprávět jak pohádku, nebo číst jako knihu.
2: Nebo recitovat, jakkoliv jinak, než je v té písni.
0: Tak to můžeme spustit vždycky po půl deváté, aspoň jeden hit, budeme se střídat průběžně.
1: Jasně.
0: Nazbírám nejvíc bodů, vyhraju a bude to dobrý.
1: Tak jo. Očekej.
0: Patriku, máš to dneska ty?
2: Dneska to mám připravený.
0: Na kouzelný mikrofon?
3: Ano.
0: Ten je nachystaný. Tak pojď, kamaráde. You shoot it loud, but I can't hear what you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all
1: já
0: your
1: vím,
0: bullets ricochet.
1: Yo, I'm bulletproof, nothing to lose.
0: You shoot me down, but I get up. David Guetta.
3: Jakej?
1: To je ta...
0: Já vím!
1: Titanium!
3: Ano.
1: Jo!

0: on je tak dobrý.
1: Hele, ty máš první bod, Míšo.
2: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Evi, vem to do rukou. A vníme jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Koleno tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak, a teď. Náušnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
1: Já nevím. Mě nějak blbě.
2: Abyste jako si nemysleli, že jsme vám buchví co pustili, do rukou bylo myšleno těžítko.
3: Jo, jasný.
2: O těžítku se tam bavili.
4: Těžítko, cítíš tu energii.
2: A proč o tom chceš mluvit?
5: Ty jsi z toho udělal hezky srandu, ale tohle je opravdu moc hezká zpráva, protože, jak jsem říkala, láska se na věk neptá a důkazem toho je jihomoravská statistika sňatků za rok 2025.
2: Jihomoravská?
5: Ano. Aha. Podle Českého statistického úřadu tam bylo 3 nevěstám a 12 ženichům více jak 80 let. Nejstaršímu z těch ženichů bylo 88 a nejstarší nevěstě 81.
2: 13 a 12, to mi nevychází teď, teda jak to tam mají.
5: No tak asi někdo byl mladší než 80
2: jo,
5: let.
2: Tak, jako takhle, jo, počkej, no jo.
5: No, no.
2: Proč taky si nemusím brát někoho, kdo je stejně starý jako já?
5: Ty jsi už odmoderoval a byl jsi u mnoha svadeb. Hmm. Byl jsi u nějaký svatby, kde opravdu byli dva starší lidi?
3: Ty jo, to by mě zajímalo.
2: No, teď tě urazím, ti děkuju teda.
5: Tak dva, no ale pozor, ne, neurazíš.
2: Ale že to byl pár, který už měl dospělé děti.
5: Ano.
2: A už měli jednu svatbu za sebou, ale to nebyla ta svatba, kde oba byli spolu jako novomanželé. Tak ano, a byla to krásná svatba, to jo.
3: A kdyby, Romane, tak důchodový věk, jakože už jsou tedy dva v důchodu,
2: ne,
3: to ještě
2: ne. Oba dva jako pracovně činný a určitě ne, v důchodovém věku, to ne, co se směješ?
5: Neboj se, Romane, to přijde, protože ty budeš moderovat i za 20 let.
2: Já jsem Michce doma slíbil, že ve 30 končím, tyjo, a podívej se, jak přesluhuju.
3: Jo, trošku.
5: Jsem říkal, že jednou skončím, ne?
2: Ale je to hezký, jako proč ne, že jo?
5: Je to krásný.
2: Každýho věc a mně se ty svatby líbí, jako je to dobře, že jsou lidi svoji.
3: Když se dva mají rádi, tak proč se nevzít i v tajtom věku?
2: Ano, a na druhou stranu, pokud svatbu nechtějí, tak zase na druhou stranu taky bychom neměli neustále do těch lidí rejpat. A kdy už se vezmete, kdy už budete mít druhý dítě a třetí, jo, a čtvrtý, jo. Pátý, je to každýho věc.
3: Přesně.
2: Dobře, pokud tedy tato statistika nebyla raní kachnou, Míšo, jo?
5: No já se modlím, aby nebyla, protože to bych byla zklamaná i já.
2: Můžeme to zjistit, pojďte teď zavolat.
3: 210 323 323 a odhalte, co byla raní kachna.

0: Ranní hokejsu.
1: A dneska s posluchačem Pavlem, který by rád získal rádiový balíček, protože si myslí, že ví, co byla dnešní ranní kachna. Pájo, čau.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
1: Tak Pájo, povídej, v čem jsme dneska podle tebe zakachnili?
2: Šéfem si myslíme, že by tam bylo víc možností, nicméně já si myslím, že to bylo, jak říkala Míša, s tím jménem Eliška.
3: A co jsem s ním říkala?
2: Že to jméno se dávalo jen nějak za zásluhu nebo něco takového, nevím přesně.
3: A co se ti na tom nezdá?
2: To jméno se dávalo normálně.
3: Počkej, a ty jsi u toho někde byl ve středověku?
2: Já jsem u toho nebyl.
1: Strejda říkal.
4: A taky si říkala, že to je spojení slov elita a liška, ne?
3: Ano, to bylo právě označení elitních lišek, ve zkratce Elišek.
4: Elitních
3: a udělovalo se ženám, který prokázali mimořádnou chytrost, odvahu a schopnost poradit si v těžkých situacích.
2: Jako nějaký slavný byli, třeba Přemyslovna a tak, ale myslím si, že by to nestihli.
3: Že by to nestihli jako to? Dobře.
2: Dostal to jméno.
3: Aha, tak to chápu. No dobře, no, tak si mě nachytal, no. Tak jsem zakachnila.
1: Je to tak, získáváš rádiový balíček.
4: Taky se nám, čověče Pavle, ozývali posluchači s tím, že jak jsme se tu bavili o tom, proč když se ťuká pivem, si pivo i položíš na tácek, ťukneš o stůl, tak to jsem slyšel, myslím si, že to je výčepní nějaké restaurace Jelen Červený,
5: je,
4: něco takovýho.
5: Já ho znám, ty ho znáš osobně. Říká si Pantáta a je skvělý, dělá takovýhle edukativní videa o pivu.
4: A tam se bavil o tom, že dříve se tím třeba upozorňovalo na to, když si bouchnul i o stůl, hele, bacha, je tu někde špech u stolu, takže neříkej všechno, aby náhodou něco nedonášel, nebo tím anuluješ ten přípitek, pokud si za války ťukal třeba a musel si s nacistou a tak dále. A nebo to je od Luďka?
6: Tady u nás na Chrudimsku tak bylo, že se vzal půl litr, ťuklo se vrchem, to byla anoda, ťuklo se spodem, to bylo katoda, bouchlo se do stolu, to bylo uzemnění,
4: jo.
6: No a pak už se jenom lábalo.
4: Takže tohle všechno se může zakládat na pravdě. Pavle, ty jsi to vyhrál, dárek je tvůj, takže gratulujeme.
2: Díky moc.
3: Měj se.

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Lukáši?
2: Dálnice D5 na Prahu u Rudný, zpoždění cirka 20 minut, je tady kolona.
1: Díky, Zdendo, co máš na srdci?
3: Ahoj, zdravím z Brna, mám tady jednu dopravní a to Židenice kasárny už stojí. Prosím, řidiči, netrupte, kdo to má poslouchat.
4: Děkujeme. Na dálnici D7 na 3,5 kilometru se ve směru na Chomutov srazil osobák s náklaďákem. Dál se bouralo na silnici 38 u Poděbrad a další nehody řeší v Praze ve Strahovském tunelu, v Olomouci v Lipenské ulici ve směru do centra a v Plzni v Tyršově ulici.
1: Už to pomalu začíná, mlhy, takže mlhovky, jasné velké téma, ale hele, ono to funguje.
5: Tak nejenom, že na Radio Kiss jsou skvělí lidé, ale taky se jí pomáhá, protože přede mnou jel pán a po zaznění hlasovky, aby si všichni rožli zadní světla. Co se nestalo? Rožnul si zadní světla.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
9: Co je korfbal?
10: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.

0: jasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Ministři také posoudí, zda kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovní opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. Dnes se začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost médií i analytiků poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump. Výbor ale nakonec upřednostnil lídrni venezuelské opozice Marii Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. A teď zpátky domů.
2: Most má nový pump track u jezera Matilda, nahradil původní hliněný okruh moderní asfaltový areál. Dráha dlouhá přibližně 220 metrů je určena začátečníkům i zkušeným jezdcům. Stavba zabrala pouhé 4 měsíce a podle jejího tvůrce patří mezi nejlepší pump tracky v republice.
0: Sport. Fotbalisté Portugalska ve čtvrtém kole Ligy národů zdolali doma 2-1 Norsko a jako první tým si zajistili účast ve čtvrtfinále. Ve druhém utkání skupiny A4 Dánsko zvítězilo 1-0 ve Walesu. Do čela skupiny A2 se posunulo Nizozemsko výhrou 2-1 nad Srbskem. Řecko je po remíze 0-0 s Německem druhé vinou horšího skóre. To byly zprávy v 9 hodin na Kisu a Tereza Jandová.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Hezké dopoledne, kysáci, je tady pondělí, nový týden a dneska slaví všechny Elišky, třeba i Eliška, která se nám ozvala.
1: Já vás moc poslouchám, jsem Eliška Marku a já mám dneska svátek, prosím, zahrajte mi nějakou hudbu, Romane, Patriku a Míšo, prosím.
0: To víš, že jo, když tak hezky prosíš a nezapomeňte, jukeboxy tady dneska večer zase budou, takže Eliška, můžeme hrát celou dobu a Eliško, pro tebe máme krásnou píseň Vladisa Nicole. No a pro všechny, co mají rádi zrádce, důležité info, za chvilku rozdáváme vstupenky do Cinestaru po celé České republice na další premiérový díl.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
1: Ve středu bude mít premiéru další díl Zrádců na Prima Plus, ale i v kinech Sinestar po celé České republice. A my pět z vás do kina dostaneme.
2: Pravidla této soutěže jsou stejná jako minulý týden. Bereme tedy pouze hlasovky, nahrané přes apku Kisu, jo? Žádný textový zprávy. A do hlasovky musíte stručně říci i to, do jakého Sinestaru chcete vyrazit. Jestli do Brtnice, Malé Lhoty, Strmilova.
3: Rované.
2: To už záleží na vás.
3: Ne. Já tady zase si budu dopisovat s každým posluchačem, že tam kino prostě není.
2: Třeba je v Brtnici Sinestar.
3: Není tam Sinestar.
2: Jak to můžeš vidět?
3: Našel jsem si to.
2: Tak jo.
3: Takže napište nám, vidíš, už by jsem psal. Nahrajte nám hlasovku, kam byste chtěli, ale musíte tam dát taky odpověď na naši otázku. Díky jakému slovu se našli první dva zrádci? Například, chci do Hradce Králové a to slovo bylo traktor. Takhle jednoduchý to je.
2: Díky jakému slovu?
1: Ano. Mm-hmm. Tam totiž jedno slovo hrálo opravdu velkou roli.
3: Jo.
1: A bylo spouštěčem, protože se dva zrádci poznali.
2: Jak se měli najít?
1: No jasně. Mm-hmm.
2: A pomocí jistého slova jasně se potom poznali.
3: Kdo to viděl, jo, tak určitě bude vědět, o jaké slovo se jedná.
2: Máte spoustu času nahrát hlasovku, za nějakých 15 minut to vyluštíme.

0: ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Ve středu mají zrádci premiéru nové epizody jak na Prima Plus, tak v kinech. A kdo vyrazí? Kdo odpověděl správně na soutěžní otázku?
1: Díky jakému slovu se našli první dva zrádci?
0: Toto jsou naši výherci, kterým předem gratulujeme.
2: Bylo to slovo gambit. A prosím do Prahy, děkuji moc.
3: Marke. Bylo to díky slovu gambit. A přála bych si do kina, do Cinestaru, Pardubice.
4: Bylo to slovo gambit a chtěla bych do Českých Budějovic.
5: Gambit a chci jít do Liberce.
6: Zrádci se našli podle slova gambit a s přítelkyní bychom určitě vyrazili do Hradce Králové.
7: Skvělý! Ve středu si to moc užijte a nezapomeňte, za týden soutěžíme znovu. Kiss.

0: Hezké dopoledne, Michal Kavalčík na značkách, Michael Zdar.
1: Krásné dopoledne, ahoj, Michale, čau.
0: Tak kde je vejsluška? Co?
2: Jam.
1: No.
0: Hrál si na 70, jinak si v pátek říkal, kasal
1: ses. Měl bys tam, Patriku, pustit nějakou velmi smutnou píseň.
2: Smutnou?
1: No, já se chci omluvit takhle veřejně Míši a Romanovi a tobě. Já jsem se těšil na výslužku, byly tam takové ty pití svatební koláčky, byly tři druhy, byl jeden s mákem, jeden tvarhový, jeden byl z povidly. Těšil jsem se, měli tam i takové krásné krabičky, takové do Tyrkysova, jo, papírové. Představ si, a nic nedostal.
2: Jak to?
1: Nevím, asi.
3: Michale.
1: A přitom jsme ještě společně snídali, víš, jako měli jsme, my jsme tam všichni spali, jo, snídali jsme, nic.
3: Na, jako sorry,
1: na ale DJ je zapomněli.
3: Promiň, Michale, ale tady na to se nevymlouvej, protože neznám člověka, který by se dokázal líp ozvat než ty. No, že něco nemá.
1: Jako, seděl dokonce vedle mě Alexej Piško. I ten nedostal výslužku.
0: A neměli jste si to spíš vzít sami?
1: To ne. Tam někteří dostali, no. Ale tak možná i podle toho, jak vypadala ta moje zábava, jo? Možná...
0: Ježiš.
1: Třeba jsem si nezasloužil
0: výslužku. Stálo to za prd, žádný chlebíček.
1: Já bych tímto chtěl Vladovi do Třince vyslat jasný signál.
0: Signál.
1: Že...
0: Počkej, pojď, no.
1: No, že jako klidně i poštou by mohlo ještě něco dojít. A my tady kysáci se samozřejmě podělíme, že jo?
0: Rádi. Ano. Tak jo.
3: Ano.
1: Vlado, čekáme, děkujeme.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na dopravu, mám tady dvě komplikace. Dálnice D11 ve směru na Prahu, 14. až 8. kilometr, je tam skoro 15-minutové zdržení, skoro 5-kilometrová kolona a pojedete tam maximálně 20 za hodinu. A pak vás vezmu ještě úplně na sever, dálnice D8, je to ve směru na Ústí nad Labem, tak tam D8 má 3-kilometrovou kolonu a průjezd je jenom dokonce 15-kilometrovou rychlostí v hodině a tam se zdržíte 15 minut. Tak opatrně, šťastné kilometry s Kissem, a kdybyste věděli o komplikacích, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss, kterou si zdarma gratis za frýčko můžete stáhnout do svého nejchytřejšího mobilního.

Kisťopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské vodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace...

0: je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: Místy je ještě mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně se bude vyjasňovat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Cestovní kanceláře už prodávají dovolené na příští rok, takzvané first minute zájezdy. Se snaží přilákat zájemce slevami, širším výběrem a někdy i možností storna nebo výběru jiné destinace zdarma. Podle dat statistiků se počet Čechů mířících za hranice zvyšuje. Roste ale také cena leteckého paliva. Za poslední 3 měsíce o třetinu. To může ovlivnit i ceny zájezdů. Prezident Spojených států Donald Trump je podle řady průzkumů neoblíbený u amerických voličů a ukázalo se to i během primárních voleb jeho domovské republikánské strany. Vysoký počet politiků, které šéf Bílého domu podpořil, se o mandát v kongresu během listopadových voleb ucházet nebude. V americké politice se jedná o dlouhodobě sledovaný ukazatel vlivu prezidentů. A teď zpátky domů.
7: Jak vést silnici první třídy číslo 35 Českým rájem? Odpověď hledají úřady i spolky už 25 let. Severní trasa za 30 miliard korun čelí trestnímu oznámení. Odpůrci tvrdí, že nebyla řádně posouzena účelovost ani efektivnost projektu. Ministerstvo zrušilo souhlasné stanovisko EIA a celý proces začne znovu.
0: Sport.

0: 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Neměl jsem raději říct zvyšovat státní rozpočet nebo snižovat DPH? Už nevím, ale vy asi víte, jak jsem to myslel, že jo?

Narodek má Eliška. Všechno nejlepší, dovolte mi, abych jim popřál, a pokud znáte nějakou tu Elišku, tak taky pošleme aspoň jednu SMSku, co říkáte, jo? Já jsem se podíval opět tady na nějaké statistiky a datumy a zjistil jsem, kecáci, že dneska je Národní den hodný.

0: lidí. A já jsem se tak nějak dneska ráno opravdu hluboce zamyslel a došel jsem k závěru, že jsem vlastně neskutečně hodný člověk a navíc hodný moderátor. Takže jsem se rozhodl, že vám dneska udělám tu největší radost, jakou vám moderátor můžu udělat. Do 2 hodin už nebudu vůbec mluvit. Ano, jenom muzika. Takže dnešní dopolední balíček za malý okamžik nebude, moudro dne nebude. Polední kuchyně s Kavalčíkem zavřeno. Novinky z hudební branže, nezájem, žádné historky, žádné forky, žádné kysáci, poslouchejte a tak dále. 4 hodiny jenom klidu, pohody a hudby. Jasný? Protože když je člověk opravdu hodný, musí někdy poznat, kdy má držet, co? Posinku! A proto začínáme touto nádhernou písní. Ozvu se vám ve 14 hodin, kdy se s váma rozloučím a předám tady žezlo samozřejmě Magdě a Radkovi. Příjemný poslech. Dnes je Národní den hodných lidí. Gratulujeme.
1: Jenom klid, mír a pokoj.

0: No, tak nevím, jestli bych to vydržel, no. Ale můžeme se o to pokusit.
1: Michal Kaláčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Balíček od Michaela z Rádia Kiss je prostě bomba, na to si piš.
1: Tak už jsem zase zpátky, já nevím, no, já bych to asi do té 14. hodiny nějak nevydržel, no. Já bych tady usnul a ne, já bych se probudil. No, je budíček, jedem. Jedeme dál, kysáci. Hezké pondělí, svátek Eliška, pojďme na dnešní dopolední balíček. Těch mezinárodních dnů nebo národních dnů samozřejmě v jedno datum je víc, ale já bych dneska upřednostnil datum právě 5. října, kdy Česká republika slaví Mezinárodní den učitelů. Takže pokud nás teďka v nějaké hodině poslouchají, někde to tam mají, třeba při fyzice, matematika, občanská výuka, český jazyk, rádiová praxe. Pokud tam máte puštěné Rádio Kiss, gratulace, děkujeme, jdete dobrou cestou. Tou nejlepší cestou. Pojďme se pobavit o tom, zdali si umíte představit v dnešní době, v roce 2026 nebo v posledních 5 letech, se stát učitelem, profesorem. Já třeba teďka koukám, co se děje ve Francii, jak mládež vyšla do ulic. Tamto školství asi není na takové úrovni jako my tady, my jsme zatím ještě do ulic nevyšli. Ale umíte si opravdu představit, že v dnešní době by se z vás stali učitelé? Já se vám rovnou přiznám, já si to neumím představit. Já bych maximálně mohl vyučovat první nebo druhou třídu, kdy ty dětičky jsou ještě hodné, při trošku zvýšeném hlase si všichni sednou a jsou ticho další 2 hodiny. To bych ještě zvládl. Ale učit sedmáky, osmáky, deváťáky, anebo nedej bože něco na střední škole, ha, no to bych asi nedal. Tak pojďme se o tom pobavit. Stát se učitelem, ano, ne, nikdy, ani za milion, jo, v pohodě, dělám už to 20 let. Těším se na vaše historky. Mezinárodní den učitelů, tak to s nima pěkně oslavíme.
2: To nejlepší od 90. let.
3: Od 90. let. Kiss.

0: Taylor Swift, tu bych chtěl mít třeba na tělocvik. No, jenom v týlku, v legínách, to by byl tělocvik. Hned bych tam chodil pravidelně, i pětkrát týdně. Fugas, dnes je Mezinárodní den učitelů. Umíte si představit, že byste byli učitelé?
1: Michael, vůbec. Když to vemu podle sebe, jaký jsem byl. No vůbec. Vražda, smrt, zabití. To by byl kriminál. Čau, Fugas.
0: Pořídil jsem si na děti zbrojní pas. Klára.
2: Čauky, Michael. Tak já jsem se po 6 letech ve školství dokonce letos už stala i paní učitelkou. Jinak pracuji ještě ve školní družině, učím na prvním stupni. A musím říct, že ne vždycky stačí úplně jen zvýšit ten hlas a většinou to ani vlastně nepomáhá. Nejedeme na zvednutou ruku, ale určitě je to poslání a o tom dětem něco předat. A člověk má pak dobrý pocit, když to vyjde. Tak čau.
0: Jo, já tě rozumím. A co David?
3: No čau, Michael. Hele, já si to dovedu velice dobře představit. Nedělal bych to ani za zlatý prase. Já bych to musel střískat hned, jak by to vešlo do třídy. Prostě to je zlo, to, co teďka mládež dělá. To není normální. Za nás pěkně hned křídou, klíčema, za kosínky. A nikdo necekl ani slova. Měj se, čau.
0: Peťka mi tady napsala. Michael, já si umím představit být učitelem v této době. Hned na začátku hodin bych všem dala za lavici pouta, ruce svázala, do úst roubík a pak bych začala vyučovat.
4: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: No to je právě dnes, 5.10. Já bych chtěl tímto takhle na dálku pogratulovat všem, kteří u tohoto řemesla vydrželi. A vlastně ještě větší obdiv mám, že někdo jde na tuto školu. Myslím, že musíte mít vysokou, pokud se nepletu, pokud chcete nějak učit. Nejsem v tom teda odborník, možná se ta pravidla změnila. Ale je to prostě dlouhá cesta. Pojďme si říct, ano, stát se učitelem první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, sedmý stupeň je prostě velmi těžké. Mít ty nervy, chodit spát, že vás zase zítra někdo urazí, nebude dávat pozor, těžká profese. Podle mě jedna z 10 nejtěžších. Předávat něco, aby z vás pak něco bylo. Petr.
1: Čauec, Majku, tak za nic na světě bych to nemohl dělat. To, do toho bych vůbec nešel. A buď by odvezli mě, anebo je. Takže nemohl bych to dělat. Za nic na světě. Čau.
0: Ano, dneska se ptáme, zdali si umíte představit, že byste v této době mohli být učitel. Vydrželi byste to? Dali byste to? 4 prášky před vyučováním? 9 za pasem? Leňa?
2: Oni totiž zneužívají hrozně, že učitelé jsou na ně hodní.
3: Jo. A pak to tak dopadá. Oni místo toho, aby si toho vážili, tak jsou na ně drzí, otevírají se na ně pusu, jsou neúctiví, nemají žádnou úctu k ním, nic. Takže jsem je tam seřvala na třídních schůzkách před rodičema. Tak rodiče na mě koukali, pak souhlasili a i spolužáci souhlasili. Tím všechno bylo vyřešeno.
0: Ano, Leňo, já ti absolutně rozumím. Nebudu všechny rodiče strkat do jednoho pytle, ale spousta rodičů si myslí, řekl bych 80% možná, že škola je od toho, aby vychovávala děti. To si myslím, že je základní problém, jo? Hele, oni od toho ve škole naučí. Jak se má kluk chovat, od toho je škola. Milky.
4: Tak jako bejt učitelem nebo ne? Vůbec. Vůbec. Když to slyším kolem sebe, co ty učitelé zažívají, jaký to tam mají, vůbec jim tuhle práci nezávidím. Ty děcka jim dávají dobrý pokouř, jak se říká.
0: No, dobrý kouř. Michal mi napsal, nevím, jestli už to tady zaznělo, ale na dnešní děcka by platila snad jenom metoda jmenuji se Igor Hnízdo. Aneb obecná škola. No jo, kdysi ta rákoska tam byla, že jo? Ukaž dlaně. Běž si sednout. A už nerušil. Kateřina.
5: Ahoj Majkličku, tak jako učitelka v žádném případě ani za zlatý prase a před všema učitelama a učitelkama opravdu smekám, protože jsou to borci, že to vůbec s těma našima dětma dají. Tak asi tak.
0: Jo. Michale, já bych postavila před ty puberťáky rodiče, kteří chodí nadávat učitelům kvůli svým rozmazlencům. Třeba vy pak stichli. A co ještě Milan?
6: No čau Michale, Milan, ale prosím tě, já si to jako trošku dokážu představit, jo, že bych dělal učitele, ale muselo by to být na škole, kde mají zakázány mobily nebo jakýkoliv zařízení, který může nahrávat obraz. Protože když potom nějaká ta rána ulitne, tak aby to nebylo nahraný a propíraný v televizi, jako čus.
0: No jo, jsme zase u těch mobilů. Já bych normálně v každé škole, abych udělal rušičku. Normálně rušička na mobily, anebo tam by byl ten trezor, všichni by to tam dali, v 15 hodin by si to odemkli. V Americe už se to dělá, viděl jsem to. Vy máte v Americe takový speciální, řekněme tomu kondom, jo? Vy vložíte ten mobilní telefon do tohoto neprůhledného prostě kondomu. Tam je speciální takový čip. Vy po škole jdete k takové trubce, tam přiložíte tenhle ten obal, který vám odemkne to, abyste se dostali zpátky k mobilnímu telefonu. Za 10 let i v České republice.
7: Kiss. Radio Kiss.

0: Ježiš, to je hodiny jako na kostele, moc se omlouvám, ale musíme jít na finálové hlasovky. Dneska je Mezinárodní den učitelů a slavíme to tím, že jim tady věnujeme tuhletu hodinku a ptáme se, dokážete si představit, že byste dneska měli učit tu mládež, která roste? Milan.
1: Ahoj, Michale, tak já bych v dnešní době do lavice namontoval takovou tu boxerku, je prostě, jak by ti správně zlobili, tak vždycky by ta boxerka vlítla, dostala by ťavku a bylo by po zlobení. Čau, Milan.
0: Milane, tady mi jeden posluchač napsal, že by normálně všem těm žákům dal takové ty obojky, víš, jak se to někdy používá na ty pejsky, já teda nejsem tím zastáncem, když pejsek nepřijde a ty mu tam pustíš pár voltů do krku, že bychom to dali všem dětem, víš? A kdo by vyrušoval? 230. A jedu. Pája.
2: Ahoj, Michaela, zdravím. V dnešní době být učitelem. Já bych do toho šla, ale musela bych mít poukázku na psychiatrii. Ahoj, Pája.
0: A léčebný tábor, určitě. K tomu zdarma Bodlina.
3: Čau, Michaele, já bych do toho šel. Peníze mají slušné, ale muselo by to být jako za mě v těch 90. Můžu po nich hodit klíče, křídou, jakmile ceknu, dostanu ještě jednu přes papulu a byl by klid. Teď by to bylo potřeba u některých.
0: Trošku jsem nerozuměl pasáži, že peníze mají dobrý. Nevím, ještě jsem neviděl učitele, který by měl 50 nebo 70 tisíc. Čauky, Majku. Před 2 roky jsem si změnil svět a je ze mě učitelka změnila svět a je ze mě učitelka v autoškole. No jo, autoškola. Tam jde teprve občas o život. Nikdy mě nepřestane bavit ten pocit, když si vzpomeneš na první den žáka, který úspěšně absolvoval zkoušky a pak se dojede podívat na vlastní motorce. Z nervózního klubíčka hrdý človíček, tak kolama dolů Mia. Jaroslav.
4: No, je Michael, tě zdravím do studia. Prosím tě, tak já si to vůbec představit nedovedu, protože jednak jsem blbej jak prádelní hrnec a za druhý bych druhou půlku třídy pozabíjel. Takže takhle. Měj se hezky a be happy.
0: A pak bychom šli všichni sedět. Mája.
5: Ahoj, Michaele. Tak co se týká základní školy, tak to je kapitola sama o sobě. Já osobně jsem učitelka mateřské školy a ono už v té mateřské škole to začíná, že si ty děti dovolujou, zkoušej, ale to povolání miluju práci s dětma. Obdivuju učitele, kteří jsou na vyšších stupních, protože tam jsou přece jenom ty děti víc odrzlí. A rodiče místo toho, aby stáli na straně učitele, tak na straně dítěte.
0: Ano, ano. A pojďme na vítěze. Balíček Rádia Kiss, já to dám dneska Kačce.
6: Ahoj, Michale. Já se středoškolákama nevydržím ani v tramvaji jednu zastávku, na tož, aby šla učit. To by byla moje smrt.
0: Tak hezký den a zdravíme všechny učitelky a učitele.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za dvě hlasovky, tak co Petr?
2: Dopravní nehoda, Lipovka, směr Svitavy, jsou tam všechny záchranné složky, už jsem viděl přistával i vrtulník, tvoří se velký kolony. Domůžete, obejděte to. Čau Petr.
1: Děkujeme Petře.
3: Právě jsem vyjížděl z Liberce na Prahu a směrem na Liberec od Prahy při vjezdu do Liberce čerstvá dopravní nehoda. Jsou tam hasiči, záchranné složky veškerý, probíhalo vyprošťování, myslím si, že to bude delší a už se to začíná štosovat docela slušně, pokud můžete, vyhněte se tomu. Čau Míra.
1: Jedna informace ohledně té D8, tam se nám to trošku zhoršuje, mezi kilometrem 86 a 82 ve směru na Ústí nad Labem. Je tam práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, obousměný provoz a už teď je tam průjezd s 35-minutovým zpožděním, jede se jenom 20 a kolona už má 3 kilometry. Nájezd od Krásného lesa, tak tam je také už zdržení 10 minut.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZV.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Tiket Energylandia.pl.
5: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Kiss. Počasí.
6: Místy je ještě mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně se bude vyjasňovat,

0: Milorad Dodik prohlásil, že jeho svaz nezávislých sociálních demokratů ve všeobecných volbách udržel moc v této bosenské entitě a zároveň obhájil své křeslo v kolektivním předsednictvu Bosny a Hercegoviny. V povolebním projevu poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a ruskému vládci Vladimiru Putinovi. A teď zpátky domů.
1: Most má nový pump track. U jezera Matilda nahradil původní hliněný okruh moderní asfaltový areál. Dráha dlouhá přibližně 220 metrů je určena začátečníkům i zkušeným jezdcům. Stavba zabrala pouhé 4 měsíce a podle jejího tvůrce patří mezi nejlepší pump tracky v republice.
0: Sport. Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední KIS.
2: Nejlepší energie, nejlepší pecky a samozřejmě Radio Kiss. To vše i v této hodince. Coolio!
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Nádherný den, 11 hodin a 11 minut, vyšlo to krásně. Máme pondělí 5. října, další nový týden, doufám, že vám to utíká s kysem. A víte, jak se pořád na tu AI nadává a že by se to mělo zrušit, tak já jsem tady našel jedno takové pozitivum na AI. Představte si tajnou zprávu, kterou nedokázal nikdo pořádně přečíst 217 let. A umělá inteligence ji zvládla za 6 hodin. Ano, šlo o šifrovaný dopis Napoleona z roku 1809, který poslal generálu Augustu de Marmontovi během války s Rakouskem. Celkem 24 řádků plných symbolů, písmen a čísel obsahovalo tajné informace o pohybu a síle vojsk a pokyny k dalšímu tažení. Klíč k téhleté šifře byl dávno ztracený a historici považovali dopis prakticky za nerozluštitelný. Ale jistý americký inženýr Carter ho teď pomocí AI rozlouskl během 6 hodin. Takže Napoleone, 217 let dobrý, jo? Ale pak přišla umělá inteligence a všechno jsme přečetli. Prosím vás, dávejte si pozor, co píšete, jo? I v šifrách. AI vám to vyluští všecko.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Ano, jak se říká, do roka a do dne. Ano, minulý rok v listopadu jsme vám slíbili další pokračování a tak jsme to zase splnili. Ano, někdo už má pěkně lístky vytištěné doma na ledničce. Krásně v barevné kopírce, v inkoustové, v laserové tiskárně vytisknuté a už se to tam krásně na nějakém tom magnetku zdovolené, už se to tam už to tam prostě visí. A každé ráno, když si jdete pro něco do ledničky, tak si říkáte, jo, to už je za pár dnů. Ano, 21. listopadu 2026. Tento rok opět Radio Kiss Millennium Explosion. Já jsem si vzal kalkulačku a zjistil jsem, že dámy a pánové, je to za 46 dnů, 13 hodin, 40 minut, 10, 9, 8, 7, 6 sekund, 5 a tak dále. Připomínám, že pořád máte možnost si koupit lístky a připomínám také, nekupujte to přes nějaké bazoše a Facebooky. Kupujte to u ověřených prodejců a to jsou třeba stránky Rádia Kiss, kde máte přímý proklik, kde si koupíte na ten náš nejhustější line-up lístky. Jsou tam dva prodejci, anebo můžete jít na www.2000milionum.com a tam si také koupíte lístky. My vám tento týden postupně budeme představovat ty největší hvězdy, které už 21. listopadu v O2 aréně s moderátory Rádia Kiss budou se starat o vaší skvělou, co to bude, pětihodinová zábava, pokud se nepletu. A jedním z úžasných hostů bude tenhle ten pán. Je z Anglie, Velká Británie a těší se na vás.
0: Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Sikala! A těch hvězd tam bude samozřejmě více.

0: Karma! Sedam Dana. No, kde jsou ty časy? Zlaté devadesátky a milionovky. Nebojte se, nezapomněl jsem na Moudro dne. Moudro dne bude tady za okamžik.
1: Zbalte kufry a odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Posloucháte Rádio Kiss, 11 hodin a 38 minut. Možná znáte takovou tu hlášku, že občas někdo řekne, že vašemu vztahu chybí jiskra. Tak se na to podíváme.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Manžel mi řekl, že našemu vztahu chybí jiskra. Tak jsem ho vzala paralyzérem. Až se probere, zeptám se ho na náš vztah znova.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádio Kiss.

dívat na jednu věc, která mě velmi zaujala a dokud si to tak nějak člověk neuvědomí, pořád to kolem vás lítá a vy ani o tom možná nevíte. Možná budeme jednou včely milovat ještě o něco více. Vědci totiž při nedávném laboratorním výzkumu zjistili, že látka melitin obsažená ve včelím jedu dokázala během necelé hodiny zničit až 100% buněk některých agresivních forem rakoviny prsu. Melitin narušuje membrány nádorových buněk a zároveň blokuje signály, které potřebují k růstu. Důležité ale je, že zatím jde hlavně o laboratorní experimenty a zvířecí modely, nikoli o ověřenou léčbu pacientů. Přesto je to zajímavá cesta podle odborníků a pro budoucí vývoj léku je to skvělá informace. No, takže až kolem vás příště poletí včelka, žádné mávání novinama, jo? Možná kolem vás letí budoucí vaše doktorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Thank you!
1: S Kisem za volantem po celé republice.
2: Pokud byste nám chtěli poslat dopravu, tak samozřejmě můžete, pokud jste si stáhli naši aplikaci Rádia Kis, která je zcela gratis, tak je tam tlačítko doprava a jako to udělal náš kysák, který se jmenuje Honza. Tak Honzo, kde to nejezdí?
3: Kdo pojedete do Vyškova a nepojedete po dálnici, ale po staré, tak v obci Drysice dělají chodník. Mají to ale tak nešikovně značený, že člověk do toho může vjet jim. Jo, takže bacha, opravdu tak nešikovně udělaný značení práce na silnici jsem ještě neviděl. Ani v Praze, když jsem byl.
2: To se občas stává. Pojďme na silnici Lipůvka, okres Blansko. Je to silnice 1/43. Od 18. až do 13. kilometru probíhá tam vyšetřování nehody, je tam odklon a pozor, tam se zdržíte minimálně 15 minut. Ještě jedno zdržení vás čeká a to je 25-minutové.

0: Dnes večer
1: od 6 hodin.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherymotor.cz.
6: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
0: Rádio KIS počasí.
7: Dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude jasná až polojasná a nejvyšší teploty mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
7: Jakub Svoboda, neúspěšný kandidát motoristů do sněmovny, se má dopisem i veřejně omluvit aktivistce a dokumentaristce Ivaně Remundové za lživé tvrzení na Facebooku. Má jí také uhradit 50 tisíc korun za způsobenou nemajetkovou újmu. Podnikatel Svoboda, který nyní pracuje na ministerstvu životního prostředí, loni zveřejnil snímek Remundové z demonstrace proti motoristům s tvrzením, že na akci prováděla nacistický pozdrav. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který tento týden na základní škole na severu Slovenska zabil dva lidi. Matka podle slovenských médií krátce po této tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí a nyní se nachází ve vazbě. A teď zpátky domů.

0: Trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
1: Chtěl by někdo zdarma letět? Ve dvou, pětihvězdičkový hotel do Egypta, ladíme KIS.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.
3: Be happy. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

S váma je pondělní Kiss a proč vám neudělat hned rovnou v pondělí radost na našich vlnách a že jich je, můžete poslouchat vzduchem, digitál, apka, je toho opravdu hodně. Tak co kdybychom vám udělali zase radost a v pátek někomu z vás dali nádherný letecký zájezd pro dvě osoby, 8 dní, 7 nocí, all inclusive, ubytování v pokoji Superior, 5 hvězdiček Egypt, Hurghada. Já jsem třeba ještě v Hurghadě nikdy nebyl. Za chviličku kompletní

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: dobře pohnouti.
1: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
2: Já jsem slyšel, že od středy už to počasí, kysáci se má trošičku zhoršit a mají už přijít ráno 8 stupňů, přes den jenom 15, 16, déšť, no a ten víkend, tak to už ani o tom nebudu vůbec hovořit. Proč se nezajet a nezaletět zahřát do takzvaně teplých krajin? Opět cestovní kancelář Blue Style. Tento týden jsme ale pro vás připravili něco opravdu special. Ne 3 hvězdičky, ne 4, ale rovnou 5 hvězdiček. Egypt, Hurghada, ideální volbou pro ty, kteří chtějí střídat odpočinek na dlouhých písečných plážích s výlety a poznáváním. Pravidla jsou velmi jednoduchá. My vám tady nabízíme hotel Sunrise Garden Beach Resort a Spa 5 hvězdiček. Co pro to musíte udělat? Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a vyplnit své kontaktní údaje. Všechno najdete na stránkách Rádia Kiss. Kiss.cz, tam už uvidíte takový velký banner. Je tam krásný bazén s hotelem, je tam napsáno soutěž o dovolenou Blue Style. Na to kliknete, rozbalí se vám a máte tam formulář a dole je jedna otázka. Stačí správně odpovědět na tuhletu otázku do pátečních 12 hodin. Do pátku do 12 máte čas a v ten den v odpoledním jumpu někde po 15. hodině ze všech soutěžících, kteří správně odpověděli, náhodně vybereme jednoho výherce. Radek s Magdou přečtou jedno jméno i příjmení a poslední 3 číslice telefonního čísla. To oznámí v živém vysílání. Pokud se ten, koho oznámí, okamžitě během songu ozve zpátky k nám tady do studia, vyhrává tuhletu krásnou dovolenou. Doporučuji zapojit úplně všechny. Babičku, vypište formulář za syna, dceru, tetičku, strejdu, tchýni, praprapababičku, praprapraprababičku. Všichni, kteří poslouchají Kiss, ať každý den vyplníte jednu tu přihlášku. Správně odpovězte, všechno najdete na stránkách Rádia Kiss. Do páteční 12. hodiny. Držím palce.
3: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod. Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Ve čtvrtek jsme tady na Kisu, teda ranní Kis, vypustil jednu krásnou píseň s nádherným videoklipem. Jak to dopadlo? A proč to vzniklo?
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
3: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva.
4: Jak to dopadlo?
2: Byly tam dvě tlačítka, lepší nebo horší. A stejně se ražil někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší. Kdo to byl?
5: Je vám není hamba, chásko nenechává.
3: Tak co, jak to dopadlo?
2: Je to lepší, jo, je to přes 50%.
3: Dobrý.
2: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
3: To je škoda.
2: 92.
6: No
2: moc vám děkujeme a děkujeme taky za všechny krásné vzkazy.
1: Raní Kiss od 6 do 10.

0: caciky, kysáci, ani na pitu, ani na kebab nebo na gyros, ale mám tady informaci, která se možná bude hodit. Představte si, že archeologové možná právě našli školu, do které chodil Alexandr Veliký. Na severu Řecka u dnešního města Nausa odkrývají komplex ze 4. století před naším letopočtem, kde měl slavný filozof Aristoteles vzdělávat mladého Alexandra a další makedonské aristokraty. No a nebyla to žádná malá školička. Našli učebny s kamennými lavicemi, sportoviště asi 200 metrů dlouhou běžeckou dráhu, hodovní místnosti s nádhernými mozaikami a dokonce bronzové nástroje je napsaní do voskových tabulek. Jo, vidíte, tenkrát se to psalo do voskových tabulek. Výzkum stále pokračuje, ale důkazy podle odborníků ukazují právě na Aristotelovu školu. Takže, pojďme si to shrnout. Alexandr Veliký taky seděl ve škole. Akorát místo poznámky ruší při hodině, pak dobil půlku světa. No, to byl normální, obyčejný školák. Úplně v pohodě.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Klad, prosím. Vůbec nevím, o čem tam zpívá, o čem tam rapuje, já si to zkusím nechat přeložit a možná bychom mohli udělat českou verzi. Podle mě by to na Spotify anebo na vlnách rádia Kiss mělo obrovský úspěch. A vždycky... Ne, zatím nemám nápad. Ale co mám nápad je, že si teď můžeme společně dát na vlnách rádia Kiss pivo. Ti, co jsou za volantem, tak samozřejmě nealkoholické pivo. A proč tady mluvím o tomto zlatavém moku? Jestli jste si mysleli, že Češi umějí pít pivo, podívejte se do Mnichova. Letošní Oktoberfest pokořil návštěvnický rekord. Za 16 dnů dorazilo neuvěřitelných 7,4 milionů lidí. Skoro o milion víc než v roce 2025. A teď to hlavní. Vypilo se přibližně 7 milionů litrových tupláků piva. A bacha, i v Mnichově se krade? 105 tisíc tupláků pořadatelé zabavili lidem, kteří si je chtěli odnést domů jako suvenýr. Jako řekněme si, ten tuplák není malej, to není jako český půl litr, že ho dáte třeba pod paži, nebo ho strčíte do kalhot a děláte, že vás pán Bůh trošku jako obdařil, vypadá to potom jako suspenzor, co mají baleťáci anebo kluci na, no víte kde, na hokej? Ne, ne, ne, litrový tuplák piva se blbě schovává. Ve ztrátách a nálezech skončilo 700 peněženek, 1000 kusů oblečení a 6 dětí. Normálně fakt, dítě, když jste ztratili, tak jste do ztrát a nálezů si šli vyzvednout vaše dítě. Takže klasický Oktoberfest, přijedete s dítětem a s peněženkou a domů chcete odejít s cizím tuplákem, tak na zdraví, kysáci! Kiss. Radio Kiss. Be happy. Přemýšlím, kam já bych schoval tuplák piva. Nic mě nenapadá.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 5 minut před 13. hodinou, zatím republika v pohodě, mám tady jenom jednu komplikaci, hlasovka od vás žádná. Pozor, 1/38, Blížkovice, okres Znojmo, Zvěrkovice. Práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, částečná uzavírka 1/38 z důvodu realizace právě stavby Grešlovské mýto a hranice JMK. Oprava krytu vozovky v kilometru 222. A pozor, je to prosím vás až 224. kilometr. 23 minut zdržení, jede se tam jenom desítkou a 2-kilometrová kolona.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Absolutní srdcerváč je novej seriál Apple TV s názvem Pohřešovaná. Jen si představte tu hrůzu. Vrátíte se domů ze skvělého Majdanu a doma najdete otevřený okno, kterým někdo unesl vaši 3letou dceru. A přestože její táta je Polda, Maggie nenajdou. Po příšerných 11 letech beznaděje se v lese najde po sesuvech půdy kostra malé holčičky a vedle ní v sáčku složené pyžamko malé Max. Bacha, není to krimi. Je to příběh, při kterým vám bude běhat mráz po zádech, budete zadržovat slzy a nebudete se moct odtrhnout. To vám garantuju. Kisu doporučuje Katka Čepelíková.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Co je korfbal?
6: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
5: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
6: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
5: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
7: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Ticket energylandia.pl.

0: Počasí.
1: Napříč republikou je jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty jsou mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM. U ostatních témat a priorit se názory liší podle velikosti obce. Zatímco obyvatelé větších měst považují za prioritu problémy spojené s bezdomovectvím, drogami a hazardem, lidé z menších obcí více řeší mimo jiné pracovní příležitosti. Policie během akce v 17 zemích odhalila rychle rostoucí trh s nelegálními látkami užívanými prostřednictvím elektronických cigaret. Operace podle Interpolu ukázala, jak se mění nabídka drog a způsoby jejich pašování. Ketamin svým objemem zabavených látek poprvé předčil metamfetamin. Dnes o tom informoval Interpol v tiskové zprávě. A teď zpátky domů.
2: Zámek Slatiňany na Chrudimsku obnovil za více než 10 milionů korun nadzemní chodbu, která ho spojuje s kostelem svatého Martina. Vznikla v roce 1861 kvůli panské oratoři, vyvýšenému prostoru pro soukromou modlitbu šlechty. Chodba bude přístupná jen při mimořádných prohlídkách. Ze Slatiňan Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Šéf českého běžeckého lyžování Aleš Vaněk věří, že někdo z reprezentantů může příští rok získat medaili na mistrovství světa. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že kvalitu na to závodníci mají. Národní tým včetně opor Kateřiny Janatové, Jiřího Tuže a Michala Nováka vstoupí do světového poháru na konci listopadu ve Finské Ruce. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
3: Děkujeme, Blanko, a vám krásnou 13. hodinu. Další muzika, další pecky pro vás. Co takhle erotik?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

S váma je Kiss, za mikrofonem Michal Kavalčík, doufám, že se máte skvěle, už máme 5. října. No jo, utíká to Eliškám, všechno nejlepší. Teďka jenom bacha, jestli se chystáte do Singapuru, ano, já vím, je to trošičku daleko, ale v autobuse radši tam buďte potichu a svačinu nechte také v baťohu. Nově tam totiž můžete dostat pokutu až 8,5 tisíce korun na naše za hlasitou hudbu, jídlo, pití nebo třeba nohy položené na sedačce. A pokud svým chováním ohrozíte bezpečnost nebo autobus znečistíte, sankce se může vyšplhat až na 85 tisíc korun. Singapur tak tím chce prý udělat cestování MHD klidnější a příjemnější. No, kdyby tohle zavedli u nás, tak jsme všichni, co? Na mizině!

tržeb a vlastně je to takový jako starý, dobře známý. Avengers Endgame se díky obnovené premiéře Endgame Encore znovu dostali na první místo nejvýdělečnějších filmů historie a po více než 5 letech se sadili Cameronova Avatara. Endgame se vrátil do kin na konci září, tentokrát s několika novými scénami, které zároveň připravují fanoušky na chystané Avengers Doomsday a Secret Wars. Takže souboj Avatar versus Avengers má další kolo. No a já mám takový pocit, že James Cameron teďka nejspíš sedí doma, kouká na kalkulačku a říká, dobře, pusťte Avatara znovu do kin. Chci být první. Kiss, Radio Kiss.

0: Za malý okamžik trošku pohladím vaše chuťové pohárky. Udělá se vám krásně v ústech. Kdo by nemiloval čokoládu? Přemýšleli jste někdy, kysáci, nad tím, proč se vlastně jako dárek dává na oslavě čokoláda?
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

ty houslíčky a co tam bylo ještě možná violončelo na konci, David Guetta, Sam Martin, velmi nebezpečný song. 13.34, jednak bych chtěl popřát všem, kteří dneska slavíte narozeniny, 5.10., ať už jsou to kulatiny, anebo prostě nějaké, kolik, 17, 18, 15, prostě máte dneska narozeniny, tak víte, kdo ještě dneska má narozeniny? Dneska má 58 let, nedávno dokonce byl v České republice. Nana. Snažil jsem se najít jeho vlastní jméno a v jeho občance, teďka žije teda v Německu, narodil se v Ghaně a jmenuje se Nana

0: A teď vzhůru za rychlými auty, volant, nitrák a jedeme bez brzd. Série Rychle a zběsile se dočká vlastního televizního seriálu, který streamovací platforma Peacock oficiálně oznámila právě včera. Projekt byl poprvé oznámen letos v květnu a nyní dostal zelenou jak hraný seriál založený na populární filmové série. Výkonným producentem bude mimo jiné Vin Diesel, který zároveň stojí za původními filmy. Takže v roce 2028 nás čeká příchod seriálové verze Rychle a zběsile. Jsem zvědav, o čem to bude, jaký to bude. A já jsem našel tady jednu takovou lahůdku. Pustíme si aspoň kousíček.
1: Chceš se se mnou projet?
2: Nezáleží na tom, kde jste. Jestli 400 metrů daleko, nebo přes půlku světa. We all change, we all grow, a new lane. Tím nejdůležitějším vždycky budou lidi v téhle místnosti. Tady a teď. Na zdraví, rodinu.
3: Na zdraví. Started out small to a real bond, 'cause we're
2: brothers first. Cover up into a lab and then ain't over, we gon' keep it going. Vždycky budeš se mnou. A vždycky budeš můj brácha.

0: Je čas se s váma pomaličku rozloušit, ale samozřejmě Kiss jede dál. Magda, Radek a odpolední Jump 14 až 18. Jenom bych chtěl připomenout, že dneska je Národní den hodných lidí. Tak pokud znáte nějakého hodného člověka, máte ho v práci, je zrovna vedle vás, tak dovolím si pro všechny hodné lidi v této zemi zahrát následující pecku. Alex Party a zase s dalšíma hodnýma lidma se budu těšit. Zítra pěkně v 10 dopo. Ahoj.
1: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, přejeme vám hezké odpoledne. Nejdříve doprava. Bouralo se na dálnici D1 ve směru na Ostravu, je to 206. kilometr. Jedna dopravní nehoda i na dálnici D55 ve směru na Bzenec, je to hnedka na prvním kilometru. No a jedna dopravní nehoda bohužel také v Českých Budějovicích v ulici Dobrovodská.
2: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody, jedna je ve Znojmě, je to Přímětická, a jedna je přímo v Chebu a je to ulice 26. dubna.
1: Šťastnou cestou a startuje odpolední jump.

0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Napříč republikou je jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty jsou mezi 18 až 22 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Škoda Auto začala nabízet svůj první model s plně hybridním pohonem bez externího dobíjení. Hybridní Octavie v provedení liftback nebo kombi dodá prvním zákazníkům letos v prosinci. Dosud měla automobilka v nabídce především vozy s externím dobíjením, takzvané plug-in hybridy nebo mild hybridy, které využívají ke kombinovanému pohonu startér. Norská policie ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejichž loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byli v době neštěstí čtyři Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých třech neúspěšně pátrali. A teď zpátky domů.
5: Restaurátoři už čtyři roky zachraňují vzácné nástěnné malby v kostele svatého Ondřeje v Libé na Chebsku. Obnovují výjevy z konce 17. století, které byly dlouhá desetiletí ve špatném stavu. Každá prasklinka v nástěnných malbách se musí ošetřit. Dodejme, že práce pokračují postupně podle možností a financí. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. Vedle něho se do semifinále 78. ročníku probojoval z domácích jezdců ještě Václav Milík. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi odpolední jump.
6: A to v plný síle, je to tak, je po víkendu.
7: Magda Vranková, Radek Hrdina, East 17, nebo taky Kite Race, jdeme na to.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
8: Life is too short.

0: 14 hodin 12 minut, vy mám přejeme moc hezké odpoledne, tady je Magda, Radek a Eliška v kalendáři, ať to máme z krku, všechno nejvíc nejlepší, jedno z nejkrásnějších jmen pro mě, když teda bych měl třeba pojmenovávat dceru.
1: Eliška, ano. Já vždycky vidím princeznu Zemlejna prostě, to je jedna z mých nejoblíbenějších pohádek a osobně znám vlastně i hlavního aktéra, teď jsem zapomněla, jak se jmenuje, Jindra.
0: Jindru? Myslíš jako toho Zemlejna?
1: Ano, ano, no, ano. Jo. Takže znám Radka Valentu, herce znám osobně, takže pro mě to byl vždycky jako
0: i... Tak vlastně to je jediná vlastně pohádka, proto se ti taky líbí, vlastně, že jsi ji pochopila, že jo? Takže je to ten hlavní důvod.
1: Ale jo, no.
0: Jsme v plné síle, po víkendu my vám přejeme krásný start do nového pracovního týdne. Přátelé, určitě se k tomu dostaneme, ale ty nedočkaví můžou klidně už teď vlítnout na www.kiss.cz, protože máme tady další soutěž o zájezd. Takže držíme palce, ale jak říkám, k tomu se dostaneme. Jdeme na to.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na rádiu Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Tady u nás na rádiu Kiss v odpoledním jumpu si dáme hned z kraje pěkně na rozjezd Kiss hit v jedné vteřině, hádá Magda. Vybral jsem věc, která je naprosto legendární, ale opravdu jako tohle znají všude. Mm-hmm. Tohle znají všude, to zahraješ u eskimáků a ty pařej prostě, vytáhnou zmrzlý kytary a jedou normálně o 106.
2: Můžu se jich tak potom doběhnout se jich zeptat, co to je, když to nebudu
1: vidět. Můžeš. 1,5 vteřiny jsem tě nachystal, ale já myslím, že to dáš opravdu, ale opravdu levou zem.
2: Počkej, budeme držet tradici, nějaká indicie?
1: Indicie. Byli to kluci, který měli opravdu vlasy úplně všude, všechny, celá kapela, a všichni měli trvalou a všichni po jejich vzoru tu trvalou potom chtěli nosit.
2: Tak mě napadly Kelly Family nejdřív, ale ty neměli všichni
1: ne,
2: trvalou.
1: Ne, tohle ještě dřív.
2: Vlasatý byli.
1: Ještě dřív.
2: Bee Gees?
1: Ty neměli trvalou.
2: Bee Gees neměli
1: trvalou. Měli jenom dlouhý vlasy.
2: Výborně, tak teď jsem úplně...
1: Takže už to jenom zaparkuji mezi Bee Gees a Kelly Family. Jo?
2: No.
1: To dáš. Trošku si věc. Je to opravdu úplně naprosto lehoučký.
2: Já to vím.
1: Já vím, že to víš. No vidíš, vidíš. Vlasatý soubry házeli těma hlavama prostě o 106. No, Česká republika je kde?
2: Europe.
1: No, hurá. Ježišmarja.
2: Teď jsem měla fakt v okno, jakože v okno, kdy je, vidíš před sebou, ty máš ten nápis před sebou, no, název té kapely, ale máš ho úplně rozmazaný, protože ten mozek nesepne.
1: Europe je samozřejmě legendární věc, která je sama o sobě tak populární, že se zase dostává opět do popředí hned v několika remixech od různých interpretů, takže Europe!
2: Jibí!
0: Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: z Balte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Posloucháte Radio Kiss. My se maličko poohledneme za minulým týdnem a vlastně i za počasím minulý týden, protože bylo ještě krásně teplo, co si budeme povídat. No a jedna slečna tady našemu kolegovi Radkovi, slečna paní, udělala velkou radost, protože na ní narazil, když jela na kolečkových bruslích a ona byla nahoře úplně jako nahatá.
1: My jsme to tady říkali, ano. Že jo, že prostě měla takhle jako venku ty věci.
0: Ano.
1: A přátelé, mě přišla dneska jedna zpráva. Jo, od posluchače Pavel, já ho zdravím. Pavel totiž mi napsal zprávu, ona byla jako obsáhlejší, já ji zdrcnu, a říkal, nebo psal. Mockrát ti děkuji za motivaci. Několik týdnů, měsíců, možná i let jsem hledal inspiraci, jak se zvednout z gauče a začít třeba bruslit. Po tom, co jsi říkal na rádiu, že po monzanské stezce jezdí frajerka z nahoře bez, už mám najeto asi za 4 dny 270 kilometrů.
0: To je krásný, ale vidíš, tak motivuješ.
1: A zatím na ní nenarazil.
0: Ono se ochladilo.
1: No se ochladilo, no. Přátelé, tohle je Radio Kiss, tady to je Macarena.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 14 hodin 48 minut, za chviličku doprava, kdybyste cokoliv k ní měli, tak nám dejte vědět.
1: No, určitě se pochlubte, pokud teda tak vy o něčem víte, ale hlavně kysáci, nezapomeňte, my tady dneska budeme zmiňovat i jednu soutěž. Ano, je to tak, celý tento týden se můžeme zase těšit na soutěž.
0: No a někdo z vás se může těšit nejenom na soutěž, ale na konci té soutěže i na moře. Ale tohle, co všechno, teprve přijde. Přátelé, my vám tu dovolenou přivezeme. Nebo jak to bylo?
1: My vám přivezeme dovolenou?
0: No počkej, to je to, ne. S tebou mě baví svět, to neznáš?
1: No to znám, ne, to,
0: počkej,
1: ale...
0: Počkej, oni to vyhrálo za ty komedie století tenkrát v nějakém hlasování českým.
1: Tomu se vůbec nedivím, ale my vám tu dovolenou přivezeme?
0: No ne, on tam říká, my vám ty medaile, přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, protože samozřejmě dlužej těm harantům medaile, že jo, no tak jim to slíbej, protože potom, co tam vlítnou manželky a tak dále. Ale to jsou klasický filmy, to si musíš, Magdo, najet.
1: Já už to mám najetý, že by se normálně divil.
0: Jako promiň, ale tohle musíš si prostě s Pavlem dát, i když Pavel to podle mě bude notoricky znát.
1: No, my teď koukáme na 30 případů Majora Zemana.
0: A u jakýho dílu seš?
1: Ježiš, to nevím.
0: Nevíš.
1: Počkej, ne. teď tam řešili, že jedna pokladní prý kradla nějaký peníze a pak se zjistilo, že to byl její manžel.
0: Ano. A tam ona tam potká svoji první ženu, že jo, ano. A tak dále, že jo. Ty bláho, mám najetý. Ale číslo 26 je nejvíc nejlepší.
1: Těším se.
0: To je starý Bruna a legendární studna. Teď nemyslím ten seriál, ale ten díl, kdy prostě starýho Brunu tam hraje frajer, že kdybych ho potkal v podchodě, kdykoliv, a končím.
1: Tak to mě těší.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: My se opět vydáme na dálnici D1. Bouralo se tam hned dvakrát. Tentokrát opět ve směru na Prahu, je to na 201. kilometru. No a další nehoda na D1. Ve směru na Prahu je to na 195. kilometru. No a ještě jedna dopravní nehoda také v Opavě v ulici Purkyňova.
2: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody. Jedna je přímo v Žďáru nad Sázavou, je to Jámská ulice, a Kladská, to už jsme v Hradci Králové.
1: Doprava zase za hodinku.

0: Kuba,
1: Lenka,
2: Alex,
3: Katka
0: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherymotor.cz.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
10: Radio Kiss. Počasí.
11: Napříč republikou je jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty jsou mezi 18 až 22 stupni Celsia.
10: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Podle epidemiologického šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách, které jídelna podávala před 2 týdny. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Napříč Japonskem rychle přibývá škod způsobených mývaly. Zatímco se invazivní druh šíří do měst, škody v zemědělství se blíží k 700 milionům jenů, asi 95 milionům korun ročně. Podle japonského ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu je to 2x víc než před 10 lety. A teď zpátky domů.
12: Stavba linky metra D pokračuje. Dopravní podnik aktuálně vypsal tender na stavbu stanice Libuš. Předpokládaná hodnota stavby je zhruba 3,75 miliardy korun bez DPH. Stanice by měla být dokončena do roku 2032 a bude součástí prvního spuštěného úseku linky z Pankráce. Pro KIS Lucie Sinková.
11: Judistka Tereza Bodnárová ztroskotala na mistrovství světa v Baku ve druhém kole váhové kategorie do 52 kilogramů. Bronzová medailistka ze zářijového Grand Slamu v Budapešti, která se na šampionátu dostala do akce jako první z české výpravy, nestačila v boji o čtvrtfinále na olympijskou vítězku z Tokia a obhájkyni titulu Japonska Utu Abeovou. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
13: Blance, moc děkujeme za zprávy. Odpolední jump pokračuje v této hodince.
14: Z muziky na KISu třeba Kato nebo Wickfield právě teď.
10: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Seznámit se je někdy prostě těžký. Jo, nějaký aplikace vás přestanou bavit, nebo to není ono, zrovna podle vašich představ, venku už to taky je úplně jinak než před pár lety a tak dále. No a ne každý má kliku, jako tady naproti mě sedící ve studiu Rádia Kiss Magda, kterou ze soucitu vzal její přítel na milost a začal s ní chodit. Ale přátelé, potom se do toho musí vložit někde vláda.
1: Děkuji ti za tohleto krásné uvedení. Ano, já bych toho hrozně ráda rozvedla, ale nemáme na to úplně čas, nicméně bylo to všechno úplně jinak. Nicméně, my se podíváme za chviličku do jednoho státu nebo do jedné země, která právě tohle seznamování a problém se seznamováním chce trošičku vyřešit po svém a chce vlastně tomu dopomoci. A já si myslím, že to je docela zajímavá cesta.
0: Za malou chvíli tady u nás na Kissu. Možná bychom část toho mohli implementovat i tady u nás v České republice.
1: Pro tebe určitě.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss. Wow.

0: Když už i vláda jedné země si všimne, že jejich vlastně občané se neumí nebo jim nejde úplně seznámit, tak do toho i ta vláda prostě vkročí.
1: A je to, přátelé, vláda Singapuru. Spustila teďka pilotní projekt, který se jmenuje First Date, který má pomoci nezadaným veřejným zaměstnancům najít partnera. Projekt má nabídnout alternativu k seznamovacím aplikacím a pomoct lidem navázat podle vlády, pozor, promyšlenější spojení. Čověče, chtěl bys se od naší vlády, aby nám něco takového zprostředkovala?
0: Od naší vlády bych nechtěl nic, ale nicméně... seznámit, aby mi do toho takhle někdo kecal, nebo ne kecal, pomoh.
1: Ano.
0: Vlastně nemusí být úplně špatný, když je, jako někdo, že by udělal, zastřešil aplikaci, jo, a zase na druhou stranu, říkám si, jestli jako jsem až na tom takhle blbě, že bych potřeboval aplikaci.
1: Já nevím, jaký to může mít jako vyústění, protože když je něco dělaný trošičku jako na sílu,
0: tak... v některých případech tam vyústění určitě bude, Magdo. To si myslím, že určitě ano.
1: Ano.
0: Ale...
1: Pro ty šťastnější.
0: Pro ty, co víc zaberou.
1: Ano.
0: No ale ne pro všechny, že jo?
1: Ne pro všechny. Hmm. Já jsem furt za klasický seznamování, prostě oslovení třeba někde na ulici. Nebo
0: nebát,
1: tak,
0: se, nebát se. Maximálně jako tě někdo pošle k šípku, ale to je všechno.
1: Teď jsem to řešila s mým 18-letým bratrem, který se chtěl strašně seznámit s jednou slečnou a my jsme museli k tomu trošku jako dokopat. Ono to teda úplně nevyšlo, ale snávila.
0: Zkušenost.
1: Jo, určitě.
0: Tak nezaplacení tohle co.
1: Určitě.
0: No a vy za odměnu, svobodný nebo zadaný, si poslechněte s náma aspoň chviličku národního singapurského umělce Kaziha Sayanga Kepada, který vám přišel zaspívat sem k nám na KIS. Jo, Singapur, to je země.
1: To je balzám na duši úplně.
0: Snad přijede jednou do Outu Arenu.
1: To vyprodá.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání naše výzva.
1: Protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
2: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva.
3: Příteli, chválej SOS, ať se mi zítra, čím jsem dnes.
4: Jak to dopadlo?
1: Byly tam dvě tlačítka, lepší nebo horší. A stejně se našel někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší. Kdo to byl?
5: Je vám není hamba, cházko nenechává.
2: Tak co, jak to dopadlo?
1: Je to lepší, jo, je to přes 50%.
2: Dobrý.
1: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
2: To je škoda.
1: 92.
2: No hej!
1: Moc vám děkujeme a děkujeme taky za všechny krásné vzkazy.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: V tuto chvíli tohle na Rádiu Kiss budou branky, body a tenis.
2: A to pánskej českej. Z Davis Cupu v Praze si přenesl formu jako hrom. Jirka Lehečka totiž válí. V Tokiu zvládl i čtvrtý zápas a zahraje si o třetí kariérní titul na okruhu ATP. Český tenista v semifinále po perfektním výkonu za 69 minut, což je krásnej, krátkej čas, vyřadil Monačana, a to 6-4, 6-2, přičemž na vlastní servisu ztratil pouhé 4 body. Posledním soupeřem hráče bude, českého hráče, bude Carlos Alcázar, takže nasazená jednička a nejvyšší favorit tohoto turnaje. To bude těžký, ale už i tohle je úspěch krásný.
1: Kéž by se nám tady taky klubala další mužská, pánská hokejová.
2: Klidně o tom míst.
1: Tenisová legenda, protože ženským se nám teďka hodně daří v tenise a nezakřikneme to. Takže jo, bylo by to fajn, kdyby se to dařilo dál.
2: No a teď takový na vlně pohody mi přijde, protože jsem viděl nedávno někde, že vlastně on paří, chodí s mladou vlastně Neumannovou od Kateřiny Neumannové z Lucí a přijde mi, jako, že jsou takový hodně v pohodě, takže možná i tohle mu pomáhá a jenom tak, dobře. Takže držíme palce, držíme na jedné i druhé straně, ať to všechno vychází.
0: Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A zaplať pán Bůh, naše Míša Dinhová je opět zdravá, takže se nám hezky vrátila.
2: Já jsem s ní mluvila, říkala, že vlastně x dní kloktala, pila výborný bambusový čaj a je všechno už zase perfektní.
1: Je zpátky, tudíž samozřejmě se opět může věnovat naší soutěži 7 v 7, to znamená v 7 hodin ráno, kdo se dovolá třetí do studia, tak buď Míša, nebo Patrika, nebo Roman už potom jenom hází hrací kostkou a vy se těšíte na to, jaký číslo padne.
2: Co vám padne, to se násobí tisícem. Pokud by padla šestka, neházíte ještě jednou, ale rovnou automaticky 1 000 korun navíc. Navíc se vám přičítá, takže maximální počet tisíců je v této hře 7. A v 7 ráno, proto 7-7. Táňa dneska třetí volající byla a takhle to dopadlo.
3: Jdu na to. Není to úplně špatný.
4: Ježí, to říkáš vždycky.
3: No. Neříkej mi, že 4 000 neudělají radost.
5: To je dobrý.
2: 4 000 udělají velkou radost.
1: 4 000, no minimálně na 4 dny to vydrží.
2: Tak zítra ráno v 7.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Po hodince opět slíbené dopravní informace. Nehoda na dálnici D1 ve směru na Prahu, 195. kilometr. Bouralo se i v Hradci Králové, je to v ulici Kladská. Jedna dopravní nehoda i v Nymburce v ulici Purkyňova.
2: Pojďme se podívat do Uherského Hradiště. Tady třída maršála Mralinovského je nejčerstvější dopravní nehoda. V Kladně je to Československé armády a ode mě poslední, Tábor Budějovická. I tady se bouralo.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Jenáš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Tiket Energylandia.pl.
4: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
5: Co je korfbal?
6: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
5: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
6: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
5: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
6: Korfbal 2026.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
7: Zítra čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne se budou místy objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Maximální prodejní cena nafty v úterý klesne o 16 haléřů na 48 korun 38 haléřů za litr. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 45 korun 97 haléřů, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a dnes. Vyplývá to z dnes zveřejněného cenového věstníku. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Ministerstvo financí bude ceny regulovat do konce října. Smrt 28leté pracovnice protimorového výzkumného ústavu v Rusku vyvolala obavy z možného výskytu moru, píše o tom americká stanice CNN. Žena při práci rozbila zkumavku z bakterií způsobující toto onemocnění. Ruské úřady ale nákazu morem nepotvrdily a uvádějí, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Přesto uvalili karanténu na místní nemocnice. A teď zpátky domů.
8: Výstavba nové lanovky přehradní ve Špindlerově Mlýně patří k prosincovému spuštění. Hotové jsou obě stanice i všech 10 podpěr a na místě je 57 sedaček. Připravené je taky 22-tunové dopravní lano od švýcarských specialistů. První lyžaře na Hromovku vyveze 12. prosince. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
7: Jihočeský krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Návrh na insolvenční řízení podala firma, která klubu poskytovala gastronomické služby. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
9: A ten pokračuje samozřejmě na rádiu Kiss.
10: Magda Vronková, Radek Hrdina, Mléční David Guetta nebo Lávuč.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Je sice pondělí, ale v pátek vyrážím na mutěnický pochod Burčákový. Těším se na to opravdu celý rok, přátelé, takže i takový vlastně Kiss Active Weekend už takhle v pondělí. To je samozřejmě veřejná akce, tam se můžete přijet podívat. Já to mám rád už 20 let a pak se na to těším. A můžeme být jenom rádi, že to je tady v Čechách, respektive na Moravě, a ne v Japonsku.
1: Ono totiž, kdybyste byli až moc, jo, na tom
0: což
1: pochodu,
0: tam občas někdo
1: tam
0: bývá.
1: Asi bývá, možná i ty, možná no, někdy.
0: No, neříkám, že ne.
1: Tak by vám tu vlastně tu zábavu mohli jakýmsi způsobem jako japonští policejní důstojníci překazit.
0: Mhm. My vám za maličkou chvíli řekneme, jak a proč, ale rozhodně za to můžou být rádi třeba taková Zemanka se svojí dcerou Matoušovou, protože ty jsou tam vždycky na káry.
1: Aha.
0: Jo, ty můžou být rádi, že opravdu je to na Moravě a ne v Japonsku. Prozradíme za malou chvíli.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na rádiu.

0: 98% dospělé české populace to rozhodně zažila někdy, že jo, čas od času, možná častěji, že jsme nadraný normálně pod obraz. Co si budeme, jestli patříte mezi 2%, nezoufejte, všechno se dá dohnat.
1: Dnešní mládež to má možná trošičku jinak, nicméně pokud by se vám to i budoucí mladí, kteří už tedy budete moc něco takového stalo, dávejte si pozor, abyste nebyli teda úplně moc nadraný v Japonsku. Tam by se vám totiž mohlo stát, že za váma přijdou policejní důstojníci, jo, oficiéři.
0: Ničeho nic prostě, ničeho nic.
1: Seberou vás, zapalí vás do deky jako burrito a odnesou.
0: Normálně, opravdu, vlastně hodí na vás deku a zabalí vás tak, abyste nemohli, prostě vás já specifikujou, bez nějakého ale varování, protože oni na to prostě mají právo.
1: Oni totiž samozřejmě tímhle tím způsobem se takhle zachovají i v situaci, když třeba někdo panikaří nebo tak, ve chvíli, kdy vlastně vás takhle někdo zabalí a sevře vás, tak vy nemůžete nic, je to taková svěrací kazejka a tím pádem oni vlastně zabrání i nějakému násilí případnému, že útoku a tak dál.
0: Nebo poranění té osoby. Přesně třeba, tak. Že jo, protože ho můžou odníst. No a potom samozřejmě děj se vůle boží, pokud se zažili českou záchytku, tak je dost pravděpodobné, že si něco odběrete takového podobného v Japonsku.
1: Tak doufejme, že ne. Se smírou.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Všední ráno na rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: B. Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Slyšíte to naprosto správně. Ani jsme se nenadáli a ejhle, je tady další soutěž o další dovolenou. No a s kým jiným než samozřejmě s cestovní kanceláří Blue Style. Na Rádiu Kiss soutěžíme tentokrát o dovolenou a to pro změnu zase v Egyptě. Výhrou je pobyt pro dvě dospělé osoby v pětihvězdičkovém hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa s All Inclusive.
2: A pokud chcete vyhrát, tak teď v tuhletu chvíli můžete jít na web rádia kiss.cz a odpovědět správně na otázku, co si můžete v rámci akce First Minute Léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod. Zvolte na webu kiss.cz správnou odpověď, no a pak už se můžete jenom těšit na páteční odpoledne po 15. hodině tady u nás v odpoledním jumpu bude zase velkolepé finále.
1: Minule se nám krásně poštěstilo, vlastně výherkyně se nám dovolala během té první písničky, takže doufejme, že to bude takhle krásně pokračovat i dál. Tuhle tu soutěž už v tomhletom formátu všichni znáte, tedy doufejme, že všichni takhle znáte. Všechny informace jsou na webovkách Rádia Kiss a do pátku máte čas se týhletý soutěže zúčastnit.
2: A kdykoliv. Kdykoliv. Bude třeba ve dvě ráno www.kiss.cz, tak můžete, prostě to je právě na tomto geniální, že opravdu každý má tu svoji šanci. Takže neváhat, zapojit a v pátek držíme palce.
3: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute Létu přibalíte kufr plný výhod. Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let.

0: My absolutně netušíme, jak se takový dobří na to vlastně rozklíčování různých hádanek, ale mě hádanky třeba baví, různý kvízy a takový záležitosti.
1: Mě to taky baví, ale nikdy to nevyluštím, takže...
0: Ale tak něco, jo, ne. Taková ta dětská, jo?
1: Co je dětská?
0: No, hádanka. Je to zelený a má to 1000 otáček, co to je?
1: Je to zelený, má to 1000 otáček, žába v mixéru.
0: No vidíš, dobře ty.
1: No, nicméně, my se teďka podíváme na jedno skvělé rozluštění, a to pomocí AI. Přátelé, tenhle ten dopis, nikdo nebyl schopný, nebo tuhle tu šifru vlastně, nikdo nebyl schopný rozluštit 217 let. A teď přišel jeden americký odborník a pomocí umělé inteligence se mu podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona.
0: Napoleon, 217 let šifrovaný dopis.
1: Ano.
0: A AI to dala za jak dlouho?
1: 6 hodin.
0: 6 hodin. Já nevím, jako teď je otázka, kdo jí jako uvěří, že jo? Jestli ona nekecá, okay. Jestli si to třeba nevymyslela. Říká, ha, teď budu za chytrou. Hmm. Pink, prdne tam nějaký prostě výkvět slov, ale jestli to je vůbec pravda.
1: To by chtělo Napoleona exhumovat a strčit do nějakého robota z AI inteligencí, já si mi nám třeba řekl.
0: Já jsem kdysi s kamarádem Čámu jednoho Napoleona vypil a musím říct, že jako jsme byli exhumovaní až dost. No.
1: Co to je Napoleon?
0: Koňák ne.
1: Aha.
0: Koňáček, Napoleon ne. 5 hvězdíček, pocen. No.
1: Nedělej mi chutě.
0: Tak to rozklíčovali po 217 letech. Jump. Odpolední Jump Rádia Kiss.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na zprávu od Šneka. Velká kolona někde, kde?
2: Je na dopravní info z D1. Velmi velká roztrhaná kolona pro kamiony začíná u Vyškova a končí u sjezdu na Bratislavu.
3: Děkujeme, Šneku. Bouralo se bohužel také v Kolíně. Je to v ulici Jaselská a jedna dopravní nehoda i v Olomouci v ulici Přerovská.
1: Pojďme se podívat na čerstvou dopravní nehodu přímo v Šumperku. Je to Jesenická ulice a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Máte rádi filmy, u kterých si myslíte, že víte, co se stalo, a za 5 minut už si nejste jistí vůbec ničím? Pak si dejte Pravdu nebo lež. Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett v příběhu, kde zmizí holka, všichni něco vědí a hlavně nikdo vám neřekne celou pravdu. Takže můžete hádat, podezírat a klidně se i splést. Protože tady není nic tak, jak se na první pohled zdá. Takže popcorn do ruky, nejlepší flek v kině a jde se na to. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
5: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
6: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: KIS Počasí.
1: Zítra čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne se budou místy objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: I na začátku října platí, že houbařům stačí i kratší procházka v lese k tomu, aby si odnesli domů několik plných košů. Tematické facebookové skupiny jsou plné snímků zobrazujících nejrůznější úlovky. Lidé se kromě jiného chlubí fotografiemi obrovských hřibů. Že se houbám nadále daří, ukazuje i speciální mapa Českého hydrometeorologického ústavu, která zobrazuje pravděpodobnost růstu v jednotlivých regionech. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní za mříže kvůli uspořádání protestu u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Uvedl to mluvčí české diplomacie. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil ruské území. A teď zpátky domů.
2: Domažlická nemocnice prověří připravenost na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Tuhle středu 14. října se tam uskuteční mezinárodní cvičení, při kterém zdravotníci dva figuranty izolují a zajistí jejich převoz na specializované pracoviště. Součástí bude i dekontaminace prostor a personálu. Z Domažlic Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Tenista Daniel Medvěděv byl v semifinále turnaje v Pekingu s Novakem Djokovičem diskvalifikován poté, co nastřelil míček do hlediště a zranil diváka. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: Kysáci, buďte stále s námi, protože odpolední jumpy je ještě hodinka s námi.
4: A jeden Waterman právě teď na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Jak už podkresl pod námi napovídá, ano, vydáme se do, no, vlastně je to chvilička, co skončil Oktoberfest u našich sousedů německých. Mnichovský Oktoberfest, pokud jste byli, přátelé, letos, já si tohle říkám už asi 20 let, ještě jsem nebyl, rád bych se vydal na Oktoberfest. Kdyby někdo jel třeba příští rok, zná ty věci, jak se tam dostat a takovýhle, má to najetý, klidně mi dejte vědět, rád se připojím. Mnichovský Oktoberfest, který pořadatelé označují nejen za nejrozsáhlejší svátek pivního moku, ale i největší lidovou slavnost na světě, něco na tom bude, tak prosím pěkně, je za námi. A pozor, s rekordní návštěvností. 16 dní. A jak to dopadlo?
1: Zúčastnilo se ho přibližně 7,4 milionů návštěvníků a stoupla i spotřeba piva, ku podivu teda.
0: 7,5 a to za okrovem, 7,5 milionů lidí za 16 dní na jednom fleku, wow. V Mnichově. To je samozřejmě dobrý nejenom pro ten svátek, ale i okolo. Hotely, doprava, taxi, já nevím, prostě ta všechna návaznost, wow.
1: Samozřejmě cenově to se taky na tom potom promítne, to nicméně za mě teda klobouček dolů před všema, co stihnou všechny tyhle ty zákazníky a návštěvníky obsloužit, protože dámy, který nosí ty piva, co se tam všechno uvaří, všechno skonzumuje, hele, no, chtěla bych to jednou zažít asi, člověče.
0: No jo, a jsou tady i tví příbuzný a známí.
1: Jo.
0: No. Dosud se ve ztrátách a nálezech sečetlo více než 1000 kusů oblečení, 700 peněženek a pozor, ty ztrácíš ráda doklady, 450 dokladů totožnosti, což mě zase na 7,5 milionu lidí,
1: to
0: se nepřijde tolik.
1: Jako. To je ještě dobrý, to je ještě dobrý.
0: Takže Oktoberfest je za náma a ten příští rok, to už si zařiďte, jak chcete.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Víte, že? Teď dávejte dobrý pozor. Schválně, koho z vás se tohle týká. Víte, že až 6 ze 10 dospělých nevydrží 10 minut vést konverzaci bez toho, aniž by zalhli. Takže jak to vypadá v praxi? My si prostě 10 minut jako povídáme.
1: Přehazujeme jednu větu za druhou
0: a údajně je prý dost těžký, abych během těch 10 minut neřekla nějakou lež.
1: To já si to vždycky odběru třeba, jako když jdu, jo, já nechodím nějak často, prosím vás, aby to nevyznělo blbě, ale když už jdu třeba na rande, tak já si to odběru hned právě jako hned na startu.
0: Jako, jo, prostě od začátku?
1: No, nekecám, ale prostě ona přichází, říkám, wow, teda to by to dneska sluší. A prostě a máme to skozený, jako, jo, máme to.
0: A co když je to náhodou pravda?
1: Tak jako, no, no co si budem, no. No nic, přátelé, snad to máte lepší než my, tady už je další muzika, tady u nás taky jsou, my vám přejeme moc hezký podvečer.

0: zbalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: V tuto chvíli se už přesouváme k lednímu hokeji a mrkneme se, co pak se nám to děje v NHL. Bude to velký.
2: Bude to velký.

0: přeskočil i legendárního Wayna Gretzkyho, a to je Alexander Ovečkin. 929 gólů. Asi ještě nějaký gól připadne, nicméně v této sezóně to budou góly poslední. Mm. Nejlepší střelec historie NHL Alexander Ovečkin z Washingtonu oznámil, že aktuální sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední.
1: Chlapíkovi je 1,40, už to vlastně vypadalo před časem, že jo, to povisí na hřebík, nicméně ještě otočil,
0: ještě podepsal
1: vlastně, ještě podepsal další smlouvu, ale tentokrát už to vypadá opravdu na finále. No.
0: Tak uvidíme, kolik bude na konci sezóny ročník 26-27, aktuální číslo, teď je to 929 gólů. Uvidíme.
2: Gudas, Moráček, Pastrňák. Branky, body jump. Na

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 17 hodin 43 minut, my vám přejeme hezký večer, podvečer, každopádně my se přišli rozloučit, my už odcházíme, necháváme to tady Vojtovi.
1: Můj kolega Radek Hrdina vyráží ještě dneska na kolo, kde ty to jezdíš?
0: Kolem přes Starou Boleslav Brandýš zpátky, takový kolečko 35-36 kilometrů.
1: Výborně, všechny dámy, který tohleto slyšeli, chystáte se v tomto okolí na kolo, abyste rádi mohli potkat, nezapomeňte hlavně na hoře Bes, jo?
0: Ne, oblíkněte se, už má být zima.
1: No, bo to bude zajímavější.
0: Vojta Sklenář a samozřejmě vaše jukeboxy 4 hodiny tady u nás na Radio Kiss. Mějte se hezky a zítra ve 2 odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích lehce před 6. večer? No, jdeme to omrknout samozřejmě a popřejeme šťastnou cestu. Máte-li namířeno po jedničce z Vyškova na Brno, zdržení je mezi 213. až 205. kilometrem. Jinak zdržení pak ještě mezi 201. až 197. stejný směr. Na D2 zdržení před Brnem, a to od nějakého 5. kilometru, kde se také zdržíte lehce, tak to je D11 mezi 27. až 29. kilometrem, to znamená směr Hradec. A na Pražském okruhu zdržení směr Letiště mezi 13. až 19. a taky ve směru na D1 mezi 22. a 16. kilometrem. No a na bouračky pozor třeba v Liberci v ulici Košická a nebo na Kladně, a to v ulici Železničářů.

0: finale.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měly namazaný KISS.
1: Díky apce Rádia KISS.
2: Nahrávej v

0: KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Co je korfbal?
4: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
3: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
4: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
3: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Rádio KISS počasí.
5: Zítra čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne se budou místy objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Česko si dnes připomínalo 90 let od narození Václava Havla. Dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty nebo happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Stovky středních škol ve Francii dnes zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti. V severofrancouzském městě Lens přišel o ruku 15-letý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát. A teď zpátky domů.
6: Na Libíně u Prachatice vznikne nové zázemí pro turisty i rodiny s dětmi. Přibudou lavičky, informační panely, biologické toalety, turistický přístřešek a ještě i dětské hřiště s 5 herními prvky. Dodejme, že práce by podle záměru města mohly začít ještě před letní sezónou 2027. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
5: České volejbalistky si za rok zahrají mistrovství světa v USA a Kanadě. Mezi 32 účastníků prošly z 15. místa světového žebříčku. Potvrdila to federace. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už začínají večerní juboxy.
7: A odstartujeme podle mě úplně luxusně s Gigi D'Agostinem. Vojta Sklenář s vámi, krásné pondělí vám všem přeju.
8: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia KISS.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: První večerní Jukebox nového týdne je tady. Jsme na startu, cíl bude až v 10 večer a úplně první, kdo dneska večer vybere, je Verča, která už čeká na naší studiové lince 210-323-323. Verčo, ahoj.
2: Ahoj.
1: A musím tě hned pochválit, protože jako na úvod, co se týká výběru songu, tak to zvybrala velkou petelici Underworld a Born Slippy. Tak kam to poletí?
2: No, tak ráda bych to poslala svý rodině. A všem, co teďka jsou na silnici, no.
1: A jedeš domů už aspoň, nebo je to cesta někam
2: jinam? Jo, už se vracím domů z práce, za nima.
1: Tak to už se těšíš, to je jasný.
2: Jo.
1: No tak jo.
2: Dneska toho bylo docela dost.
1: Věřím. No tak hezkou cestu popřeju a Underworldy už posílám, už to hraje. Tak můžeš si to zesílit, ahoj. Taky chcete muziku? Není problém. Točte naše studio anebo aplikace KISSu, tam posílejte vaše hlasovky.

0: to byl Gustavo Lima a tohle je Radio Kiss a taky Jukebox a tohle je Petr, který je další, kdo vybírá muziku.
1: Zdravím tě z práce, mám odpolední. Prosím tě, zahraj mi něco od Prodigy. Bylo by to pro všechny, co mají odpolední jako já, pro všechny kysáky a hlavně pro tebe. Ať mají příjemný večer. Děkuju moc, měj se krásně, ahoj Vojto.
0: Tak Petře, dáme Prodigy Voodoo People, jsem vybrala odpolední, má taky i Hedvika a i ta bych chtěla zahrát, tak kam pak to poletí?
2: Ať se nám hezky pracuje po tom víkendu. Vám všem do rádia, všem kysákům a hlavně nám tady do továrny. Tak jo, ahoj Hedvika.

0: Ladíte Kids, je tady pondělí, tak hezký večer všem, víkend už je fuč a vy jste přes víkend mohli hlasovat u nás na webu, jestli lepší než originál, taková výjimečná a exkluzivní verze skutečně byla lepší než originál a jak to dopadlo?
1: Takhle se vstává jedině na Kissu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
3: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva.
4: Příteli, chválej SOS, ať se mi zítra, čím jsem dnes.
5: Jak to dopadlo?
2: Byly tam dvě tlačítka, lepší nebo horší. A stejně se ražil někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší. Kdo to byl?
6: Je vám není hamba, chásko nenechává.
3: Tak co, jak to dopadlo?
2: Je to lepší, jo, je to přes 50%.
3: Dobrý.
2: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
3: To je škoda.
2: 92.
3: No hej.
2: Moc vám děkujeme a děkujeme taky za všechny krásné vzkazy.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.
7: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání, pokud byste nějaký chtěli, není problém, stačí mít aplikace v mobilu, poslat hlasovku a nebo stačí ať už z mobilu nebo z jakéhokoliv jiného telefonu vytočit číslo 210 323 323 a dovolat se. Tak kdo pak se dovolal, teď se ptám.
1: Já tě zdravím, nazdar Míra.
0: Čau Míro.
1: Na Hamburku jedeme na náš tady přístav do Rýzy, kousek za Drážďanama.
0: Takže na cestu něco bys chtěl?
1: Něco na cestu rychlýho, no, kolega už tady bambela s tím doleva doprava.
0: A co vybereš?
1: Co vyberem, tady Pavlíku. Tomu to je jedno, Veronu, jestli jsi nehrál Veronu, na mě nečekej.
0: Na mě nečekej, jo. Takže vám na hezčí cestu teda, jo?
1: No jasně, ještě 2 hodinky a máme padla.
0: Tak to už je za chvíli, to už uteče, ne?
1: No jasně, určitě.
0: Takže tobě a Pavlíkovi, slyšel jsem dobře, že mu říká
1: Pavlíkovi jo, a jo. Pak tam pustím něco, tam jenom manželé a synovi domů.
0: Tak jo, tak je to tu a měj se, čau čau.
1: Děkuji, zatím, čau.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: A o písničku si můžete samozřejmě sem k nám na Kiss hezky pěkně buď zavolat, a nebo namluvit hlasovku přes naší aplikaci. Tak pojďme teď na apku, co pak tam máme?
2: Nazdar kýsací, zahrajte něco od Randy MC pre doktora a Jančiho na jejich cestě pro Děbecka do zapráce, nech šťastně dojdu. Díky, čaute.
1: Tak jo, tak šťastně dojděte a Randy MC dáme, a já jsem si říkal, co bychom dali za song, a vybral jsem píseň, která shodou okolností dneska slaví. A dneska slaví 29 let. To znamená rok 1997. 5. října v roce 1997 vyšel song It's Like That od Randy MC. Samozřejmě ve verzi s Jasonem Nevincem, protože ten originál, ten je mnohem, mnohem starší. Ale tahle ta taková lehká předělávečka, tak ta slaví právě dneska 29 let. Strašně to letí. A pořád je to pecka jako báze. It's Like That. Radio Kiss a taky

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se ke konci hodiny 18. Tak než bude 7 večer, než bude další juboxová hodina, omrkneme, jak to před 19. vypadá na silnicích. Zdržení je na té dvojce před příjezdem do Brna od nějakého 3. kilometru. No a pokud máte namířeno na Brno směr od Vyškova, tak přerušované kolony od nějakého 209. kilometru do kilometru 201. Kde je také zdržení je Pražský okruh, konkrétně trasa na letiště mezi 14. až 19. kilometrem. No a bouralo se například ve Zlíně, a to na třídě Tomáše Bati. Šťastnou cestu!

0: Sparata. Che sparata. Che sparata. Alla sui pronove ete che sparare rare a che. Bebebe. Che sparata. Che sparata. Che sparata s DJM Baselikrem. Poslouchej každou středu od 9 večer. Na Kissu.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Tiket Energylandia.pl.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.
8: Startuje nám další hodina jukeboxová, je 7 večer, Vojta Sklenář s vámi a přeju vám všem hezké pondělí.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: I po 7 večer budete muziku u nás na Kissu vybírat vy, tak vybírejte samozřejmě, buď to přes naší apku, tam posíláte hlasovky, anebo vybíráte přes telefon, který má číslo 210 32333, na kterém teď mám Karolínu, hezký večer ti přeju.
1: Vám taky, dobrý večer.
0: A je tvůj večer hezký, takhle při pondělku, po 7 večer?
1: Jsem na noční směně.
0: Ty už seš na noční směně, no. Tak... Radši bys byla doma asi, viď, než na noční.
1: No to určitě.
0: Že jo, že jo. No tak ať ti uteče.
1: Děkuji, děkuji.
0: A teda musím říct, že teď mě to trošičku překvapilo, že jsi říkala, že jsi na noční, protože ty jsi vybrala Eda Sheerana Perfect, což je takový jako cajdák. Neusneš tam, Karolíno, prosím tě?
1: Ne, ne, já tu písničku mám ráda a mám na ní dobrý vzpomínky.
0: Dobře. A pošle mi ještě někomu, nebo jenom tobě poletí?
1: Mí sekře.
0: Tak jo,
1: Nikole.
0: Dobro, Ed Sheeran je tu a měj se, ahoj.
1: Děkuju, naschle.

0: Ladíte, keď sa posloucháte Jukebox, můžete si nechat zahrát a máte na to ještě poměrně dost času. Do 10. večerní hrajeme podle vás.
1: Dobrý večer, Vojto, zdravím tě s posádkou, mojou manželkou a mojimi dvoma dcerami malinkými. Mohl by si nám prosím tě urobiť takú radosť a pustiť moju prosbu takto do éteru, nech majú radosť, že v rádiu som sa ozval ja. Každopádne ide nám o pesničku Friday Day, Saturday Sunday, lebo pilia mi uši cestou od Katovic celú cestu. Prosím, vykúp ma z toho, ďakujem.
0: Milane, vykoupím moc rád, tak posílám, no a snad už bude klid teda.

0: večer a to znamená, že za necelých 12 hodin u nás na KISu budeme rozdávat peníze.
1: Až 7 000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu KIS. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Radio Kiss vám hraje na přání a zahrajeme komu teď, Petře?
1: Ahoj, tady Petr z Kroměříže. Já bych chtěl nechat zahrát písničku, pokud by bylo možno, od Backstreet Boys. A bude to pro moji sestru Sabinu Fischerovou do Děčína, která dneska slaví své 23. narozeniny. Tak bych ti chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ségra. A doufám, že se brzo přijedeš podívat zase k nám na Moravu. Mám tě moc rád a těším se, až se uvidíme.
0: A i my přejeme samozřejmě z celého Kissu všechno nej. Dáme Backstreety a ještě někam poletí.
2: Prosím tě, chtěla bych nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro mě a pro mého manžela. Balíme se teďka na rybářskou výpravu, jedeme k Pardubicím na Stéblovou. Tak aby nám to balení šlo a stáváme brzo ráno, tak ať nám to všechno dá taky pro vás do rádia a pro všechny vaše posluchače. Jste Bezva Rádio, rádi vás posloucháme všude. Mějte se krásně. Čau, Verča.
0: Verčo, děkujem, tak jednak hezkou cestu, no a hlavně ať berou potom, že jo. Petru vzdar.
3: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.

0: Kiss. 210-323-323 naše studiové číslo a když ho vytočíte a dovoláte se, tak vám něco pustím. Tak kdo pak se dovolal teď? Ahoj.
1: Ahoj, tady Láďa z Hodonína, rád vás poslouchám. Ráno se k vám nemůžu dovolat, aspoň večer. Já jsem jako uklízeč parku, něco mě pěkného zahraj.
0: A co bys chtěl, pěknýho, Láďo, když ses dovolal?
1: Už byly 3 šestky?
0: Nebyly, tak budou, jo?
1: Jo, no, a budu to věnovat, protože ráno se nemůžu dovolat třeba ráno na ty 7:07 pro nich, pro tu trojku, pro mě a pro ostatní, jo, čus.
0: Takže zkoušíš, abys vyhrál peníze a nejde to zatím,
1: ano,
0: jo? Nejde,
1: jo,
0: to, nejde.
1: Zkoušám,
0: tak já ti budu držet palce, Láďo, aby se to někdy vydařilo, no. Jo?
1: Jo.
0: Tak jo.
1: Hodoním, jo.
0: Měj
1: čau,
0: se, ahoj.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Yeah! 8. hodina večerní. Vojta Sklenář s vámi na Kissu. Tak krásné pondělí všem a Bombfunk MCs posílám na úvod téhle 60 minutovky.
6: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Druhá polovina večerního Juboxu je tady, protože po 8. večer, tak krásný pondělní večer. Vám všem z datem 5. října přeju, Eliškám jsem ani nepopřál ještě všechno nejlepší k svátku, tak činím teď. A třeba ještě nějaké Elišce zahrajeme k Juboxu dneska večer. Ještě na to máte čas, necelé 2 hodiny. Kam pak zahrajeme teď? Míša prozradí.
1: Ahoj Vojti, ahoj všichni. Vojti, prosím, prosím, prosím, já mám dneska ještě takový práce a úplně vůbec žádnou energii. Pust tam i Rager, ať se trošku nakopnu a ať je nám všem dobře. Ahoj, Míša.
0: Tak Míša asi 3x poprosila, prosím. Jo, ano, 3x to bylo. Prosím, prosím, prosím. Tak Míšo, stačilo jednou. Stačilo jednou a i Rager dáme, tak ať práci zvládneš. A tak jsem si říkal, co si pustíme od i Rager. A já to udělám jinak. Já zavřu oči, prostě kam šáhnu, tak to bude. Novida, tak jsem

0: Jdeme na náš studiový telefon, ten má číslo 210-323-323 a Láďa na něm čeká teď. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Láďa před chvilkou, když se dovolal, tak říkal, ty jo, já to jen tak zkusil. A ono to vyšlo, co?
1: No, to bylo jako po prvý životě.
0: Máš premiéru ještě k tomu rádiovou takhle u nás, jo?
1: Přesně tak.
0: No vidíš to?
1: Celkově, rádiovou.
0: Úplně, fakt jako ještě ani nikdy v životě s Láďou nevolal do žádného rádia. Až dneska.
1: Ne, vůbec.
0: Až dneska v pondělí 5. října. Tak
1: přesně
0: já si
1: tak,
0: cením
1: já
0: toho,
1: léta,
0: že to bylo nám, že u nás máš tu vůbec rádiovou premiéru. A jaký to je, prosím tebe? Jak se cítíš?
1: No úplně vyjukane.
0: Jo. Ale vím, že už jsi objednal. Chceš něco od Tiesta, což není problém. Tak kam to poletí, prosím tě?
1: Tak určitě tobě teda, že jsi mi to zvedl.
0: Děkuju.
1: Tady pro moji lásku, manželku, novou manželku, Janičku. A pro všechny fajn lidi, kteří mají rádi takovouhle muziku.
0: A jak dlouho je to novou manželka, Láďo?
1: Měsíc.
0: No tak to je čerstvý. Svatba se vydařila určitě, co?
1: No určitě. Jo?
0: Nějaká historka zajímavá ze svatby? Je?
1: No, chyně nedostala, tak je to dobrý.
0: Láďo, měj se moc hezky, posílám Tiesta. A když to zvládnul premiérově, tak zase někdy se budu těšit třeba v Jukosu.
1: Tak jo, díky mu.
0: Tak jo, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak možná třeba taky někteří z vás, teď, kteří posloucháte, tak jste ještě nikdy nevolali k nám do KISu. Tak to můžete taky zkusit a třeba vám to vyjde. Jako to vyšlo Láďovi.

0: just a yellow lemon tree. To je taková pohoda, tenhle song od Fool's Garden Lemon Trino. A pohoda je vždycky, když je člověk na pláži. Tak jestli byste chtěli na pláž vyrazit, máte šanci.
1: Zbalte kufry a odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue, miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Tohle byla Kešan a tohle je Kiss. Radio Kiss a taky Jukebox, to znamená vy, co vybíráte.
1: Ahoj Kiss, zdravím celý Kiss a Kisáky. Poprosím o zahrání písničky lepší než originál Kiss Message, protože to je můj hit, který zbožňuju a potřebuju trošičku zvednout náladu. Tak moc prosím a posílám to všem, který poslouchají a pokud nemají dobrou náladu, tak ať se jim ta nálada zlepší. Díky moc, zdraví vás Lucie z Děčína. Mějte se krásně.
0: Lucie, posíláme samozřejmě a nálada se stopro zlepší s tímhle songem a ještě bude někomu.
2: Ahojky, můžeme prosím zahrát Kiss Message, když mám ten svátek. A moje mamka má narozeniny dneska, přesně ve stejný den, jako mám já svátek. A je to naše oblíbená písnička, prosím.
0: No určitě, tak Eli, jednak všechno nejlepší k svátku, mamce všechno nejlepší k narozeninám a to je dobrý, když to máte takhle ve stejný den. Ani jedna prostě nezapomenete na tu druhou. A to je super. Taky to pustím ještě pro Míšu a Kamila, ty nás teď ladí na líbánkách. Tak i pro vás a i vám všem. Kiss Message.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A abychom vám zahráli, stačí mít aplikaci Kissu v mobilu, poslat mi hlasovku anebo se dovolat na 210-323-323, což se podařilo Lence teď, tak hezký večer přeju.
2: Děkuji tobě také a tuhle písničku pro všechny.
1: Komplet všem, jo? Není to prostě ano. Určený pro někoho konkrétního. Chceš to prostě všem, co teď poslouchají, ale hlavně asi tobě, protože typuju, že bude oblíbená, že jo, když jsi si ji vybrala.
2: Ano, a už jsem ji hodně dlouho neslyšela.
1: A to jsme dva a možná nás bude více a já prozradím, co jsi vybrala. Lighthouse Family High a to je tak jako na večer si myslím písnička, která se hodí, veď, tak jako klídek, no. Pohodička. Tak mám to pustit už, Leni, mám to pustit.
2: Jak budeš chtít.
1: Tak já to pouštím a měj se. Ahoj.
2: Děkuji. Ahoj.

0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.

0: ale pro dnešek už poslední 60 minutovku. Kdo nám ji otevře? Alize.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: už tak jako bys chtěl zahrát tak jako ke konci dně, takže už konec dneska, jo? Už po práci.
1: Už na cestě domů konečně.
0: Jak to šlo takhle při pondělku? Hele, pondělí takový jako klasický pondělí nebo co?
1: Bylo to v pohodě. Ku podivu po dlouhý době v pohodě.
0: To je dobře, to je moc dobře, tak ať je to i zítra v pohodě. A i pozítří je to v pohodě. A
1: to doufám.
0: Po pozítří taky, ať je to v pohodě. No prostě pořád, jo?
1: Ano.
0: Chtěl jsi něco od Italo Brothers a nechal jsi to čistě ano. Jenom na mě. Tak prosím tě, chceš říct, co ti vyberu? A nebo si to necháš jako překvápko,
1: já
0: až to pustím?
1: Já si to nechám jako překvápko.
0: Tak jo, každopádně, Mirku, poletí to někam konkrétně nebo tobě jenom tedy?
1: Určitě. Poletí to přítelkyni, která čeká doma. A určitě všem ještě, co jsou na cestách a tobě do rádia.
0: Děkuju, tak je to tu a ti to uteče, ahoj.
1: Super, děkuju, ahoj.

0: Tady je Kiss a taky Jukebox, který nám pokračuje. Já tady mám další vzkaz a k němu bude i písnička, to je jasný. Tak co ten vzkaz? Co ten vzkaz? Co mám pustit?
1: Ahoj, jmenuji se Filip. Zahrál by si prosím něco pro moji ségru, něco od Michaela Jacksona. Má dneska svátek a přeju jí všechno nejlepší. Ahoj.
0: Tak zahrajeme samozřejmě Elišce. Ano, dneska 5. října Elišky v kalendáři a pro jednu teď letí Michael Jackson a song s názvem Bad. Ještě pár songů někomu z vás zahraju, Jukebox pondělní večerní bude pokračovat. No a teď už pojďme na božského Michaela. Krásný večer všem, při pondělku přeju.

0: Tady je Kiss, do 10. večerní vám hrajeme songy v jukeboxu a po 10. už budeme rekapitulovat ten dnešní den. No a taková malá rekapitulace, něco málo z dnešního rána právě teď.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu. Tvoje přání, naše výzva.
2: Protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
3: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva.
4: Jak to dopadlo?
2: Byly tam dvě tlačítka, lepší nebo horší. A stejně se dražil někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší. Kdo to byl?
5: Je vám není hamba, cházko nenechává.
3: Tak co, jak to dopadlo?
2: Je to lepší, jo, je to přes 50%.
6: Dobrý.
2: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
6: To je škoda.
2: 92.
5: No hele.
2: Moc vám děkujeme a děkujeme taky za všechny krásné vzkazy.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Další, kdo je součástí dnešního večerního jukeboxu, je Irča, protože se dovolala k nám do studia. Hezký večer ti přeju.
2: Já tobě taky.
1: A hezký večer na noc, jak jsi mi prozradila, že seš na noční. Do kolika to máš?
2: Až do rána, do 6.
1: Do 6. A od 6. 12.
2: Hmm.
1: No tak ať utíká samozřejmě, to ti
2: jo,
1: popřeju.
2: Děkuju.
1: A pustím muziku. Ty jsi chtěla Mobyho a ty jsi říkala, že to necháš na mě. Tak já tak přemýšlím, protože musím se přiznat, že Moby je taky jeden z mých oblíbených interpretů a on těch jako songů má spousta.
2: Má takový perfektní hlas do toho, úplně suprovej.
1: No, tak já ti nevím, co tam od něj dám, no. Teď jsem si vzpomněl, Kamaráda do deště si asi viděla určitě.
2: Jo.
1: Vybavíš si tam, která tam byla od něj?
2: A ani nějak moc ne.
1: Ne. Tak tam mě napadla, víš, že bychom si ji pustili.
2: Ale, může být.
1: Jo, ale když si ji nevybavíš ani, co? Co když se ti nelíbí zrovna?
2: Ale ono prakticky všechny ty písničky od něho jsou úžasný.
1: Tak dáme tuhle. Ta se jmenuje Go, takže ať ti to utíká, jo?
2: Já moc děkuju a všechny moc zdravím.
1: Ahoj.

0: Pondělní večerní jukebox na Radio Kiss už to má skoro za sebou. Znamená to, že si dáme poslední muziku podle někoho z vás. Tak čím to ukončíme?
1: Ahojky, mohl by si nám prosím tě zahrát Machina Time od Dimitri Vegas na odpolední směnu. A i proto veme do lakovny, ať se trošku hejbe. Díky, Josef, čau.
0: To bude rád za tenhle ten vzkaz. Tak Josefe, Dimitri Vegas, Like Mike a tak dále a tak dále. A Machina Time, tahle ta peckovní pecka, to je hezký, že jo, peckovní pecka, nám uzavře večerní jukebox na Kissu, ale pokud budete poslouchat v noci, vy, co se vám to nepodařilo dneska večer se do jukeboxu dostat, tak i v noci jukebox bude, a to od půlnoci, a to s Lenkou. A do půlnoci budeme rekapitulovat dnešek. Tak stále hezký večer přeju. It's that-

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Z prvního říjnového pondělka odkrajujeme další hodinu, teď je po 10. večer a tak pojďme rekapitulovat ten dnešní den. Začneme ránem klasicky, po víkendu s vámi byla naše ranní trojka a to v kompletní sestavě, Míša už uzdravená a tak mohla proběhnout i nová soutěž. Také jste slyšeli, jaká bude výzva tento týden, no a taky jste slyšeli, jak dopadla výzva minulá.
0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: A naši posluchači si řekli to, aby jsme vrátili do hry pořád lepší než originál. No a takže jsme se zavřeli do studia, naspívali píseň, která se vázala na konkrétní den, kdy ta píseň šla ven, protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
3: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva, protože to bylo těžký. Několik dní jsme to točili ve studiu, teda minimálně pro mě jako země dostat nějaký pěvecký střevo. Není vůbec jednoduchý.
2: To jsme si mákli ještě, že jsme měli po ruce našeho produkčního Žána Luka, který při nás stál a opravdu nám pomáhal. Jenomže já tu mám výsledky hlasování z webu kiss.cz.
4: No, jak to dopadlo?
2: Byly tam dvě tlačítka. Lepší nebo horší? Před 10 minutama jsme vás ještě motivovali k tomu, abyste šli hlasovat. Hleď, a stejně se ražil někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší.
3: Už nejdi.
2: Kdo to byl?
5: Že vám není hamba, cházko nenechává.
3: Tak co, jak to dopadlo?
2: Spočteno, je to dobrý, no? Za mě.
4: Jo.
2: Jako takhle, hele, je to lepší, jo, je to přes 50%.
3: Dobrý.
2: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
3: To je škoda.
2: 92?
6: No hele,
7: dobrý.
2: To se mi líbí.
8: Congratulations.
2: Moc vám děkujeme. Píseň Můj čas, raní trojky. Tady dobře dopadla, no. A děkujeme taky za všechny krásné vzkazy, protože video, které je venku, to si popřípadě můžete pustit v natáčení, je na YouTube, na Facebooku, Instagramu. Tak to udělalo velkou radost. Jak vám všem, sestřičkám, bratrům, doktorům, doktorkám, ale my jsme tím mysleli na všechny vlastně řidiče, kuchařky, uklízečky a tak dále. Mm-hmm. Ale zároveň, a to vlastně spíš bohužel, to v některých z vás vyvolalo i ty smutné vzpomínky na vaše přátelé a příbuzné, kamarády, co s nějakou nemocí bojovali a bohužel to nedopadlo dobře. Písničku si ale za chvilku pustíme vítězně tady a no a děkujem za takhle hezký hlasování.
4: Ano, jak už si říkal, Romane, my jsme to chtěli věnovat hlavně všem, co pracují ve zdravotnictví, jako takový originální poděkování a jsme rádi, že se vám to líbilo. A víme, že máme spoustu kysáků právě z tohohle oboru, jako třeba Janču, která nám napsala. Krásné dobré ráno, moc vás všechny zdravíme z Písecké nemocnice z centrálních operačních sálů. Musela jsem je tady naučit poslouchat tu správnou stanici. Teď už vás poslouchají i někteří lékaři přímo na sálech.
2: Ne.
4: No jo.
2: Tak ať máte dneska klidný den a říkáš Písek, jo.
4: Písek.
2: Teď v sobotu se možná uvidíme, v Písku je velká událost.
3: Hele.
2: Sestřička roku.
3: To jim tam dej můj čas.
2: Nebudete, Romane, to po mně chtít zpívat.
3: Ať to Roman zaspívá.
2: Já mu to jenom pustím. Ale jestli vyrážíte na tuto každoroční událost, tentokrát bude v Písku, je to jeho česká sestřička, tak to vás moc rádi uvidíme.
0: Lepší než originál.
2: A je to tady.
3: Já mám husinu.
2: Tak si užívejte. Můj čas raní trojky.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní výzva.
1: V ranní výzvě jsme toho splnili tolik a pokračujeme rovnou dál.
2: Můžete nám nahrát hlasovku o tom, co byste si přáli od ranní trojky nebo všeobecně rády, jaký jsi. Můžete nám napsat ideálně na e-mail rano@kiss.cz. No a pojďme si poslechnout další opravdu originální přání, i když ze začátku se vám to moc originální zdát nebude, ale počkejte si na konec.
3: Ahoj ranní trojko, prosím, já bych sem strašně moc se chtěla se svým 10letým synem podívat na jeden den za váma do studia. Nemusíme mluvit nic, jenom vás chceme vidět a při té příležitosti by jsem chtěla podepsat na památku svoje malinkaté červené autíčko. Moc prosím.
2: Slyšíte to, kysáci? Podepsat auto!
4: Jo, to je něco.
1: Brňo, já jsem se snad v životě nepodepisovala na auto.
2: To jako tam se nesmíš splíst teda, nebo takhle dobře, musíme se podepsat něčím, co se dá po případě smazat.
4: Oni ta fixa nesmí ujet, abys to najednou nemělo ošklivý.
1: No počkej, my se musíme právě podepsat něčím, co se jen tak nesmaže.
2: No a teď se vím, kolik nás tady je, teď to nám jedna kapota na to nebude stačit. Ty, Katko, ty vůbec nevíš, do čeho jdeš, ale my do toho jdem.
0: Výzva přijata.
2: Protože Patrik propojil diáře naše a Katky, a jak to proto v příštích dnech proběhne, pojďme to teď rovnou od Katky zjistit.
5: Kráta Silová, prosím.
6: Ahoj Katko, tady je Patrik z Kisu, neruším, můžeš chvilku mluvit?
5: Ahoj Pati, můžu, samozřejmě, že ano.
6: Čau. Kačko, před nějakou dobou si nám nahrávala vzkaz, že by ses chtěla podívat do studia Rádia Kiss a zároveň si nechat podepsat svoje auto od moderátorů.
5: Ano, samozřejmě.
6: Máš furt toho červeného drakouše, co jsi nám posílala na fotce?
5: Jo, mám. Se mi každý směje, ale já jsem říkala, že to je prostě peckovní auto, já do práce ideální.
6: Tvé přání furt platí?
5: Ano, samozřejmě.
6: Dobře, Kačko, takhle. Udělám všechno proto, aby nás u toho bylo co nejvíc a to auto bychom ti podepsali přímo před budovou Rádia Kiss. Co říkáš?
5: Úžasné, Paťo, mě se chce brečet, já se musím uklidnit, počkej.
6: V klidu, klidně breč, to jako, to vůbec nevadí, jenom musíme tady domluvit kdy, samozřejmě, a kam to budeš chtít podepsat toho červeného drakouše? Máš nějaký místo vytipovaný nebo můžem všude?
5: Všude, nechám to na vás.
6: A dovedej si to představit, že někdo to udělá obrovský jo, přes kapotu.
5: Já už jsem to zkoušela přes AI, protože vlastně já mám to auto celkem polepené, já mám na sedačkách vlastně tričko, co jsem vyhrála od Michaela, tak jsem si to dala jako, že potah na auto. Pak mám vlastně nálepky, co jsem měla u Kuby Krabáče a tak dále, sovičky a to a každý prostě jako, že jsou blázen. Říkám, wow. Nejsem, já prostě Kiss, prostě vy jste úžasní.
6: Wow.
5: Jo, to je, vy mě držíte na nohou takovým způsobem, jakým si nedokážete představit. Myslím si, že nejenom mě. Lidi toho prožívají hodně denodenně a na mě teďkom se to nějak sypalo celkem dost, ale prostě každý mi říká, ty se furt směješ, proč se furt směješ? Říkám, poslouchám Kiss.
6: Wow, Katko, tak to jsem rád, že jsme vybrali právě tebe, že ti tohle přání budeme moct splnit. Jsme domluvení, domluvíme ještě samozřejmě podrobnosti, ale můžeš si svýho červeného draka vyleštit, protože bude tady většina týmu Rádia Kiss, kteří by ti to auto podepsali. Děkuju. A samozřejmě by jsme ti udělali i prohlídku po studiu.
5: Děkuju strašně moc, Paťo. Hlavně by jsem vám všem chtěla strašně moc poděkovat, jak jste úžasní. Tak jako, že hodně dáváte energii, ani o tom netušíte, ani nevíte, co děláte.
6: Katko,
5: moc ti
6: děkujeme, domluvíme ještě detaily, ale zatím se měj hezky a tahle výzva se přijímá.
5: Děkuju moc.
6: Měj se hezky, ahoj.
5: Ahoj.
2: To byl rozhovor s Katkou, je skvělá. Ale na druhou stranu vám říkám jednu věc, kysáci. Jestli vás ty ranní výzvy budou dávat do takových situací, kdy budete plakat, tak s ním končíme. Tak to dělat nebudem.
7: Bobík, jak se jí úplně klepala hlas.
6: Ona se moc těší, já jsem se pak s Katkou ještě bavil a ona je fakt nadšená. Pojede až z Bruntálu semka do Prahy.
1: Dejo.
6: Právě, to je fakt dálka.
2: Ale Katko, bude to skvělý z jednoho důvodu. My máme ve středu teď bojovou poradu před O2 Arenou, takže tady bude opravdu drtivá většina členů týmu Rádia Kiss, takže to bude podpisů.
6: Těch tam bude hodně.
2: Budeme trénovat.
1: Moc se na tebe těšíme.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Co je?
1: No jo, už ta písnička končí, no, nemůžeš si ji pustit znovu.
2: Co
1: je?
3: Bože. Už je to tady. Už je to tady. Už je to tady.
1: O co ti jde, anděli, zase?
2: Ne,
1: co? Je to tady.
4: Je to tady.
5: Je to tady.
3: Je to tady.
2: Co je tady?
6: Tak si to poslechněte. Od teď to bude chodit zase každý den.
7: Zdravím všechny řidiče. Prosím vás, když je mlha, zapněte si zadní světla, nejenom ty automaty vepředu. Fakt nejste vidět.
6: Já vám to říkal, já vám to říkal. Bude každý den, každou hodinu.
1: Ne, oni to kysáci budou totiž už teď dělat pravdě.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Rádio Kiss je s vámi a Míša konečně s námi všemi. Vítej zpátky.
3: Ahoj kolegové, ahoj kysáci, jsem ráda, že jsem tady s váma.
2: Chyběla si nám, my jsme nemohli spustit to, na co jsme se těšili, soutěž, ve které budeme říkat texty slavných hitů, akorát je budeme vyprávět jak pohádku, nebo číst jako knihu.
4: Nebo recitovat, jakkoliv jinak, než je v té písni.
2: Tak to můžeme spustit vždycky po půl deváté, aspoň jeden hit, budeme se střídat průběžně.
3: Jasně.
2: Nazbírám nejvíc bodů, vyhraju a bude to dobrý.
3: Tak jo. Očekej.
2: Patriku, máš to dneska ty?
4: Dneska to mám připravený.
2: Na kouzelný mikrofon?
5: Ano.
2: Ten je nachystaný. Tak pojď, kamaráde.
5: You shoot it loud, but I can't hear what you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all
3: já
5: your
3: vím,
5: bullets ricochet.
3: Yo, I'm bulletproof, nothing to lose.
5: You shoot me down, but I get up.
2: David Guetta.
5: Jakej?
3: To je ta...
2: Já vím!
3: Titanium!
5: Ano.
3: Jo!

0: Balteku Free a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Rádiu Kiss.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Co se dělo u nás na Kissu mezi 6. a 10., tak to jste slyšeli v minulé hodině. No a tak co uslyšíte v této hodině? Posuneme se v čase dál, uslyšíte dnešní moudro Michala Kavalčíka a taky bude Radek s Magdou a to nejlepší z dnešního odpoledního jumpu. Ale taky samozřejmě bude muzika, to nejlepší od 90. let. Kdo pak bude do půlnoci? Třeba Silver, Sean Baker, Alan Walker, Scatman John, Artemas anebo Venga Boys. Tak díky moc, že posloucháte a hezký pozdní večer přeju všem.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Možná znáte takovou tu hlášku, že občas někdo řekne, že vašemu vztahu chybí jiskra. Tak se na to podíváme.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Manžel mi řekl, že našemu vztahu chybí jiskra. Tak jsem ho vzala paralyzérem. Až se probere, zeptám se ho na náš vztah znova.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: vysílání. Odpolední Jam.
1: Když už i vláda jedné země si všimne, že jejich vlastně občané se neumí nebo jim nejde úplně seznámit, tak do toho i ta vláda prostě vkročí.
2: A je to, přátelé, vláda Singapuru. Spustila teďka pilotní projekt, který se jmenuje First Date, který má pomoci nezadaným veřejným zaměstnancům najít partnera. Projekt má nabídnout alternativu k seznamovacím aplikacím a pomoct lidem navázat podle vlády, pozor, promyšlenější spojení. Mm-hmm. Čověče, chtěl bys se od naší vlády, aby nám něco takového zprostředkovala?
1: Od naší vlády bych nechtěl nic, ale nicméně... seznámit, aby mi do toho takhle někdo kecal, nebo ne kecal, pomoh.
2: Ano.
1: Zase nemusíme úplně špatný, když jako někdo, že by udělal, zastřešil aplikaci, jo, a zase na druhou stranu, říkám si, jsem až na tom takhle blbě, že bych potřeboval aplikaci.
2: Já nevím, jaký to může mít jako vyústění, protože když je něco dělaný trošičku jako na sílu,
1: tak... V některých případech tam vyústění určitě bude, Magdo. To si myslím, že určitě ano.
2: Ano.
1: Ale...
2: Pro ty šťastnější.
1: Pro ty, co víc zaberou.
2: Ano.
1: No ale ne pro všechny, že jo?
2: Ne pro všechny. Hmm. Já jsem furt za klasický seznamování, prostě oslovení třeba někde na ulici, nebo
1: nebát
2: tak
1: se.
2: Nebát se.
1: Maximálně jako tě někdo pošle k šípku, ale to je všechno.
2: Teď jsem to řešila s mým 18-letým bratrem, který se chtěl strašně seznámit s jednou slečnou a my jsme mu museli k tomu trošku jako dokopat. Ono to tady úplně nevyšlo, ale snávila.
1: Zkušenost.
2: Jo, určitě.
1: Tak nezaplacení tohle co.
2: Určitě.
1: No a vy za odměnu, svobodný nebo zadaný, si poslechněte s náma aspoň chviličku národního singapurského umělce Kaziha Sayanga Kepada, který vám přišel zaspívat sem k nám na Kiss.

0: Jo, Singapur, to je země.
1: To je balzám na duši úplně.
0: Snad přijede jednou do O2 Arena.
1: To vyprodá.
2: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Scared Man's World.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: My absolutně netušíme, jak se takový dobří na to vlastně rozklíčování různých hádanek, ale mě hádanky třeba baví. Různý kvízy a takový záležitosti.
2: Mě to taky baví, ale nikdy to nevyluštím, takže...
1: Ale tak něco, jo, ne. Taková ta dětská, jo?
2: Co je dětská?
1: No, hádanka. Je to zelený a má to 1000 otážek, co to je?
2: Je to zelený, má to 1000 otáček, žába v mixéru.
1: No vidí, dobře ty.
2: No, nicméně, my se teďka podíváme na jedno z skvělé rozluštění, a to pomocí AI. Přátelé, tenhle ten dopis, nikdo nebyl schopný, nebo tuhle tu šifru vlastně, nikdo nebyl schopný rozluštit 217 let. A teď přišel jeden americký odborník a pomocí umělé inteligence se mu podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona.
1: Napoleon, 217 let šifrovaný dopis.
2: Ano.
1: A AI to dala za jak dlouho?
2: 6 hodin.
1: 6 hodin. Já nevím, jako teď je otázka, kdo jí jako uvěří, že jo, jestli ona nekecá, jestli si to třeba nevymyslela, říká, ha, teď budu za chytrou, pink, prdne tam nějaký prostě výkvět slov, ale jestli to je vůbec pravda.
2: To by chtělo Napoleona exhumovat a strčit do nějakého robota z AI inteligencí, já si mi nám třeba řekl.
1: Já jsem kdysi s kamarádem Čámou jednoho Napoleona vypil a musím říct, že jako jsme byli exhumovaní až dost, no.
2: Co to je Napoleon?
1: Koňák ne.
2: Aha.
1: Koňáček, Napoleon ne. Pět hvězdíček, no.
2: Nedělej mi chutě.
1: Tak to rozklíčovali po 217 letech.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Jak už pod námi napovídá, ano, vydáme se do, no, vlastně je to chvilička, co skončil Oktoberfest u našich sousedů německých. Mnichovský Oktoberfest, pokud jste byli, přátelé, letos, já si tohle říkám už asi 20 let, ještě jsem nebyl, rád bych se vydal na Oktoberfest. Kdyby někdo jel třeba příští rok, zná ty věci, jak se tam dostat a takovýhle, má to najetý, klidně mi dejte vědět, rád se připojím. Mnichovský Oktoberfest, který pořadatelé označují nejen za nejrozsáhlejší svátek pivního moku, ale i největší lidovou slavnost na světě, něco na tom bude, tak prosím pěkně, je za námi. A pozor, s rekordní návštěvností. 16 dní. A jak to dopadlo?
2: Zúčastnilo se ho přibližně 7,4 milionů návštěvníků a stoupla i spotřeba piva, ku podivu teda.
1: 7,5 a to za okrovem, 7,5 milionů lidí za 16 dní na jednom fleku, wow. V Mnichově. To je samozřejmě dobrý nejenom pro ten svátek, ale i okolo. Hotely, doprava, taxi, já nevím, prostě ta všechna návaznost, wow.
2: Samozřejmě cenově to se taky na tom potom promítne, to nicméně za mě teda klobouček dolů před všema, co stihnou všechny tyhle ty zákazníky a návštěvníky obsloužit, protože dámy, který nosí ty piva, co se tam všechno uvaří, všechno skonzumuje, hele, no, chtěla bych to jednou zažít asi, člověče.
1: No jo, a jsou tady i tví příbuzný a známí.
2: Jo.
1: No. Dosud se ve ztrátách a nálezech sečetlo více než 1000 kusů oblečení, 700 peněženek a pozor, ty ztrácíš ráda doklady, 450 dokladů totožnosti, což mě zase na 7,5 milionu lidí,
2: to
1: se nepřijde tolik.
2: Jako. To je ještě dobrý, to je ještě dobrý.
1: Takže Oktoberfest je za náma, ten příští rok, to už si zaříte, jak chcete.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: Dvě minuty po druhé hodině, to znamená, že startují noční juboxy. Od mikrofonu vás zdraví Lenka, jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: 9 minut po půlnoci a my jdeme na noční jukeboxy. Až do 6 hodin do rána si můžete volat o písničku na přání a první písnička bude pro Janču, tak trošičku rest z minulého týdne, slíbila jsem, že zahraju, takže si to dáme teďka. Janča totiž nemohla vyrazit na koncert Pussycat Dolls, protože onemocněla, a tak mě prosila, abych právě Pussycat Dolls a jejich hitovku Donča zahrála v noční jukeboxech. Takže pojďme tímhle s tím rozjet noční jukeboxy a telefonní číslo 210 323 323, zavolej si o svoji písničku.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Mám tady prvního dnešního volajícího. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Michal.
2: Michale, moc tě zdravím. Dneska seš první volající v noční jukeboxech. Co ti zahrajeme?
3: Já bych poprosil písničku Nám od Linkin Park.
2: Taková klasika, musím říct, že na Linkinech jsem docela vyrůstala. A pro koho to bude?
3: Pro všechny, co jsou dneska na noční, pro tebe do studia a pro všechny kysáči.
2: Tak jo, díky moc za zavolání, seš práci taky na noční, jo?
3: Ano, a můžu se zeptat, jelikož jsem se dovolal poprvé, nálepka by byla?
2: Určitě, zůstaň mi na telefonu, nepokládej, já pustím písničku a vemu si od tebe údaje.

0: Alesso, Becky Hill a song Surrender máme přesně půl jedný. Kysáci, mě vůbec nedošlo, že když jsem uváděla noční juboxy a 12. hodinu, jakože půlnoc, tak že jsem omylem řekla, že jsou 2 minuty po 2. hodině. Omlouvám se všem, který jsem zmátla, fany mi totiž poslal hlasovku a upozornil mě na to.
1: Ahoj Linko, ježišmarja, nestrašná z takhle 2 minuty po 2. hodině, tohle neříkej, já jsem na noční a málem mě kleplo, že by mě chybělo 4 hodin do konce šichty a já nemám hotovou práci. Uf, to jsem se lék, tohle už mi nedělej, jinak díky za to, jaký písničky pouštíš a doufám, že dnes jukebox si do rána spolu užijeme, měj se zatím hezky, čus fany.
0: No, takže tak, vůbec jsem nečekala, že se mi tohleto povede, tak teďka už jedeme na čas. 1 minuta po půl 1. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Je to tady další song podle vás. Na telefonu už je Jirka. Ahoj, Jirko.
2: Čau, čau.
1: Jak se máš dneska v noci?
2: Pracovně.
1: A jsi na noční, nebo co pak děláš? Prozrať.
2: Prosím, jedu po Rakousku.
1: Takže cestuješ. Cesty v pohodě takhle v noci?
2: Jo, úplně krásně.
1: No tak ideálka a něco ti na cestu zahraju. Co by to mělo být?
2: Jak jsme se domluvali, Paquita.
1: Paquita, Living on Video. Mám to tady nachystaný. A pro koho to bude?
2: Prosím tě, tak v první řadě pro moji prdelku do práce, taky na noční.
1: Mm-hmm.
2: Do jedné nejmenované firmy v Krumlově. Samozřejmě pro tebe, ať ti to utíká.
1: Děkuji.
2: No a všichni, kdo mají noční, ať jim to vzdeče. Prostě
1: přesně
2: taky.
1: Tak, hlavně ať to všem rychle utíká. A tady už Paquito, měj se hezky a třeba zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ty taky, díky, ahoj.

0: ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Před jednou hodinou, kysáci, stihneme ještě jednu písničku na přání. A to nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a jedna taková hlasovka je tu teď od Pavla.
2: Ahoj Leni, tady Pavel, já bych si chtěl nechat zahrát písničku What is Love a bylo by to pro všechny kysáky, co jsou na noční, ať tam to rychlejš utíká k tobě do studia, ať ti to s náma utíká taky hrozně moc rychle, ať už jsme v posteli všichni. A všem kysákům, co jsou na cestách, tak šťastnou cestu, kolama dolů, antenkou nahoru. Tak jo, děkuju, hezký večer, Pavel.
1: Tak koukám, že nejsem sama, kdo už se teďka vidí v posteli, ale já si myslím, že si to tady dneska v noci ještě pořádně užijeme, takže jdeme na headway a what is love.

0: Jedna hodina na Kisu se samozřejmě nespí, protože noční jukeboxy jsou v plném proudu, tak pokračujeme.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tohle byla Jennifer Lopez, Angel Mama, a na telefonu další volající. Koho pak tam máme?
2: Zdravím tě, Lenko. Hezkou noc ti přeju.
1: Kdo pak je tam?
2: Roman, Mladá Boleslav, ahoj.
1: Ahoj, Romčo, taky ti přeju hezkou noc. Seš na noční, nebo seš doma, máš pohodičku?
2: Ne, na noční, od večera od 6 do rána do 6.
1: Teda pořádná dvanáctka. Tak držím palce, ať to zvládneš. A
2: děkuji.
1: Jsem ráda, že ti můžu zpestřit tu noc nějakou písničkou. Co to bude?
2: Tak dáme si Leila K, Open Sesame.
1: Open Sesame, dobře. A pro koho to bude?
2: Tak, prosím tě. Bylo by to pro všechny tisáky a tohle písničkou by jsem chtěl pozdravit kamaráda do Jablonce, na tom jsme hodně pařili. Mm-hmm. Je to strašně bomba, to se neposlouchá každý den, neslyšet to ani. Všem tisákům, všem, co jsou na noční, a jim to utíká. No a pro tebe, Lenko, prosím tě.
1: Tak jo, super, mám ráda
2: ještě,
1: si poslechnu.
2: Ještě můžu na chvilku v rychlosti.
1: No, tak povídej, rychle.
2: Tak, Lenko, naše noční hvězdičko z KISu. Díky za úsměv a radost, co nám dáváš nočních přání. Tvůj hlas, pohled i tu nejdelší noc.
1: To je hezký. Moc děkuju, moc si vás vážím, posluchačů, a tohle mě opravdu potěšilo. Romčo, tak teď ti posílám písničku a přeju ti krásnou noc. Laď dál.
2: Tobě taky. Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Nejenže můžete volat do studia na telefonní číslo 210 323 323, ale jak už jsem se zmínila, tak můžete posílat i hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a hlasovka přes dívka Budha, tak co si zahrajem?
3: Zlatíčku, udělej mi dobré ráno, boči dobrou noc. Pusť tam něco od Metallica, třeba Mother. Děkuji a až se budeš střídat, tak ti přeju krásnou dobrou noc. To znamená ráno a pozdravu ranní triku, Romču a tedy. Mě budou vědět, že zdraví Budha.
2: Tak jo, pozdravovat určitě budu a tady už trošičku taková pomalejší Metallica na Fingal Smenders. Já si myslím, že takhle v noci to nevadí trošičku zpomalit a pak to zase pořádně nakopneme. Jdeme na to.

a Turn the Light Off. Máme 2 minuty po 1:30, kysáci. Připomínám telefonní číslo 210-323-323 a až do 6 hodin do rána tady budu s váma a můžete si volat o písničky na přání. Takže pokud jste třeba někde v práci na noční a chcete slyšet kvalitní muziku, chcete třeba někomu udělat nějakou písničkou radost, tak od toho jsou tady noční jukeboxy na KISu. Těším se na to, že s váma třeba i chvilku jako pěkně v éteru pokecám, maličko vás vyspovídám. No prostě je důležitý si umět udělat ty noční hezký. Takže pojďme na to, teď vám posílám Karmu, Aloka a pak hned další jukebox.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, mám tady už připravenou další písničku, kterou by rád nechal zahrát Pavel a posílá hlasovku.
2: Krásný večer, Lení, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku od Eda Sheerana Gallow Gay Grill a bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle úžasné rádio. Pro tebe do rádia a pro všechny kysáky a kysačky na celém světě. Mějte se krásně, Pavel ze Skotska.
1: Gallow Gay Grill a Ed Sheeran. Musím se přiznat, že Eda Sheerana jsem docela dost dlouho nehrála, takže pojďme si ho dát právě teď.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Za 12 minut druhá hodina, pojďme na další jukebox. Na telefonu už Kroly, čauky.
2: Dobrý večer, dobré ráno, lidi.
1: Ahoj, někde cestuješ? Slyším, že asi jedeš v autě.
2: Jako každý večer.
1: Takže práce, práce na cestách.
2: Přesně tak.
1: Do kolika tě to dneska čeká?
2: Dlouho.
1: Tak jo, ok, čím ti zpříjemníme aspoň tu cestu?
2: Ale necháme si zára Prodigy, no good.
1: A pro koho to bude?
2: A nechal by se to zára jako vždycky pro kupy z Bentony Trans, tak pro Jirku a Tomáše, který nakladali pod nich po Černicích a jezdějí v obráceně. Mm-hmm. A to všechny noční slovy pro tebe. Tak a tak to musí pracovat.
1: Tak jo, pojďme si dát Prodigy, ať to tady pořádně nakopneme. Měj se hezky a ahoj.
2: Čau.

0: Je tady druhá hodina a před námi Silver a nebo Vohňouti, Svaz českých bohémů. Pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.